0: preparát je, když...
1: Žádat tu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
0: Prečo, Jano, ideš?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténali. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem zpíval Jaromír Horák. Snímek pochází z roku 1972. To mi bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Pantone.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Nadlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortez. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velko město a jeho nástrahy, kterých se tak báhla moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na Stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby, a on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan, z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

Jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr. Myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorádo.

0: padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkl je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože jsem ji našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl a jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele Opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané Opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Balčíkem. A nejen tak ledajakým a zahraným nejen tak ledajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
1: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Ano, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž, vyračte by takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. No, to byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat?
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: tak, no, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole. Hmm.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladávám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem hrával.
0: Tak to
1: hrával,
0: musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru?
1: No,
0: ne, pardon, tak to tam,
1: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva. A teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5 na D1 neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 no, hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, Stando,
2: mějte se. Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel Skrakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetízkem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Herko, tomu to ale myslím. Kam ten
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to úplně ví od dětka, koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: No, tak jo. No tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se hranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež ne.
9: To si myslím.
8: Ovšem, my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i o pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezli. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlejte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka humoriády Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uhera.
1: Takový lidový humor si myslím, tak že by to mohl být.
3: Já jsem si nechal naléčit tady schválně červené víno, nebo jak říkají strýček Horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska lidi pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A dalšího, co se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Štercl.
4: Dobrý večer, přátelé, nazdar.
3: Vystřelil, ani ses nemohl jít.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, disk, žokejské perličky.

0: jockey?
1: Musím říct, že letošní můj disc-jockeyský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akce nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc-jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc-jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden, tedy starší pán, přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál,
2: skupina Opus,
1: ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
2: No já, co já, ale hudební dramaturg.
1: Ano, to mě
2: ale
1: zajímá.
2: Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
1: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
2: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire on!

0: Bond. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juká, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda Petr Salava, náš dnešní host. A je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Pavel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, padanu tě tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady David. Zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete tam hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbil nad Vltavou, zdravím vás, pánové, a... Říkánka, byste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: Pánové, no, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme. Pitěl,
4: díky.
9: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla Žiž, živá žena první ano. V naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnu,
6: dobrý,
4: děkuji
6: ano,
4: moc, ano. Bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Evropě, no. Ludy, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce sa hotové. Nebo to čaj, to se žil taky v lánžoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z rudla povídá, no to jsem cítil a nevěděla jsem, že aj krade. Ha! Zase ji můžeme podnikat, no. A i s mojou starou začali jsme všelka i podnikat. Závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka jaj zima, moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Pak to by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, Lude? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okupal jsem se v barelu Šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelní to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kostele. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník zem za týma varhánama také nachystaný, nakonec té mše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMSkujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená na akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. Mm-hmm. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, Trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme. Tak.
2: Díky na celou.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy.
3: Ne. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgáři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolnek, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdravím vás, Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
8: Tady, děkuji vám.
7: Se. Když jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: To ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi malem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Asi fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
8: Jo.
7: Helejte se. To není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Hlejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
7: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
8: Dalíte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? Jo, vidím, to vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Tak já mám tady 2000, teda pak to jde, a tu 50 si nechci jako liško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete, meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to budete mít, ježiš, ale helejte se.
8: To jsou 100 000.
7: To jde opravdu řádově 100 000, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000.
1: Se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou. Naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silničáři otevřeli přebudovanou křižovatku Mileta na okruhu Hradce Králové. Hradecká radnice vybrala projektanta první etapy nové labské stezky. Sportovní manažer hradeckých basketbalistů dostal 8letý zákaz činnosti. Po rozpuštění ranních mlh čekáme slunečno s teplotami do 24 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Silničáři včera oficiálně otevřeli přebudovanou křižovatku Mileta na 4-proudém silničním okruhu Hradce Králové. Stavba za víc než 630 milionů korun trvala od dubna 2024 a vyžádala si mnoho objížděk a omezení pro řidiče, chodce, cyklisty i městskou hromadnou dopravu. Město o přestavbu křižovatky usilovalo přes 20 let. Zásadním přínosem úprav je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, pro které jsou pod křižovatkou 4 podchody. V Hradci Králové vznikne nový úsek labské stezky pro pěší a cyklisty. Radnice vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro trasu mezi Kamenným mostem v Pláckách a železničním mostem u takzvané Gumokovky. Město už pro stavbu vykoupilo potřebné pozemky a na projekt chce získat krajskou dotaci.
2: Nová trasa nahradí dožitý úsek dnešní stezky na pozemcích povodí Labe, který se obtížně udržuje. Příprava projektu vyjde na 970 tisíc korun. Pokud budou dotační podmínky obdobné jako minulý rok, mohla by očekávaná krajská dotace dosáhnout až na téměř 500 000 korun. Město stavbu koordinuje s plánovaným přesunem železničního mostu i přípravou biocentra na levém břehu Labe. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jejím jednání to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by taky měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
3: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
0: Ministr Tejc má z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
4: Sport.
0: Sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové Petr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti. Potrestala ho za prohřešky spojené se sázením, za manipulaci se zápasy a zneužití interních informací. Sedmák řekl, že se proti verdiktu odvolá.
4: Počasí.
0: Předpověď slibuje polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploměr ukáže od 20 do 24 stupňů, na horách 13 až 16. Pofukovat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte stále ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách v 5 s Alenou Brantovou vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno. Dnes je úterý 15. září, svátek má Jolana, tak přejeme všechno nejlepší. No a přejeme především, ať se vám hezky vstává do nového dne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jak jsem říkal, úterý 15. září, 258. den v tomto roce začíná, tak ať se vydaří vám všem. Tak a o čem bude první reportáž našeho ranního informačního servisu? Za chviličku, až rok ve vězení by mohl strávit člověk, pokud nasdílí intimní fotku nebo video, o které příjemce nestojí. Takzvaný kyberflashing navrhuje trestat podle evropské předlohy Ministerstvo spravedlnosti. Víc už za chvíli v první reportáži dnešního Dobrého rána, jak jsem říkal, tak si o tom poslechněte. No a první písnička je tady, postará se o ní Michal David, pak taky Václav Neckář zazpívá. Dobré ráno z Hradce Králové a ještě jednou hezké a příjemné úterý 15. září. Vám všem.

0: Václav Neckář teď v dobrém ránu, za 3 minuty už bude 6:15. Sexuálně motivovaných trestných činů podle policistů přibývá, a to přesto, že celková kriminalita v Česku dlouhodobě klesá. Podle Českého statistického úřadu narostla takzvaná mravnostní kriminalita v loňském roce o téměř 9%. Činy se navíc přesouvají ve velkém do online prostoru a přizpůsobují se tomu proto i zákony. Brzy by tak v Česku mohlo být trestné třeba poslání nevyžádané intimní fotografie.
1: Byly to i nevyžádané fotky, nejsem si jistá, jestli videa, ale bylo to prostě několik dickpiků a s tím se pojily i jako nevyžádané zprávy typu, že by se mnou chtěli dělat jako kdo ví jaké sexuální aktivity.
2: Popisuje Martina. Fotky a videa jí do zpráv chodily pravidelně několik let na síti X, dříve Twitteru, kde měla aktivní profil. Jde o klasický případ takzvaného kyberflashingu. Vysvětluje analytička linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
3: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
2: Takové jednání by od poloviny příštího roku mohlo být trestné. V chystané úpravě trestního zákoníku je taky takzvaný doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Navrhuje to podle evropské směrnice Ministerstvo spravedlnosti. Popisuje Tomáš Česlar, který se na přípravě legislativy podílel.
4: Pachateli hrozí v případě toho doxingu trest odnětí svobody až na 2 roky a v případě toho cyberflashingu až na 1 rok.
2: Kromě toho bude možné fotografie nebo videa, kterými byl trestný čin spáchán, z internetu odstranit nebo je alespoň znepřístupnit. Podle soudkyně Nejvyššího soudu Milady Šámalové nyní vytváření nových trestných činů vždy ale správná cesta, jak nějaké jednání postihovat. To ale ještě neznamená, že je úprava právě doxingu nebo kyberflashingu nadbytečná, dodává Šámalová.
5: Nepochybně ta potřeba vychází z té směrnice, která nás nějakým způsobem nutí k té implementaci.
2: Přestože podle policistů kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, výrazně roste sexualizované násilí. Více obětí zaznamenal i Bílý kruh bezpečí. Největší rozdíl mezi lety 2024 a 2025, říká jeho prezidentka Pavlína Komedová.
6: Každý pátý člověk, který se na Bílý kruh bezpečí obrátí, tak se na ně obrací právě z důvodu toho, že má nějakou zkušenost se sexualizovaným násilím.
2: Dodává, že podstatná, hlavně pro mnoho obětí, je péče, která se jim dostane. A to nehledě na to, jestli věc ohlásí policii. Předložená úprava trestního zákoníku s novými činy čeká na připomínky do konce září. Pak ji projedná vláda. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes je úterý 15. září, jak jsem říkal už na začátku, dobrého rána, dnešek je 258. dnem v tomto roce, svátek má Jolana. Narozeniny 77. oslaví třeba zpěvačka a herečka Pavla Břínková a 42. má pak britský princ Harry. Před 145 lety se narodil francouzský automobilový konstruktér italského původu Ettore Bugatti, zemřel v roce 1947. No a dneska je křesťanský svátek povýšení svatého kříže.
1: Počasí.
0: Nejdřív ranní teploty. Tady v Hradci Králové teď 11 stupňů Celsia ukazuje teploměr, v Trutnově 7, v Rychnově nad Kněžnou 10, v Náchodě 8 a Výčině 9 stupňů. No a jaká je předpověď? Čeká nás dnes polojasný až skoro jasný den, teď ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností bychom měli počítat a teploměr ukáže přes den 20 až 24 stupňů, na horách 13 až 16. Pofukovat k tomu bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: potěšila.
1: Mě teda moc tahle ta písnička a vás třeba potěší Michal Tučný nebo Paul McCartney za chviličku. Hrajeme vám i dnes moc hezky v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak, spotřebitelský servis, adresa nejdřív e-mailová studio.hradec@rozhlas.cz je tady pro vás, kdybyste se potřebovali taky o něčem poradit nebo potřebovali byste pomoci v oblasti spotřebitelské, tak napište klidně Josefu Černému. No a dneska se ptáte konkrétně na tři závady a možnost vrácení peněz, takže slovo dostává i dnes náš spotřebitelský expert Josef Černý.
2: Dnešní dotaz poslal pan Jarda. Když jsem šel reklamovat tablet po třetí se stejnou závadou, chtěl jsem už vrátit peníze, ale byl jsem odmítnut. Na dotaz, proč mi nechtějí vrátit peníze, mi prodavačka sdělila, že v mém případě prý měnili po každé jinou součástku. Pane posluchači, pro posouzení počtu závad je podstatné, jak se vada projevuje vám, nikoliv co bylo při minulých opravách měněno. Je problém servisu, že nedokázal původní vadu odstranit hned na první pokus. Pokud jste tedy měl tři stejné vady, svůj požadavek na vrácení peněz důrazně zopakujte.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hejtmanství podpoří 24 miliony korun vzdělávání všeobecných sester na Univerzitě Hradec Králové. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Podporou nového bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství se hejtmanství snaží řešit nedostatek zdravotnického personálu v regionu. Dopravní podnik města Hradce Králové do konce roku nasadí na linky 18 nových trolejbusů za 321 milionů korun. Nahradí nejstarší vozy pořízené v letech 2011 až 2013. Nové trolejbusy mají baterii umožňující jízdu i mimo trolejové vedení. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečných.

0: zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Za vstup se neplatí a otevřeno bude do pondělí 28. září. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0 na sety. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. Čekáme polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku je kvůli opravě povrchů v obou směrech uzavřená silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Objížďka je tam značená a potrvá do 25. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě Denní tisk.
1: Začnu krkonošským deníkem. Dnes Špindl jako Innsbruck ski areál propojil areály i logo s městem zvláštním prvkem. Ski areál Špindlerův mlýn oznámil, že v sobotu 12. prosince zahájí zimní sezonu a spustí jednosměrné propojení areálů Medvědín a Svatý Petr. Lyžaři a snowboardisté se poprvé tak svezou novou lanovkou Audi Line Přehradní. Otevřou se pro ně vybudované sjezdovky Přehradní a Lesní a nové mosty na terminálu P1 u Labské Přehradní. Hrady. K parkování tam budou mít k dispozici zhruba 120 míst. Už jsem také mluvil o propojení vlastně té vizuální identity ski areálu s městem a inspirací při tvorbě společné vizuální identity bylo mimo jiné zahraniční destinace, jako například třeba rakouský Innsbruck, který posloužil tedy jako příklad Špindlerovu mlýnu. Innsbruck, městský marketing a turistickou organizaci dlouhodobě rozvíjí společnou zastřešující značkou, no a jednotná komunikační strategie propojuje Innsbruck a region se zhruba 40 okolních obcí a takhle by to mělo být podobně i v Krkonoších ve Špindlerově mlýně. Podrobnosti k tomu ve velkém článku, jak jsem říkal, v krkonošském deníku se o tom píše. Už to mám taky Mladou frontu dnes, v přílohu Kraj Hradecký, Křivá jabloň u Hostince se utká o další titul, tady píšou. A je tady i krásná fotka té křivé v uvozovkách jabloně. Skoro 80-letá jabloň v Machovské Lhotě na Náchodsku bojuje znovu. V celostátní anketě před 6 lety vyhrála soutěž Strom roku, letos nadace Partnerství vrací do hry všechny dosavadní vítěze, vklání Strom čtvrtstoletí a hlasovat je možné do 28. září. Do superfinále postoupí pouze 5 stromů a další kolo hlasování je do 5. října. Hlasuje se na webu Strom čtvrtstoletí, takže můžete přispět a můžete se taky na tu jabloň krásnou tedy v Machovské Lhotě na Náchodsku podívat tady na obrázku na fotce v Mladé frontě dnes. No a ještě tady mám dnešní Právo, kde píšou, že energie zdražují, za elektřinu a plyn si Češi připlatí tisíce. Pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina, což se odráží v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k ním přidal taky Lidl na českém trhu, skupina ČES. Domácnosti budou muset zaplatit až o několik tisíc korun ročně víc. A hlavním důvodem je pokračující konflikt mezi Spojenými státy americkými a Iránem. Podrobnosti v článku, v hlavním tématu dnešního vydání Práva, takže se můžete podívat, přečíst si a my se do novin mrkneme zase za hodinu a přineseme z nich i další témata.

0: Přejeme dobré ráno, i teď 5 hodin 47 minut z Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším ranním hostem dnes po 8:30 bude Jan Hrubecký, vedoucí muzea války 1866 na Chlumu, jehož expozice se přesně 160 let po bitvě u Hradce Králové v červenci veřejnosti znovu otevřela. Tu původní starou expozici nahradila nová moderní instalace, která propojuje autentické příběhy vojáků a civilistů s digitálními technologiemi, mobilní hrou a rozšířenou realitou. No a do budoucna muzeum prý připravuje ještě čtvrtou dimenzi návštěvnického zážitku, a sice pachové stopy války. Možná i o tom si budeme s Janem Hrubeckým povídat, ale hlavně vás do muzea války 1866 na Chlum pozveme po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Ráno je chladnější, Hradec Králové má teď 11 stupňů, v Trutnově 7, v Rychnově nad Kněžnou 10 stupňů Celsia, v Náchodě 8 a v Jičíně 9. No a jaká je předpověď pro dnešní den? Slibuje polojasnou až skoro jasnou oblohu, teď ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploměr přes den ukáže 20 až 24 stupňů, na horách 13 až 16 a povane slabý proměnlivý vítr. Zhruba do půl hodiny bychom měli mít novou aktualizovanou předpověď počasí, kterou odešlou meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, takže jako vždycky kolem 17:45 předpokládám, vám řekneme aktuálnější a čerstvější předpověď počasí. Takže dobré ráno, za chviličku ještě dětská anketa.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Galounová, teď v dobrém ráno, za 6 minut už bude 6. Dnes je Mezinárodní den demokracie, také ještě připomínáme v úterý 15. září. Ten den se připomíná od roku 2008, kdy to bylo poprvé, kdy jsme si tenhle ten den připomínali. No a vědí předškoláci, co demokracie vůbec je a co je na ní dobrého? Na to se jich zeptala ve školce Tereza Beránková.
1: Víte, co to je demokracie?
2: Že se tam třeba něco staví.
3: Vyrábí tam něco.
4: Mám tam něco

0: Myslíš, a když jich bude víc, tak ti vyhrajou.
1: A co je na demokracii dobré?
2: Že si můžu vybrat, že můžu hlasovat, kam jít.
3: Že můžu říct, co chci.
1: Co to znamená, když můžeme o něčem hlasovat?
4: Můžeme si třeba vybrat, kam chceme jít.
2: Můžeme si vybrat každý, co chceme.
1: O čem všem můžeme hlasovat?
5: Co chceme zapikačovat
2: třeba. Tam půjdem se školkou, třeba na procházku.
6: Třeba, že bychom mohli zůstat doma místo jít do školky.
7: A nebo místo být doma, než být v práci.
8: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na D11 u Předměřic nad Labem můžou řidiči využívat novou dálniční odpočívku. Oprava Jičínské knihovny je konečně hotová. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slováky a dnešek bude zpočátku mlhavý, potom slunečný s teplotami do 24 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Na trase dálnice D11 u Předměřic nad Labem silničáři zprovoznili novou oboustrannou odpočívku. Každá část nabízí 14 stání pro kamiony, 28 míst pro osobní auta i plochy pro autobusy nebo karavany. Stavba začala před půl rokem a ředitelství silnic a dálnic za ní zaplatilo přes 160 milionů korun. Státní podnik tak podle generálního ředitele Radka Mátla reaguje na celostátní nedostatek parkovacích míst pro nákladní dopravu.
2: K tomu roku 2026 už by to mělo být přes 4000 stání pro nákladní automobily s tím, že bychom do roku 2031 se chtěli dostat až přes 6000. Věřím a doufám, že se nám to povede. Jenom v tom letošním roce bychom měli zprovoznit 290 nových parkovacích stání pro nákladní automobily na 6 odpočívkách a v roce 2027 by to mělo být dokonce 505 stání na dalších 11 odpočívkách.
0: Po 3 letech dokončil Jičín rekonstrukci knihovny Václava Čtvrtka. Veřejnosti se oficiálně otevře 29. září. Proti plánu to je téměř o rok později. Hlavním důvodem zdržení byly práce navíc při sanaci a opravě sklepa, kde vznikl sklad knih. Cena díla kvůli tomu narostla na 82 milionů korun z původních 70. Na stavbu má Jičín evropskou dotaci 60 milionů korun. Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Sport. Česká mužská volejbalová reprezentace vyhrála na mistrovství Evropy nad Slovenskem hladce 3-0 na sety. Tým trenéra Nováka si už s předstihem zajistil postup do vyřazovací části turnaje. Trenér byl s výkonem v utkání proti Slovákům spokojený i proto, že jeho hráči nepřipustili žádné komplikace, jako se jim to stalo v předchozích dvou zápasech.
3: Zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho moc nedovolili a výsledek byl poměrně jednoznačný. Jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili a šlapali do toho. Počasí.
0: Dnešní předpověď slibuje polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů, na horách od 13 do 16 stupňů. Pofukovat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají do 16. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A 4 minuty po 6. vám dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Těm, kteří vstávají, připomínám, že dnes je úterý 15. září, svátek má Jolana. No a za chviličku pro vás máme další díl řidičské abecedy. Dneska si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Tak si poslechněte. Ve sportu se pak budeme chvilku před 7 hodinou dnes věnovat cyklistice. Velká cena Hradce Králové v cyklistickém kritériu se totiž stala jasnou kořistí domácí stáje Kasper Cryptofor Me. Její závodníci obsadili prvních 6 příček a právě o tom bude reportáž. Sportovní reportáž dobrého rána, chvilku před 7 hodinou. Tak ať se dál hezky vstává, to je přání od Jakuba Šmita. Dobré ráno.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: 6 hodin 11 minut, míříme na silnice, za volant, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno, až do konce září připomínám vám každý den, každé ráno, v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu, z běžného provozu na silnicích, ve které často děláme chyby, my jako řidiči, a dneska si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
2: Řidičská abeceda.
3: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
4: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
3: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
4: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
3: A jak je to tedy s tím výjezdem?
4: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Celine Dion teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové možná i také sledujete a víte o jejím návratu. Kanadská zpěvačka Celine Dion se totiž v sobotu vrátila zpátky na koncertní pódia asi po 6 letech. V sobotu zahájila svou sérii koncertů v Paříži, čímž završila svůj dlouho očekávaný návrat na pódium. Připomínám, že ona se potýká se syndromem ztuhlého těla. Jenom stěží zadržovala slzy, když se vrátila zpátky tedy na pódium. A ty koncerty, pokud jste viděli někde videa na sociálních sítích, jsou zatím úžasné, tedy to vystoupení famózní, fantastické je vidět a hlavně slyšet, že se Celine Dion skutečně vrátila na pódia v plné hlasové síle a ten její hlas je opravdu jedinečný, nádherný. Tak, tolik. Tedy k Celine Dion. Jak bude dnes? Dneska je úterý 15. září. Co čekáme venku?
1: Počasí.
0: Bude tam slunečno, polojasno až skoro jasno, teď ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností a teploty 20 až 23 stupňů Celsia dnes. Zítra nás pak čeká nejteplejší den tohoto týdne a teploty by zítra měly vystoupit až k 25 stupňům.
2: Fandíte Králové hradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Králové hradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
3: Říkala si

0: Už jsem říkal, že naším ranním hostem bude dnes Jan Hrubecký po 8:30, vedoucí muzea války 1866 na Chlumu. Jehož expozice se přesně 160 let po bitvě u Hradce Králové v červenci veřejnosti znovu otevřela pěkně v nové a moderní instalaci, takže o tom si budeme povídat. Pozveme vás tam. No a v radioporadně pak bude naším hostem zahradní rádce a expert František Hlubocký. Zahrada v září, to je naše hlavní téma, takže to bude po 11. Můžete zavolat, můžete se ptát samozřejmě Františka Hlubockého na to, co vás ohledně vaší zahrádky zajímá teď v září. No a po 13. hodině bude mít hosta i Alex Minářová, tak vám teď řekne sama, kdo to bude.
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na hospicovou péči v Královéhradeckém kraji by příští rok mohlo jít 32 milionů korun, zhruba o milion víc než letos. Důvodem navýšení je zahájení provozu hospice ve Stěžerách, který začal fungovat letos na jaře. O návrhu na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v kraji pro příští rok rozhodli včera krajští zastupitelé. Mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou nejezdí ode dneška až do čtvrtka vlaky. Provoz na této trati je přerušený kvůli údržbě a pro cestující bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Silničáři včera oficiálně otevřeli přebudovanou křižovatku Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové. Stavba za víc než 630 milionů korun trvala od dubna 2024. A vyžádala si mnoho objížděk a omezení pro řidiče, chodce, cyklisty i městskou hromadnou dopravu. Město o přestavbu usilovalo přes 20 let. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji, poté co ho objevili a nahlásili cyklisté. Rak červený je kvůli svým vlastnostem považovaný za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je taky přenašečem račího moru. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. Předehrávka prvního kola se bude hrát od 18 hodin. Zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra. Čekáme polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Vlnové rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Úterní noviny přede mnou na stole tady v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Hradec má nové trolejbusy, připomíná dnešní hradecký deník. My už jsme o tom taky ve zprávách v pět mluvili a mají nový vizuální kabát také. Dopravní podnik města Hradce Králové představil první šestici nových parciálních trolejbusů Škoda. Slavnostní odhalení bylo pod ikonickými lízátky u stadionu v Hradci Králové v Malšovicích. Do běžného provozu s cestujícími vyjedou nové vozy během následujících tří týdnů. Představení nových vozů zároveň odhalilo i zcela nový vizuální koncept hradecké městské hromadné dopravy. Karoserie kombinuje červenou přední část a střechu s bílým základem a žlutými vertikálními pruhy. Na bocích i zádi dominuje potom výrazné bílé písmeno G se žlutou korunkou, které odkazuje na městský symbol. Podívejte se, je tady fotka v regionálním deníku. A nejenom tam, ale třeba i v Mladé frontě dnes. Nové trolejbusy pro Hradec najdete. Stejně tak se tady ale píše, že z modernizace stadionu ve dvoře Králové nad Labem zatím sešlo. Rekonstrukce letního stadionu ve dvoře Králové nad Labem se odkládá na neurčito. Kvůli finanční krizi města zastupitelé na poslední schůzi zrušili výběrové řízení. 50 let starou tribunu se šatnami a zázemím pro sportovce měla nahradit nová krásná stavba. Počítalo se také s rekonstrukcí fotbalového trávníku. Město už po druhé v letošním roce muselo navýšit konto korent, tentokrát na 125 milionů, aby mělo z čeho platit investiční a provozní výdaje. Přečtěte si o tom. Podrobnosti mají je v dnešní Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. No a zbylé školní obědy nabízejí v Hradci veřejnosti, o tom píše dnešní Právo, taky už jsme o tom v minulých dnech mluvili, tak připomínám, že dvě z královéhradeckých základních škol se počátkem školního roku zapojily do projektu Remeal s cílem snížit plýtvání potravinami. Hotové nevydané jídlo putuje do speciálně upravených chladicích výdejních automatů umístěných v blízkosti základní školy Bezručova a Štefánikova v Hradci Králové. No a veřejnost si ho může takový oběd zakoupit za 75 korun, z toho 20 korun obdrží škola, zbylá část pak putuje spolku, který projekt provozuje na pokrytí nákladů. Pilotní projekt má přínos nejenom pro školy, ale i pro občany a město. Měsíčně jde totiž o desítky, často i stovky nevydaných obědů jenom z těchto dvou škol a je velice rozumné pro ně najít smysluplné využití. Podrobnosti na straně číslo 16 v dnešním Právu, tak si tam taky o tom můžete přečíst. Dobré ráno.

0: 7:45. Už za chviličku nás čekají sportovní informace, dnes cyklistické. Velká cena Hradce Králové v cyklistickém kritériu se stala jasnou kořistí domácí stáje Kasper Cryptoformí. Její závodníci obsadili prvních 6 příček a o tom tedy za chviličku budeme v dobrém ránu mluvit.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teď ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností a teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. No a zítřek pak bude nejteplejším dnem tohoto týdne, bude polojasno až oblačno, zítra ráno ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost opět a během dne se od severozápadu zatáhne a k večeru se objeví na většině území zítra déšť nebo přehánky, lokálně i nějaké bouřky, ale teploty zítra budou stoupat na 22 až 25 stupňů Celsia. Tak si to ještě upřesníme s meteorologem Imrichem Drapákem. Všechno, až s ním budeme mluvit kolem 8:45. Teď vám přejeme dobré ráno.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dneska, teď v dobrém ránu. Doufám, že vás taky tahle ta písnička potěšila. Mě moc. Za chviličku ještě Vladimír Mišík nebo taky Robert Palmer nám zaspívá. No a teď...
1: Sport.
0: A cyklistika. Vítězem velké ceny Hradce Králové se na cyklistickém kritériu stal Milan Kadlec. Tento 22-letý jezdec hradecké stáje Kasper Cryptoformy rozhodl o svém triumfu na 40-kilometrové trati v závěrečném sprintu, ve kterém si to rozdala hned šestice závodníků domácího týmu. Za Kadlecem dojeli pak na druhém a třetím místě Matěj a Štěpán Zahálkovi.
2: Byli jsme tady docela v silný převaze, takže to bylo spíš o tom ty kluky na začátku unavit, no a pak se nějak dostat do nějakého úniku, no. Určitě po více lidech, protože je to rovina a tam je potřeba víc lidí na to, no.
3: To takové domácí kritérium, má to pro vás určitou hodnotu náboj?
2: No, tak jelikož jsme tým z Hradce, tak to pro nás má asi, bych řekl, nějakou větší hodnotu, jelikož bude to víc vědomí, že tady ten tým existuje a je určitě to nějaká prestiž, no.
3: Takže plán utrhnout se a pak si to rozdat mezi sebou?
2: Plán byl hlavně, aby jsme vyhráli a pak vlastně to bylo tak jak asi férovka, no. Zkoušeli jsme se odjíždět, ale moc to nevyšlo, že to bylo na sprint.
3: Prostě se znáte?
2: No, moc tím nešlo a tý rovině udělat.
3: Jak jste spokojen v hradeckém týmu, kde se tady dá se říct novým závodníkem?
2: Za mě je to asi skvělý, jako je tady dobrý zázemí, máme skvělý vybavení a tým funguje dobře.
3: Co se týče výsledků a sezony?
2: Tak výsledky máme docela dobrý, vyhráli jsme Hellas vlastně s Václavem Ješkem a byli jsme dobře na Czech Touru a spoustu velkých závodů, takže za mě jako ta sezona jako týmově je velice úspěšná.
3: Co vy osobně, vy jste se musel vyrovnávat s handicapem, protože vás postihlo poměrně vážné zranění, jak to pro vás bylo těžké?
2: Mě to vlastně omezovalo trošku díl, no. 2 roky by mě to brzdilo a další rok jsem vlastně se dostával do nějaký formy.
3: Bylo těžké se do toho dostávat zpátky?
2: Bylo to dřina, to je těžké, to je pro všechny, že jo, no, ale tam jde o to, že když já jsem pak 2 roky vlastně byl tím omezený, tak jsem to chtěl dělat trošku něco víc, no, aby jsem vlastně ty kluky dorovnal.
3: Umělý kyčelní kloub není věc, se kterou se člověk vypořádá během 2-3 týdnů, měsíce. Jak to bylo těžké pro psychiku?
2: Ono to byla hlavně úleva, protože ono mě to docela dost trápilo, takže vlastně jenom to, že jsem to měl, tak byla vlastně velká motivace. Už mě to nebolí a vlastně je možný dělat cokoliv.
3: Takže v tomhle tom třeba i ta Hradecká i pomohla, že vám dala tu možnost se tady zase do toho dostat zpátky.
2: To je jakoby menší tým, nejsou úplně obrovský těžký závody, tak mě to určitě pomohlo. No. Samozřejmě, že je to blízko, je to v Česku, je to dobrá domluva, takže to je další výhoda.
3: Říká cyklista Králové hradecké stáje Cryptoformy Milan Kadlec o kritériu v Hradci Králové a aktuální sezóně. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradecký kraj podpoří vzdělávání sester na univerzitě. Na Pražském hradě začíná výstava korunovačních klenotů. Nejprve je uvidí školáci. Čeští tenisté se připravují na Davis Cupové utkání s Američany a dnešek přinese polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj dá Univerzitě Hradec Králové 24 milionů korun na nový bakalářský program Všeobecné ošetřovatelství. Dotaci včera schválili krajští zastupitelé. Kraj bude univerzitě v letech 2026 až 2028 posílat každoročně 8 milionů korun, říká mluvčí Jakub Sochor.
2: Bude se jednat o tříleté studium v prezenční formě, které od prvního ročníku propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci všeobecné sestry a Královéhradecký kraj si od toho slibuje, že vlastně pomůže navýšit počet zájemců o práci ve zdravotnictví.
1: V komunitním centru v Kostelci nad Orlicí dnes můžete navštívit přednášku Relaxační techniky v praxi. Začíná v 9:30 dopoledne. Dozvíte se, jak stres působí na tělo a psychiku a proč je důležitý odpočinek. Součástí setkání bude taky praktická ukázka jednoduchých relaxačních technik, které můžou přispět k lepšímu spánku, zvládání stresu a dlouhodobě i ke zdraví mozku. Přednášku vede Iva Tesařová. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystavené ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovické katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
3: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
1: Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude odehrávat tento pátek a sobotu v pražské O2 aréně. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
0: Počasí.
1: Čekáme polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na horách naměří 14 až 17. Foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 7 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám hezké úterý 15. září, svátek má Jolana, jenom připomínám. No a za chviličku se vypravíme do Žacléře, tam staví totiž obecní útulnu pro turisty putující Krkonošemi. Co obec vedlo k tomuto kroku a kde se přístřežek staví, řekne nám naše reportérka Kateřina Kohoutová za malou chvíli. V Bleskovce dobrého rána, kam vás taky zvu, dnes budeme hrát opět o naši rozhlasovou propisku a taky o dvě vstupenky na koncert 6 na chodníku. Tahle kapela oslaví tímto koncertem své 20. narozeniny, 20. jubileum, a to na jevišti Městského divadla doktora Jezova Číška v Náchodě 24. září od 19 hodin. Takže když vyhrajete, budete u toho. Ještě jednou dobré ráno a samozřejmě vám všem krásný den s Českým rozhlasem Hradec Králové od Jakuba Šmita.

0: dospívali 7 hodin 10 minut. Pěkně vás zdravíme a míříme do Žacléře. V Žacléři v Krkonoších se totiž staví obecní turistická útulna. Stojí v lokalitě Černá voda a návštěvníci hor ji budou moci využívat už za několik dní. Jak místo pro přespání vypadá, to už se ptám Kateřiny Kohoutové, která se byla na stavbě podívat. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno. Ano, podívat, zatím jsem tam nepřespávala, ale můžu jenom určitě popsat. Je to taková jednoduchá dřevěná stavba, řekněme takový rozšířený patrový přístřešek. Dole je skromné posezení, stůl, židle a nahoře je možnost přespat. Já jsem vylezla nahoru po žebříku a byla jsem opravdu překvapená, kolik je tam místa, opravdu poměrně dost. Podle mého odhadu si myslím, že tak 3-4 turisté se tam pohodlně vyspí a navíc tam jsou i malá okýnka a krásný výhled do krajiny.
0: No a proč město pro stavbu útulny vybralo právě tohleto místo, to znamená Černou vodu?
1: Touto lokalitou vedou hlavní pěší i cyklistické trasy, takže frekvence turistů hlavně v létě a za slušného počasí je poměrně velká. V poslední době přibývá také lidí, kteří se vydávají s takzvanou nebo řekněme plnou polní na dálkové pochody nebo přechody hor a v této oblasti v podstatě nebylo žádné fungující přístřeší a tak turisté pospávali, kde se dalo. Proto město nechalo tento přístřešek vybudovat, aby měli kde přečkat noc, anebo třeba tam chvíli počkat i za špatného počasí.
0: No a tak mě ještě zajímá, kdy se útulna turistům otevře a kdy tam budeme moci poprvé přespat.
1: Tento týden a využívat ji mohou v podstatě potom po celý rok. Vedení města věří, že turisté se útulně budou chovat, řekněme, slušně a podle nějakých pravidel, protože je samozřejmě neustále přístupná, to je samozřejmě také její účel. A tak určitě je tady potřeba říct, že by bylo dobré, stejně jako ostatní věci, které pro turisty jsou vytvořeny, také neničit, nepoškozovat, aby tak mohli dlouho sloužit.
0: Ano, tak přejeme, ať právě nová útulna opravdu dlouho a dobře slouží. Děkujeme Kateřině Kohoutové za informace. Naschledanou.
1: Krásný den, nadšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí. Dnešek bude slunečný, můžeme se těšit na oblohu polojasnou až skoro jasnou, teď ráno výjimečně s mlhou nebo nízkou oblačností to venku může být a teploty budou stoupat na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme 14 až 17 stupňů Celsia, takže to bude příjemný den zářijový, no a v noci pak pozvolné přibývání oblačnosti, zpočátku bude skoro jasno až polojasno, od západu bude v noci postupně oblačno a k ránu ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost, teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, no a zítřek by měl být nejteplejším dnem tohoto týdne, ale už asi nebude tolik sluníčka, uvidíme. Mělo by být polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost a pak během dne se od severozápadu zatáhne zítra a k večeru se objeví na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky a teploty ale zítra budou stoupat na 22 až 25 stupňů Celsia. Tak si ty dny, které jsou před námi, hezky užívejte, 7 hodin 18 minut a za chviličku už zveme taky do dnešní ranní soutěže, ve které pro vás máme jednak naši rozhlasovou propisku a taky dvě stupenky na jubilejní narozeninový koncert skupiny 6 na chodníku, který bude na jevišti Městského divadla doktora Josefa Čiška v Náchodě 24. září od 7 hodin večer. Tak držím palce, za chvilku po písničce.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Bleskovka.
1: A je to tady, jdeme si zahrát dnes o naši rozhlasovou propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a o dvě vstupenky na koncert 6 na chodníku. Kapela oslaví své jubileum 20 let tam, kde se psaly její důležité kapitoly, to znamená na jevišti Městského divadla doktora Josefa Čížka v Náchodě 24. září od 7 hodin večer a bude tam i mnoho vzácných a milých hostů, takže třeba herec a zpěvák Jan Vápeník tam bude, kytarista Oldřich Bohadlo, můžeme zmínit třeba i jazzovou zpěvačku Janu Koupkovou a nebo nehrajícího kapitána Miloně Čepelku, takže to bude určitě moc příjemný večer toho 24. září od 19 hodin. No a vy u do toho budete, pokud tedy ovšem vyhrajete teď v dobrém ránu. Tak, vaším úkolem bude poznat dříve známou moderátorku, dneska ředitelku nadace Charty 77. Tak kdo to je?
2: Ono se říká, když si postavíte první dům, velmi záhy zjistíte, co všechno v něm je špatně, co nefunguje, nebo co byste potřebovali jinak. Takže ano, dneska už vím, že kdybych stavila ještě jednou nějaký dům, tak spousta věcí bude jinak.
1: No a jestli víte, kdo to je, tak už taky víte, proč tu je, proč zrovna dnes, tedy v úterý 15. září, můžete zavolat do dobrého rána.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak halo, halo, dobré ráno, Český rozhlas Hradec Králové, kdo pak tam?
3: Dobré ráno, Jakube, tady je posluchač Míla z Podhůří Orlických hor.
1: Dobrý
3: já vás
1: den,
3: zdravím.
1: Mílo, já vás taky.
3: Dobrý den.
1: Tak povídejte, koho jste poznal.
3: Dneska má svátek a je to samozřejmě Jolana Voldánová.
1: Ano, je to tak. Je to tak, takže jí moc zdravíme. Ona byla kdysi taky moderátorkou Českého rozhlasu Hradec Králové. Ona tady vlastně kdysi dávno, ještě předtím, než se stala slavnou televizní hvězdou, tak na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové Jolana Voldánová začínala. To se málo ví.
3: To vůbec ani nevím.
1: To se málo ví, je to tak. Rodačka z Pardubic má dneska tedy svátek. No a je to samozřejmě bývalá hvězda televizních obrazovek, která nám dlouhá léta přinášela do obýváku aktuální informace ve zprávě.
3: Ano.
1: Jak jsem říkal, narodila se v Pardubicích, dětství tam taky prožila, v Polabinách, taky na to vždycky s láskou vzpomíná, byť občas prý byla pěkné číslo, tak to byla legrace, tak jo. Takže Jolanu moc zdravíme, takhle na dálku blahopřejeme. No a vám taky, Mílo, užijte si koncert 6 na chodníku, bude to paráda.
3: Děkuju.
1: 24. září v Městském divadle doktora Josefa Čížka v Náchodě. No a mějte se moc hezky, rád jsem vás slyšel, vydržte na telefonu.
3: Děkuju, nashledanou.
1: Tak, dnešního výherce Bleskovky známe, kdo by chtěl u toho taky být, samozřejmě, tak zkuste soutěžit zase zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové pro vás dvě vstupenky na koncert 6 na chodníku. Tedy téhleté kapely, která už slaví 20. narozeniny, budeme mít. Takže zase zítra před 7:30. Teď Blondý v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pak už Alena Brantová přesně za 5 minut o 7:30 přijde s dalšími zprávami.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Hejtmanství podpoří 24 miliony korun vzdělávání všeobecných sester na Univerzitě Hradec Králové. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Podporou nového bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství se hejtmanství snaží řešit nedostatek zdravotnického personálu v regionu. Dopravní podnik města Hradce Králové do konce roku nasadí na linky 18 nových trolejbusů za 321 milionů korun. Nahradí nejstarší vozy, pořízené v letech 2011 až 2013. Nové trolejbusy mají baterii, umožňující jízdu i mimo trolejové vedení. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Za vstup se neplatí a otevřeno bude do pondělí 28. září. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0 na sety. Ve skupině A v italském Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. Čekáme polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách jenom na 14 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Pozor si dejte v Třebechovicích pod Orebem, kde se v ulici Na stavě srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

wozu, bo malućków przed. Výlet rodiny se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: právě Denní tisk.
1: Tak je 8 minut po půl. 8. Ještě jednou tady otvíráme společně dnes v dobrém ránu. Noviny začnu krkonošským deníkem. Špindl jako Innsbruck. Ski areál propojil areály i logo s městem zvláštním prvkem. Ski areál Špindlerův mlýn oznámil, že v sobotu 12. prosince zahájí zimní sezónu a spustí jednosměrné propojení areálů Medvědín a Svatý Petr. Lyžaři a snowboardisté se tak poprvé svezou třeba i novou lanovkou Audi Line přehradní. Otevřou se pro ně vybudované sjezdovky přehradní a lesní a nové mosty na terminálu P1 u Labské přehrady. K parkování tam budou mít k dispozici zhruba 120 míst. No a já jsem už taky tady mluvil o té nové vizuální identitě, kterou tedy ski areál propojí s městem. Inspirací při tvorbě společné vizuální identity bylo třeba město Innsbruck v Rakousku, kde město, městský marketing a turistická organizace dlouhodobě rozvíjejí společnou zastřešující značku. Jednotná komunikační strategie propojuje Innsbruck a region se zhruba 40 okolními obcemi. Takže tady ta inspirace, můžete si přečíst víc k tomu v dnešním regionálním krkonošském deníku. Já už se dívám do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký a tady je fotografie křivé jabloně u Hostince, která je nádherná a utká se o další titul. Skoro 80-letá jabloň v Machovské Lhotě na Náchodsku bojuje znovu v celostátní anketě. Před 6 lety vyhrála soutěž Strom roku, letos na nadace partnerství vrací do hry všechny dosavadní vítěze v klání Strom čtvrtstoletí. No a hlasovat je o něj možné do 28. září. Do superfinále pak postoupí pouze 5 stromů a další kolo hlasování pak bude 5. října. A jinak se hlasuje na webu Strom čtvrtstoletí. Takže tam mrkněte, podívejte se, najděte si tu krásnou křivou jabloň u Hostince v Machovské Lhotě na Náchodsku a hlasujte pro ní, určitě je nádherná. Jinak se na ní můžete podívat právě i na obrázku na fotce v Mladé frontě dnes. A já se dívám ještě na stránky dnešního Práva, kde píšou, že energie zdražují, za elektřinu a plyn si Češi připlatí tisíce. Pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina, což se odráží v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a NMD, s koncem prázdnin se k ním přidal i Lidl trhu ČES. Domácnosti budou muset zaplatit až o několik tisíc korun ročně víc. No a hlavním důvodem je pokračující konflikt mezi Spojenými státy americkými a Iránem. Podrobnosti na stránkách dnešního Práva můžete si přečíst.

0: Skupina Peči Boys teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, je 7:45, úplně přesně. Dnes si poslechněte určitě radioporadnu, pokud máte zahrádku, protože nás bude zajímat zahrada v září. František Hlubocký, náš zahradní expert a rádce, tady bude připraven odpovídat i na vaše případné dotazy, které můžete psát a posílat na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Ptát se za vás bude Pavla Kindernajová, nebo pak po 11. hodině samozřejmě i dnes budete moci přímo do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové zavolat.
1: Počasí.
0: Čeká nás prý slunečný den, bude polojasno až skoro jasno, teď ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností a teploty budou stoupat na 20 až 23 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat mezi 14 a 17 stupni Celsia. Zítra už by těch mraků mělo být, ale čeká nás ještě teplejší den, prý nejteplejší v tomto týdnu, zítřejší teploty budou stoupat až k 25 stupňům. Tak a za chviličku už v našem vysílání budeme mluvit o DNA, zajímavosti spojené právě s nositelkou genetických informací nám už za pár minut po písničce představí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak i to si poslechněte, no a my vám dál přejeme v úterý 15. září dobré ráno a hezké vstávání.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradecký kraj posílí ochranu podzemní vody, zaměří se i na nepotřebné vrty. Na opravu sakrálních památek na Broumovsku lidé věnovali 70 tisíc korun. Sportovní manažer hradeckých basketbalistů Petr Sedmák dostal 8letý zákaz činnosti. Je před námi polojasný den s teplotami do 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj bude v příštích 2 letech pokračovat v ochraně podzemních vod. Zastupitelé včera schválili akční plán pro roky 2027 a 2028. Kraj chce dál zpracovávat odborné studie v územích důležitých pro zásobování pitnou vodou a pokračovat taky v inventarizaci starých a nepotřebných vrtů. Ty můžou představovat riziko pro kvalitu podzemních vod. Církev získala během prázdnin od drobných dárců 70 tisíc korun na obnovu malých sakrálních památek v Broumovském výběžku. Přispěla k tomu akce Léto otevřených kostelů, během které si zájemci mohli prohlédnout 11 barokních památek v okolí Broumova.
3: Lidé přispívali dobrovolným vstupným, kupovali pietní svíčky nebo posílali přímé dary. Vybrané peníze pomůžou s další péčí o unikátní broumovskou skupinu kostelů. Konec letní sezóny doprovodilo vysvěcení hned několika dokončených oprav. Žehnání se dočkali například obnovené varhany v Horním Adršpachu, opravená věž kostela svatého Petra a Pavla v Broumově anebo kaple Panny Marie v Šonově. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film.
2: Sport.
1: Zákaz všech činností s organizovaným basketbalem až do roku 2034. Takto přísný trest dostal od Mezinárodní federace FIBA sportovní manažer a člen představenstva ligových basketbalistů Hradce Králové Petr Sedmák.
4: V odůvodnění se mimo jiné píše, že Sedmák, který ještě předloni pomáhal hradeckému týmu k návratu mezi domácí elitu jako hráč, se měl dopustit zneužití interních informací, manipulací se zápasy a činnosti spojené se sázením. 41-letý bývalý pivot se proti 8letému zákazu činnosti podle svých slov odvolá. Do té doby se k celé záležitosti odmítl vyjádřit. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Čekáme polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17. Foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku je kvůli opravě povrchu v obou směrech uzavřená silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Objížďka je tam značená a potrvá do 25. září.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Osm hodin, 4 minuty, z dobrého rána vás i teď zdraví Jakub Šmit, dobré ráno a hezké vstávání, za chviličku další aktuální informace od nás Českého rozhlasu Hradec Králové. No a budou o tom, že silničáři oficiálně otevřeli křižovatku Mileta na silničním okruhu Hradec Králové, jak je to s vodou a nerovnostmi v podchodech, zvláštním sklonem silnice a přetrvávajícími kolonami. To všechno probereme s naší reportérkou Adélou Kavříkovou za chviličku. No a před 8:30 si řekneme, jak jaké nás čeká počasí samozřejmě. I dnes taky do kalendária se podíváme. Po půl deváté pak přivítáme dnešního ranního hosta, kterým bude Jan Hrubecký, vedoucí muzea války 1866 na Chlumu. Jehož expozice se přesně 160 let po bitvě u Hradce Králové v červenci veřejnosti znovu otevřela a tu původní starou expozici nahradila nová, krásná, moderní instalace. Tak vám ji taky představíme po půl deváté a hlavně vás tam pozveme. Tak ještě jednou dobré ráno z Hradce Králové. Dnes je úterý 15. září. Ať se vám všem den vydaří. Medicine man.

0: Dobré ráno, přejeme 3:15 z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde teď zůstaneme. Křižovatka Mileta na silničním okruhu Hradce Králové je po přestavbě za 634 milionů korun už 141 dní průjezdná pro auta i městskou hromadnou dopravu. Pod povrchem se ale stavbaři v uplynulých týdnech museli vypořádat s dodatečnými opravami podchodů a odpovídali taky na otázky týkající se sklonu silnice nebo přetrvávajících kolon. A my to teď všechno rozebereme s naší reportérkou Adélou Kavříkovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Veškerá doprava se na přebudovanou Miletu vrátila už v dubnu. Infrastrukturu pro pěší a cyklisty tu dělníci dokončili začátkem srpna. Přesto se stavba oficiálního otevření dočkala až včera odpoledne. A pro novináře to byla další příležitost, jak získat odpovědi na otázky, které se tentokrát týkaly jednak podchodu, které v minulosti opakovaně zaplavila voda, dále jejich povrchu, kde se po pokládce asfaltu objevily nerovnosti, a další dotazy mířily taky na výběžek, takový hrb uprostřed křižovatky, nebo kolonu, která při včerejším briefingu končila v nedohlednu.
0: Tak začněme těmi podchody pod Hradeckou a Sokolskou ulicí. Jak stavbaři vysvětlili to, že v nich stála voda a že museli předělávat asfalt?
1: Tak pokud jde o vodu, podle stavbařů šlo o provizorní stav během stavby, ne o konstrukční chybu. Čerpadla byla totiž dočasně napojená na síť veřejného osvětlení a fungovala tak jen v noci, když se svítilo. Stavby vedoucí Petr Mareš mi včera potvrdil, že teď už jsou čerpadla připojená k síti napřímo. Stavbaři upravili spínání hladin a systém vyčistili od stavebního odpadu. A co se týká povrchu, ten původní asfalt byl po pokládce nerovný. Podle Mareše sice odpovídal projektu, v praxi se ale neosvědčil. Zhotovitel proto povrch na vlastní náklady vyměnil za stejný materiál, jaký dělníci použili na těch okolních cyklostezkách.
0: No a co ten zmiňovaný výběžek uprostřed křižovatky a kolony, které jste tam včera viděli, co na to říká investor?
1: Tak onen hrb při cestě od nemocnice do centra není chyba, ale záměr. Stavby vedoucí Petr Mareš vysvětlil, že vozovka má v projektu daný sklon 2,5% na obě strany, který zajišťuje plynulý odtok dešťové vody z křižovatky pryč. No a pokud jde o kolony, podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla bylo hlavním cílem stavby odvést chodce a cyklisty pod zem a zvýšit tak bezpečnost. Mátl upozornil, že auta na městském okruhu budou ve špičkách čekat i dál. Mimoúrovňová křižovatka by podle něj nepomohla, protože by se doprava jen dříve nahromadila na dalších semaforech ve městě.
0: Dodala Adéla Kavříková, děkujeme za aktuální informace, nashledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Počasí.
1: Jak bude, nám řekne Imrik Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kterého snad v té mlze najdu teď. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Tak jsem se prokousal skrz tu hustou mlhu tady v Hradci Králové teď k vám. No, sluníčko nám zalezlo, schovalo se díky té mlze.
2: Teďka ráno nějaké mlhy musíme počítat, nebo nějaká nízká oblačnost, ale jen to dopoledne se nám to rozpustí a potom to sluníčko vyleze a bude spíše nějaký podjasno až skoro jasno. Teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, slabý proměnlivý vítr jenom do 4 metrů za sekundu. Prosté podmínky se nám taky během nebudou léčit většinou na dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže nás čeká moc pěkný a příjemný den. Co dál, jak to bude vypadat v noci a hlavně zítra?
2: V noci je zpočátku skoro jasná až pojasná, od západu postupně nám pak bude přibývat oblačnost, opět se nám k ránu můžou někde výjimečně vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, 13 až 10, ty minimální teploty a zítra nejteplejší den tohoto týdne, teploty měly vystupovat až 25 stupňům letním, na obloze pojasná až oblačno, ráno oněle mlhy nebo nízká oblačnost, ale potom během toho odpoledne od celého západu nám začne přibývat už frontální oblačnost a později večer se nám potom na většině území už vyskytne déšť nebo přehánky lokálně můžou být i bouřky a vítr slabý, během nemírný, jižní 2 až 6 metrů za sekundu, potom na té frontě později odpoledne se bude měnit na západní a bude nám zesilovat v těch bouřkách.
1: A pak přijde tedy ochlazení?
2: Ano, ve čtvrtek už přijde ochlazení za tou frontou, dopoledne poměrně rychlé ubývání oblačnosti i srážek za tou frontou, teploty pravděpodobně nějakých jenom 20 stupňů, ale potom do konce týdne ty teploty opět půjdou nahoru, mohly by se pohybovat někde mezi 20 až 23 stupňů Celsia a v podstatě nějaký polojasno, v sobotu spíše i slunečno, nějaký jasno, až v neděli opět přibývání oblačnosti a na večer potom další frontální systém by nám opět mohl přinést nějaké srážky.
1: Tak děkuji za předpověď. Imrik Drapáky pro nás dneska v dobrém ránu měl. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na hospicovou péči v Královéhradeckém kraji by příští rok mohlo jít 32 milionů korun, zhruba o milion víc než letos. Důvodem navýšení je zahájení provozu hospice ve Stěžerách, který začal fungovat letos na jaře. O návrhu na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v kraji pro příští rok rozhodli včera zastupitelé. Mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou nejezdí ode dneška až do čtvrtka vlaky. Provoz na této trati je přerušený kvůli údržbě a pro cestující bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Silničáři včera oficiálně otevřeli přebudovanou křižovatku Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové. Stavba za víc než 630 milionů korun trvala od dubna 2024 a vyžádala si mnoho objížděk a omezení pro řidiče, chodce, cyklisty i městskou hromadnou dopravu. Město o přestavbu usilovalo přes 20 let. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Rak červený je kvůli svým vlastnostem považovaný za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je taky přenašečem račího moru. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. Předehrávka prvního kola se bude hrát od 18 hodin. Zbývající duely prvního kola jsou pak na programu zítra. Čekáme polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, čas na hosta samozřejmě. Přesně 160 let po bitvě u Hradce Králové se v červenci veřejnosti znovu otevřelo Muzeum války 1866 na Chlumu. Původní starou expozici nahradila instalace nová, moderní, která propojuje autentické příběhy vojáků a civilistů s digitálními technologiemi, mobilní hrou a rozšířenou realitou. No a do budoucna možná muzeum připravuje ještě jednu čtvrtou dimenzi návštěvnické zážitku pachové stopy války. A víc už nám k tomu všemu přišel říct vedoucí muzea války 1866 na Chlumu Jan Hrubecký, kterého tady vítám. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaké zatím máte ohlasy?
1: Ohlasy máme veskrze pozitivní. Ať už je to ta návštěvnická vlna zájmu, která ale řekněme byla očekávatelná. Přece jenom je to nějaká nová věc, která zkrátka v regionu táhne, ale samozřejmě prusko-rakouská válka má své stále fórum příznivců, které velmi netrpělivě samozřejmě vyhlíželo novou expozici největší bitvy tohoto konfliktu. Takže ta návštěvnická vlna je značná. My vlastně generujeme vyšší přízeň návštěvníků, než je tomu v současné době u ostatních budov muzea východních Čech, ale samozřejmě víme, že je to opravdu jako trend navázaný na tento rok. Nicméně nás to samozřejmě velmi těší.
0: My se určitě půjdeme podívat tak jako virtuálně k vám a řekneme si, v čem je vlastně to teď tak přitažlivé. Ale můžeme malinko jenom nastínit a zmínit třeba historii toho památníku, jaká je, od kdy tam vůbec je na Chlumu?
1: Určitě. Ono víte, letos se ten letopočet, kolem kterého se vlastně točily ty oslavy a hodně se tím zaštiťujeme, ta 160, těch 160 let, což je samozřejmě kulaté výročí o něch událostí. Nicméně trochu tady zapadá druhé kulaté výročí a to je 90 let. Protože 3. července 1936 otevřelo tehdy válečné muzeum na Chlumu. Byl to vlastně vývod společného úsilí několika subjektů. Samozřejmě tím hybatelem byl Komitet pro záležitosti války 1866, což byla původně veteránská organizace. Vznikla vlastně 1,5 dekády po prusko-rakouské válce, iniciovaná právě samotnými veterány, kteří v osobě vůbec zakladatele, například Jana Nepomuka Štajnského, tak byli vlastně doživotně poznamenáni svými vážnými zraněními, které utrpěli v bitvě u Hradce Králové. A tito lidé se rozhodli iniciovat opravdu široce založené úsilí, kde se jim podařilo vlastně provázat struktury státní správy, vojenské jednotky, protchnout vlastně nadšením a zájmem hlavně vůbec veřejnost. A oni dokázali to, že na bojišti nejenom vyrostla ta ohromná škála pomníků, které se nám dodnes dochovaly a které tvoří největší soubor funerální architektury v České republice, ale také dokázali vlastně to bojiště spopularizovat. Za nimi jde vlastně první turistické značení, tohle to vůbec ta návštěvnická obslužnost. Nicméně pak přišla první světová válka, která samozřejmě tu společenskou náladu změnila a vlastně jak si zastavila celé tohleto úsilí. Komitet ale dále fungoval, dále existoval a vyvíjel vlastně systematické snahy k tomu, aby vzniklo nějaké muzeum. Jakási možná trošku vulgárně řečeno pokladnice jeho sbírek, ale samozřejmě on to muzeum mělo velký přesah už tehdy. A za vlastně podpory státu, protože členy komitétu za první republiky byla řada příslušníků jak Československé armády, tak například ale i četnictva, ale i samozřejmě za podpory klíčových ministerstev, tak se komitétu podařilo opravdu na to 70. výročí muzeum otevřít.
0: Po 90 letech ale to samozřejmě chce inovace, aby jste do muzea přitáhli i dnešní generaci, aby to lidi lákalo, bavilo v uvozovkách, taky musíme říct, aby tam byl zastoupen ten svět moderních technologií také. Tak jak jste na to šli tedy? Jakým způsobem jste tu expozici předělali?
1: Určitě. Musíme si uvědomit, že opravdu muzeum v dnešní době je paměťovou institucí, stále edukační institucí, ale musí být schopné tu látku prostě stvárnit prostě široké veřejnosti. To je zaklínadlo té cílové skupiny, ze kterého prostě musíme vycházet. A když bychom rekonstruovali to muzeum původní, tak to bude opravdu jakási pokladnice artefaktů. Ono je až neuvěřitelné, že v té funkcionalistické budově, kde je dneska vlastně kinosál a která je expozicí expozice, kde vlastně návštěvníci uvidí úvodní film v té své návštěvě, tak bylo přes 420 různých vlastně druhů a typů zbraní a podobně. To by bylo samozřejmě velmi hezké, ale to děláte depozitář a nikoli v muzeum.
0: To jsou ty vitríny.
1: Jsou ty vitríny a podobně. Čili před námi stál úkol přiblížit tu látku vlastně jinak a my jsme si řekli, že vlastně ta doba není až zase tak vzdálená, že je to šest lidských generací a každá generace má svůj příběh, takže jsme šli narrativní formou, šli jsme opravdu formou příběhu.
0: A jak se to povedlo, si řekneme po písnice s naším dnešním ranním hostem, kterým je vedoucí muzea války 1866 na Chlumu Jan Hrubecký.

0: Naším dnešním ranním hostem je v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové Jan Hrubecký, vedoucí muzea války 1866 na Chlumu. Jehož expozice se přesně 160 let po bitvě u Hradce Králové v červenci veřejnosti znovu otevřela. Tu původní starou expozici nahradila nová moderní instalace, která propojuje autentické příběhy vojáků a civilistů s digitálními technologiemi, mobilní hrou a rozšířenou realitou. Jak už jsem se zmínil, tak do budoucna možná přibude ještě jedna čtvrtá dimenze návštěvnického zážitku, a sice pachy války. K tomu si možná taky něco řekneme, tak nás proveďte jenom tak krátce, kde se ocitneme. Je to tedy vlastně příběh těch čtyř fiktivních osob, právě které by teoreticky válku mohly prožít, nebo tu bitvu u Hradce Králové v roce 1866?
1: Je to tak, každá vlastně z těch velkých skupin účastníků má svého zástupce. Je to zástupce rakouské armády, který etnicky pro tuzemského návštěvníka je Čechem. Je to také zástupce samozřejmě pruské armády a potom také ale velká množina, která nám právě absentovala v té bývalé expozici, a to jsou civilisté. Ten autorský tým, který byl široký, kde byli kolegové, pedagogové, výstaváři, archeologové, historici, tak vlastně se přišlo s tím, že se skompiloval vlastně z dostupných pramenů opravdu plastický příběh vlastně každého z těch zástupců. Takže prostřednictvím mobilní aplikace i prostřednictvím částečně paneláže, oni vás provázejí svýma očima opravdu tou osudnou bitvou u Hradce Králové 3. července 1866. Zároveň jsme vlastně vyšli vstříc trendu na jedné straně autenticity, dali jsme si dále záležet na výstrojních součástkách, dali jsme si záležet na vzhledu figurín, kde jsme vycházeli z antropologických nálezů padlých na bojišti, ale na druhou stranu jsme se snažili, aby návštěvník si odnesl opravdu vjem, čili pokud procházíte dioramatem bojů v lese Svíp, tak vlastně máte srovnání. Kolem vás je velmi působivá, ale umělecká licence s prvky právě té autenticity po stránce vzhledu vojáků, a vedle můžete vidět fotorealistickou rekonstrukci prostřednictvím krátkého filmu. Totéž je to právě z hlediska prožitku těch civilistů, který byl opravdu děsivý, kdy jsme vlastně se snažili přiblížit jejich roli, zejména v finálních fázích toho dne, to znamená a dnech následujících, to znamená ošetřování vlastně obrovské záplavy raněných.
0: Co ty pachy války, jak jsem říkal, že by to mohla být do budoucna další čtvrtá dimenze, která by ještě ten zážitek a vjem návštěvníků jaksi umocnila.
1: A vyrostl by na tom hezký slogan Vnímejte muzeum všemi smysly. Ano, já si myslím, že je to určitě záležitost zajímavá. My v tomto směru spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové. Uvidíme, jaká z toho vzejdou technologická konkrétní řešení, ale skutečně pach je něco, co si člověk instinktivně zapamatuje a identifikuje, a mohou to být různé pachy. Může to být pach prostě slámy, díky obrovskému využití jezdectva a hypomobilní dopravovaných záležitostí v té době, může to být ale bohužel třeba i pach krve, a co se týká právě těch improvizovaných operací a podobně.
0: My se pak můžeme třeba přenést z muzea i na rozhlednu nedalekou, a tam bychom i díky vlastně té mobilní aplikaci mohli vidět rozložení vojáků a armád vlastně před sebou, tedy v té krajině, jak to tenkrát bylo.
1: Ano, vždycky jsme vlastně od začátku jsme řešili také problém, jak vlastně propojit exteriér bojiště, který je stejně důležitý vlastně pro to informační sdělení jako interiér muzea, jako samotnou expozici. A odpovědí je právě ta mobilní aplikace s zastaveními rozšířené reality, kde právě skrz svůj telefon, jako zařízením, které vnímáme dneska okolní, skrz které vnímáme okolní svět, tak návštěvník vlastně může vidět zrekonstruované třeba polní fortifikace, jak vypadaly. Může se jimi projít, ale právě může si udělat i představu o rozložení sil toho 3. července 1866.
0: Jak na to teda lidé reagují, kteří už k vám přijeli se podívat teď od toho 3. července, kdy jste otevřeli až do teď? Co se jim třeba nejvíc líbí, co je nejvíc zaujalo?
1: Ty ohlasy jsou, jak jsem říkal, velmi pozitivní. Je to celkové scénické řešení. Je to ta tísnivá atmosféra, kterou expozice generuje. Je to ale i právě důraz na tu optiku těch lidských očí, které to všechno vnímají. A je to ale i zamyšlení na závěr, protože ten konflikt měl ohromné geopolitické dopady. V podstatě lze říct se dobovým jazykem roku zřízení muzea, že nikoli ve Versailles, nýbrž u Hradce Králové se zrodilo moderní Německo a s ním tedy i dějiny Evropy. Čili i to závěrečné zastavení je jakýmsi mementem směrem k současnosti a provokuje spíše k zamyšlení, než aby jenom prostě předkládalo strohá fakta.
0: Tak kdy se můžeme přijet podívat teď v září?
1: Máme zatím otevřeno každý den, kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
0: Pozval vás vedoucí muzea války 1866 Jan Hrubecký. Moc děkuju a těším se zase příště, až bude zase o čem mluvit. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Tak a to je všechno. Od mikrofonu se loučí Jakub Schmidt z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ještě Věra Martinová, pak taky Suzy Quattro a pak už Pavla Kindernajová v dnešním dopoledním Habaději. Přeju vám hezké úterý 15. září a těším se na vás zase zítra. V dobrém ránu. Naschledanou.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V části centra Hradce Králové se ode dneška svezete MHD zdarma. Státní zástupce obžaloval 4 lidi a firmu v korupční kauze na odboru dopravy v Pardubicích. Český mužský volejbalový tým nastoupí na mistrovství Evropy proti Italům. A dnešek bude polojasný s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Mezi zastávkami obchodní domy Tesco a Atrium, Centrál a Střelnice můžou lidé v Hradci Králové ode dneška cestovat městskou hromadnou dopravou zadarmo. Bezplatná přeprava v obou směrech platí až do středy 30. září. Dopravní podnik opatření zavedl kvůli úplnému uzavření rekonstruovaného podchodu na třídě Karla IV. Pěší můžou místo obcházet přes přechod ve Střelecké ulici. 4 lidé, 1 firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případů trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 milionů korun. Podle mluvčího Matyáše Strnada magistrát pro odhalení případu zpřísnil pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
3: Kromě standardně probíhajících interních auditů jsme nechali provést externí audit společnosti Datlab a upravili jsme zadávací řád pro veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně u zakázek v kategorii 1, které je možné realizovat v rozsahu do 100 000 korun. U stavebních zakázek jsme také zavedli povinnou fotodokumentaci. Veřejné zakázky města jsou zároveň evidovány v Národním elektronickém nástroji, takzvaném NENu.
1: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Sport. Českou mužskou volejbalovou reprezentaci čeká večer zápas v ikonické hale Pala Panini proti Italům. Český tým už má zajištěný postup do osmifinále turnaje. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími mistry světa jako výjimečnou šanci.
4: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
1: Zápas na mistrovství Evropy začne v 21 hodin a 5 minut.
2: Počasí.
1: Čekáme polojasno až skoro jasno, výjimečně ještě s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách jenom na 14 až 17. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku je kvůli opravě povrchu v obou směrech uzavřená silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Objížďka je tam značená a potrvá do 25. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 9. hodině dopolední habaděj nabírá to správné zářijové tempo. Víte, že se Hradec Králové promění v jedno velké centrum zborového umění. Zborové slavnosti se blíží, slibují až do soboty neuvěřitelné akustické i vizuální zážitky. Kdo a kde bude zpívat, to nám přijde říct za malou chvíli organizátorka Lucie Preisslerová. Dnes se taky ve vysílání naučíme připravovat vynikající jablkové tiramisu. Soutěže jsou připraveny a budeme určitě i zahradničit. Po horkém létě přichází ochlazení a naše zahrady se teď mění doslova ze dne na den. Co je potřeba sklidit, jak větrat skleník, co si počít s nedozrálými rajčaty a jak správně připravit půdu na další sezónu, i to probereme s Františkem Hlubockým. Od mikrofonu zdraví a příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Pavla Kindernajová.

Všimli jste si někdy, jak automaticky procházíme městem, obcí, vesničkou? Míváme své každodenní vyšlapané, vyježděné cestičky. V hlavě si skládáme úkoly a ulice kolem nás vnímáme jen jako kulisy, kterými je potřeba rychle profrčet. Neříkám, že všichni, ale mnohdy myslím, že jedeme stereotypně, nepřemýšlíme o tom, co vidíme před sebou, protože je to přeci ta pravidelná cesta, trasa. Třeba takové sukovy sady na pražském předměstí, pro spoustu z nás je to zkrátka park, kterým jen projdeme na autobus nebo do práce. Přitom má každé takové místo své kouzlo a hlavně své lidi. Naráží na to teď i pěkná myšlenka s názvem Sousedská odpolka, která začíná právě dnes. Místní se rozhodli, že sukovy sady na 3 odpoledne promění v ten prostor, kde se nespěchá, ale kde se lidé potkávají. Takže dnes odpoledne se tam můžete stavit třeba na společné cvičení pod stromy, protáhnout se pod ní v práci a potkat se sousedy. Zítra dojde na tvoření a recyklaci s dětmi ze základní školy Habermanova a ve čtvrtek si v parku zahrají dokonce ping-pong. Tak na to konto si říkám, možná bychom se mohli zkusit úplně všichni po cestě domů nebo do práce městem zastavit, zpomalit, rozhlédnout se, kde se co děje. No a kdo bude mít odpoledne cestu i kolem sukových sadů, může si se sousedy protáhnout tělo nebo prohodit pár milých slov.

0: Hudba léčí, říká se nenadarmo, no a když se protnou v jednom jediném tónu i desítky lidských hlasů a zvuk se rozezní pod klenbou historického chrámu, to už je vůbec okamžik, ze kterého člověku naskakuje husí kůže. Hradec Králové je městem sborového zpěvu a proto mnohé z vás určitě nepřekvapí, ale potěší, že už zítra vypuknou i tradiční královéhradecké sborové slavnosti, které do krajského města přinesou neuvěřitelnou hudební energii, mezinárodní hosty i koncertní zážitky na velmi neobvyklých místech. O tom, jaká atmosféra nás v ulicích i chrámech čeká a proč si je tento svátek nenechat ujít, tak o tom si budeme teď povídat s organizátorkou festivalu Lucí Preisslerovou. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Hradec Králové, mnozí vědí, že má sborový zpěv tak trochu zapsaný v DNA, stačí vzpomenout na fenomén sboru Jitro. Sborové slavnosti to podtrhují, tak dokážete popsat tu energii, která spolu s nimi vždy do města vtrhne.
1: No to je nepopsatelné, to člověk prostě musí zažít.
0: Festival rozespívá historické památky, jako je katedrála svatého Ducha nebo kostel na Nebevzetí Panny Marie, ale nakoukne i do galerie moderního umění. Jak velkou roli podle vás hraje ten prostor a akustika v tomto ohledu?
1: Jakožto muzikant musím říct, že určitě, i jako posluchač, o to pak větší zážitek to je, protože nejenom, že můžeme poslouchat krásnou hudbu, která je rozezněná v tom prostoru, ale zároveň koukat na ten prostor a v kombinaci s tou hudbou, to je takový nádherný zážitek, úplně nadlidský zážitek.
0: Zajímalo by mě, jak jste vybírali ty prostory, obcházeli jste město a říkali si, jo, tady by to mohlo znít, tady fantasticky.
1: No, já si myslím, že to tak jako patří k sobě, hlavně ty kostely, sborový zpěv, to rozhodně jde k sobě, ale pak i ta galerie moderního umění, to je taky krásné místo, ano. Takže ono se to tak jako hezky pojí, jen se tak jako člověk zamyslí, co by se nám tady mohlo líbit a ono to vlastně samo zapadne.
0: Vy jste jmenovala galerii chrám, ale co mě zaujalo v tom výčtu, tak vy jste vedle těch tichých chrámů naplánovali na pátek odpoledne i takové neformální zpívání v auparku.
1: Je to tak?
0: Tak proč pouštíte vážnou hudbu a sbory přímo mezi lidi do toho rušného nákupního centra?
1: No, protože je to krásné místo, kde se může sejít právě ta vážná hudba a spojit se s takovým každodenním životem a udělat z toho takovou víc každodenní situaci, že i lidi, co nechtějí chodit do těch kostelů nebo nemají tolik v lásce tu pietní část toho, tak si to můžou poslechnout, i když jdou třeba nakupovat.
0: Jaké bývají reakce? Máte zkušenosti, že se lidé chtějí zapojit?
1: Chtějí a moc rádi se zastavují, jen se zaposlouchají, což si myslím, že je přesně jako ta nálada těch sborových slavností, taková ta pointa, co se snažíme předat. A vždycky je pěkné, hlavně v tom auparku, že se zastaví a rovnou se i začnou zajímat, co to je za akci, co to je za festival, kde můžou najít další akce a tak dále, takže je to pěkný.
0: No úplně to vidím, slyším, jak zpívá celé nákupní centrum, uvidíme v ten pátek. V sobotním programu vyvrcholí festival spojením sborů s varhanicí a zpěvačkou Katou, která je známá tím, že varhaní hudbu staví do úplně nového moderního světla. Na co se v této kombinaci harmoniky a jitrem můžeme těšit?
1: No určitě na její dílo Misa Organy, což je prý varhaní mše. A já se na to těším obecně, protože vím, že to je skvělá umělkyně a slyšet to v kombinaci se sborem bude absolutně nádherné.
0: No, věřím tomu, já věřím, že to mnozí i ocení. Mnoho lidí si přitom pod pojmem sborový zpěv představí stále jenom nějaké školní besídky. Co byste vzkázala těm, kteří nechodí, nemají zkušenosti s takovýmito koncerty? V čem spočívá to kouzlo?
1: No, asi v tom, že sborový zpěv je vlastně hudba, která je dělaná fakt člověkem, z člověka, je to ten zpěv. A když slyší člověk ten soubor lidí, jak spolupracují a zpívají dohromady, tak je to něco úplně jiného než i nástroje hudební, takže rozhodně jako to stojí za to si to jít poslechnout. I pro lidi, kteří třeba nejsou na tu klasickou hudbu nebo na sborovou hudbu, rozhodně to doporučuji.
0: Kolik lidí dohromady máte to spočítáno? Přijede, je tam i sbor z Maďarska, takže bude to spojování i kultur.
1: Je to tak. No, takhle narychlo, když počítám, tak nějakých 8-9 sborů a každý tak po třeba 30 až 40 lidech.
0: Takže stovky lidí, určitě. Jsem chtěla říct jo, tisíce, no. Ale s těmi, co přijdou a budou zpívat s nimi, tak bude zpívat zkrátka celé město, těšíme se na to. Tak připomeňme, festival startuje už ve středu 16. září, tedy zítra, potrvá do soboty. Kde doporučit zájemcům, aby našli veškeré detaily a informace?
1: Určitě na sociálních sítích festivalu, Instagram, Zborové slavnosti, Facebook nebo naše stránky. zboroveslavnosti.cz.
0: Doporučuje organizátorka zborových slavností Lucie Preisslerová. Děkujeme za pozvání a ať to všem krásně zpívá.
1: Děkujeme, budeme se těšit.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Je úterý 15. září, dnešní zářijové teploty budou velmi příjemné, tak pokud přemýšlíte, čím si odpoledne zpestřit a neholdujete alkoholu, můžete třeba udělat čajové mochito, znáte. Mochito má nespočet podob, protože je to oblíbený nápoj a nejen barmani zkouší varianty, které nám zachutnají. Zkouší to i týtendři, tedy odborníci na čaj, ti nejlepší. Takže kdo by měl chuť vyzkoušet čajové mochito, stačí jenom pár lístků čerstvé máty utrhnout na zahradě, v květináči, pokud pěstujete, limetka do toho, trocha cukru, led a místo sodovky zalít sklenicí, místo sodovky vychlazeným zeleným čajem. Je to osvěžující, skvělé, mám vyzkoušeno. Týtendr Jiří Boháč nám včera o čajových koktejlech

0: A samozřejmě takový ti jako velcí milovníci čajek, tak vědí, že to dává až někdy jako nadpřirozený schopnosti, že člověk opravdu jako hodně pozitivní, hodně nabitý, má roztancované můzy, tak se u toho jako krásně tvoří mentálně.
1: No, hodně pozitivní a roztancovaní to přeci chceme, ne? Tak na zdraví třeba i s kvalitním čajovým koktejlem.

0: Marie Rotrová v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala. Jdeme se zaměřit na pochoutkový rok, protože v neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů, přičemž se jednalo o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. My se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, to vše při speciálním narozeninovém ročníku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je nevaří, nepečou znovu naši posluchači, ale právě porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a zmíněný Vojtěch Vrtiška. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru, a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky, bílky si vyšleháme spolu s cukrem, pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Přidáme sůl, kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. A v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme a máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu. Kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Máváme. Baví vás to s Vojtou Vrtěškou? Já se přiznávám, že zrovna Vojtěch je nenapodobitelný, mám pocit, protože do té kuchyně přináší umění, že to není zkrátka jenom o tom jídle, ale že to pojímá úplně jinak, tak určitě to mnozí vnímáte úplně podobně. Je jasné, že tato verze jablkového tiramisu nadchne. Recept cukráře Vojtěcha Vrtěšky najdete na stránce pochoutkovirok.cz, kde je samozřejmě i ten původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A v neděli už si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty, kdy půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Už jste slyšeli novinky ze Stardance. Před 20 lety poprvé vkročili na parket a stali se neodmyslitelnou tváří jednoho z nejúspěšnějších pořadů České televize. Ale už je jasné, že letos Marek Eben a Tereza Kostková uslyší znělku Stardance v roli moderátoru naposledy. Nadcházející 14. řada, která odstartuje 10. října a vyvrcholí finálem 12. prosince, bude jejich oficiální rozlučkou. Zpráva o tom jejich odchodu vyvolala obrovskou vlnu reakcí. Český internet zaplavili nostalgické komentáře a pozadu nezůstali ani populární kněží Pastoral Brothers, kteří s nadsázkou nabídli duchovní útěchu všem divákům, pro které představuje konec této ikonické dvojice malou osobní tragédii. No, tato moderátorská dvojice je bez pochyby fenoménem, o tom žádná, fenoménem, který k sobě každou sobotu přitáhla. Určitě opět přitáhne miliony diváků u obrazovek. Taneční stopy zanechala soutěž ale i u nás určitě a my dnes přivítáme ve studiu po 13. hodině jednoho člověka, který je s touto soutěží také spjat. Sám si to vyzkoušel na vlastní kůži, ačkoliv celý život dominoval v úplně jiné disciplíně, než je tanec.
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.

Jsme Český rozhlas Hradec Králové, my nezastavujeme, jedeme radostně, ovšem radostně dál, protože čas nezastavíme a blíží se nám 10. hodina. A za 5 minut nabídneme další zprávy a v nich detaily například i k nové odpočívce. Na dálnici D11 u Předměřic nad Labem mohou řidiči využívat novou odpočívku s necelou 100 parkovacích míst. Víc za chvíli.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na D11C u Předměřic nad Labem můžou řidiči využívat novou odpočívku. Kriminalisté zasahují v kanceláři nymburského starosty, podle žalobců prověřují veřejné zakázky. Dnešní předehrávkou začíná nový ročník hokejové extraligy a předpověď slibuje polojasno s teplotami 20 až 23 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Na trase dálnice D11 u Předměřic nad Labem silničáři zprovoznili novou oboustrannou odpočívku. Každá část nabízí 14 stání pro kamiony, 28 míst pro osobní auta i plochy pro autobusy nebo karavany. Stavba začala před půl rokem a ředitelství silnic a dálnic za ní zaplatilo přes 160 milionů korun. Státní podnik tak podle generálního ředitele Radka Mátla reaguje na celostátní nedostatek parkovacích míst pro nákladní dopravu.
2: K tomu roku 2026 už by to mělo být přes 4 tisíce stání pro nákladní automobily s tím, že bychom do roku 2031 se chtěli dostat až přes 6 tisíc. Věřím a doufám, že se nám to povede. Jenom v tom letošním roce bychom měli zprovoznit 290 nových parkovacích stání pro nákladní automobily na 6 odpočívkách a v roce 2027 by to mělo být dokonce 505 stání na dalších 11 odpočívkách.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu od dnešního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Podle nymburského deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Mluvčí nymburské radnice řekla, že se k zásahu nemůže vyjádřit. Úředníci podle ní ale zůstávají na pracovišti. V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného, poprvé v Česku. Rychle se množí a je také přenašečem račího moru, který pro české raky představuje smrtelné nebezpečí. Nový invazní druh se v jezeře podařilo objevit díky cyklistům, kteří ho vyfotili a nahlásili, říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Nás by nenapadlo tam hledat, protože vím, že na tom jezeře Milada jsou raci pruhovaní, což je taky nepůvodní druh. Tohle najednou pro nás byla novinka, takže jsme tam to jeli hned ověřit a toho raka jsme tam na několik málo vrší chytli taky přímo v tom jezeře.
1: Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije. Sport. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. Předehrávka prvního kola se bude hrát od 18 hodin. Zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra. Počasí. Po rozpuštění nízké oblačnosti čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměří 14 až 17. Foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré úterní dopoledne, do Špindlerova mlýna míří Zuzana Boučková, co tam objevila, nám řekne za chvíli ve vysílání. Děti dostanou prostor vyjádřit se k demokracii, svobodně nám víc následně o počasí řekne meteorolog Imrich Drapák. No a v soutěži dopolední dnes budeme mluvit o zlozvicích. Budeme rádi, když na sebe něco raritního taky prozradíte. Máte nějaký zlozvyk? Nebo jste dokonalí?
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Ano, naše rozhlasová stopařka je opět v terénu. Reportérka Zuzana Boučková jede na pozvání přímo od vás, od našich posluchačů do Špindlerova mlýna. Zuzko, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: Kde konkrétně jsi, prozrať, jaká je cesta z Hradce?
2: Právě jsem sjela z dálnice D11 za Jaroměří a pokračuji dál směrem na Trutnov. Cesta z Hradce je po dálnici rychlá a pohodová. Nejdříve to bylo tak trochu v mlze, ale vše se postupně vylepšuje. Pokud se dnes také chystáte směrem nahory, cesta rychle utíká, jen pozor na sjezdu. Svítí tam krásné podzimní sluníčko a to celou dobu přímo do očí, tak si nezapomeňte sluneční brýle. A podzimní Krkonoše v tomhle světle, to je prostě nádhera.
1: No to budou fotografie a videa, úplně to vidím v tom podzimním světle, jak se to bude krásně zpracovávat, ale do Špindlerova mlýna tě určitě nenalákalo jenom to krásné podzimní počasí. Na co přesně se tam jedeš podívat?
2: Tak místní mi psali, že Špindlerův mlýn přišel s úžasnou novinkou, která může být skvělou inspirací i pro další naše obce a města. Jde o takzvané mlynářovy okruhy a hlavně o úplně novou vyhlídku na slunečních kamenech. Tam totiž vybudovali lavičku ve tvaru křídel tetřívka obecného. Není to jen tak ledajaká lavička ze dřeva, ale umělecký kousek z ohýbaného plechu se speciální kortenovou úpravou. Krásně splývá s přírodou a hlavně nám připomíná, že krkonošská příroda teď na podzim potřebuje klid.
1: Tetřívek má rád klid, ano. To je pravda. Mlynářská lavička, zní to velmi zajímavě. Na co se tady můžeme konkrétně těšit v tom tvém odpoledním vstupu?
2: Tak především zjistím nové věci a informace. Mlynářský okruh má dle délky 3 varianty, tak jsem sama zvědavá, kterou z nich stihnu ujít, než se spolu opět odpoledne spojíme. Půjdu si vyfotit a natočit tu tetřeví lavičku, omrknu výhled na město i fotopoint a popovídám si s lidmi, jak se jim vlastně tahle novinka líbí a jak jim to tam vyhovuje. Vše vám podrobně povím odpoledne přímo ze Špindlu.
1: Slibuje Zuzana Boučková, naše rozhlasová stopařka, tak děkujeme a šťastnou cestu.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 17 minut po 10. hodině. Procházela jsem sociální sítě, kde se zaměřují na náš region, na Královéhradecký kraj, a dnes ráno mi padlo do oka jedno krátké video z Nového Města nad Metují. Tam je teď 48. ročník Festivalu české filmové komedie, o kterém pravidelně informujeme, ale to video, to se týká úplně jiné akce. Je přesněji z části Nového Města nad Metují, z Krčína. Možná jste ho už taky viděli. U Nového Města nad Metují totiž dokončili novou stezku pro pěší a cyklisty, která vede k takzvané Železově louce. A podle záběru je to povedená stezka, která nabízí i místo pro odpočinek. Na cestě je totiž Železův pramen. Je to nádherně podle těch záběrů upravený pramen, který vytryskává přímo z kamenné zítky, a vypadá to jako místo, kde si člověk zkrátka chce sednout, na chvíli vypnout a poslouchat jenom to zurčení a bublání vody. Pokud hledáte tip na příjemnou zářijovou procházku nebo lehkou projížďku na kole, máte to do Krčína blízko, nebo jste tam na festivalu třeba, tak myslím, že to může být dobrý tip podívat se tam, protože ten Železův pramen má jistě ambice stát se oblíbeným cílem rodinných výletů. Tak můžete vyzkoušet třeba i s dětmi, které teď pustíme v našem vysílání, i ke slovu, aby nám řekli víc k demokracii. Dnes máme Mezinárodní den demokracie, který se poprvé připomínal v roce 2008, takže vědí předškoláci, co demokracie znamená a co je na ní dobrého. Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je demokracie?
2: Že se tam třeba něco staví.
3: Vyrábějí tam něco.
4: No, tam něco překládají.
5: Demokracie je, že když si vybereš, kam chceš jít, když chceš třeba zůstat ve školce nebo jít ven, tak si něco promyslíš, a když jich bude víc, tak ti vyhrajou.
1: A co je na demokracii dobré?
3: Já si můžu vybrat, že můžu hlasovat, kam chci jít.
4: Že můžu říct, co chci.
1: Co to znamená, když můžeme o něčem hlasovat?
6: Můžeme si třeba vybrat, kam chceme jít.
3: Můžeme si vybrat každý to, co chceme.
1: O čem všem můžeme hlasovat?
6: Co chceme za Pikachu třeba.
3: Kam půjdem se školkou, třeba na procházku.
6: Třeba, že bychom mohli zůstat doma místo jít do školky.
4: A nebo místo být doma, než být v práci.
7: A takhle to vidíme my.

0: Tradiční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio

0: Česká republika má za sebou druhé nejteplejší léto, šestý nejteplejší srpen historie, kdy se rtuť opakovaně vyšplhala nad 40. 40 teploty překročily i v červenci a červnu, kdy padl v Doksanech absolutní rekord, kdy byla naměřena teplota 41,9 stupně Celsia. Jak moc rekordní to bude dnes, jdeme zjistit.
1: Počasí.
0: Meteorolog Jiří Drapák už je s námi. Pane Drapáku, krásné dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Tak nad 40 stupňů předpokládám, že se dostávat už nebudeme, naštěstí, ale na zářijový měsíc možná to jsou ty rekordní teploty v průběhu dnešního zítřejšího dne. Nebo je to standard?
2: Tak je to takový standard, ještě v září ty teploty také můžou vystupovat i na těch letních 25, což nás čeká zítra. Dneska ale těch teploty nedosáhneme, dneska by to mělo být nějakých 20 až 24 stupňů Celsia. A teďka ráno ještě se někde vyskytovaly mlhy nebo nízká oblačnost, ale ty už se nám pomalu rozpouštějí a pak bude převážně polojasno až skoro jasno. A víte, bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: No už jste předeslal, že zítra nás čeká opět léto. Nebo letní charakter, ale to úplně ne, ale letní charakter.
2: Přesně tak. I v noci bude 13 až 9, bude jasno až polojasno, od západu postupně nám bude přibývat oblačnost, opět se nám ráno můžou být lokálně mlhy. A zítra přes den polojasno až oblačno a během dne potom od západu před strunou frontou, která by nás přecházela potom v noci ze středy na čtvrtek, tak to vypadá, že tam by potom ty teploty mohly stoupat i na těch 22 až 25 stupňů a k večeru potom by se na té frontě postupně přidávaly nějaké srážky, déšť, přehánky. Lokálně by se mohly vyskytnout i bouřky a vítr slabý během nemírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu. Později odpadne na té frontě by se měl na západní, zřeba jenom v těch bouřkách. Potom ale ve čtvrtek poměrně rychle, už v těch dopoledních hodinách ranních, by ta oblačnost rychle ustupovala k východu, srážky by ustávaly, oblačnost by se nám protrhávala, ochladí se nám za tou frontou, tam by ty maximální teploty se poměrně kolem těch 21 20 stupňů, ale pak zase do konce týdne docela příjemné teploty 20 až 23, srážek moc nečekáme, spíše nějaký polojasno, oblačno a nějaká další fronta, si zatím očekáváme během neděle.
0: No stále je to příjemné, je to určitě příjemný charakter podzimního počasí. Jen zítra, jak bude přicházet ta fronta, dokážete odhadnout, v kolik hodin to bude, protože ono je ošemetné, jak se má člověk vlastně oblékat v těchto dnech. Ráno je zima, pak člověk by si rád obléknul kraťásky nebo šatičky, ale ráno, když je 5-6 stupňů, tak to úplně nejde. A ta fronta, ta nám to možná ještě tak ho do toho hodí vidle, jak se říká, že už vůbec nebudeme vědět, co na sebe. Tak až večer to přijde.
2: Tak je spíš na večer, vypadá to nějaká 18. hodina.
0: No tak to můžeme se trošičku vyletnit na ten zítřejší den. Tak těšíme se, děkujeme za předpověď, pane Drapáku. Naschledanou.
2: Máte za český den naslyšenou.

S Valdemarem Matuškovým přejeme příjemné úterní dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Určitě víte, že my lidé jsme tvorové podivní. Každý z nás má nějaký ten svůj malý zlozvyk nebo divný rituál. V Česku dokonce vznikla skvělá národní sbírka zlozvyků, kam lidé anonymně píší své největší podivnosti a projekt za tyto reálné zpovědi nedávno získal i prestižní textařskou cenu Zlaté pero. Tak si dnes na ty zlozvyky i v našem vysílání v soutěži posvítíme. Zahrajeme si o vstupenku pro dospělého a dítě do cirkusu Princ, který bude v Hradci do 27. září v ulici Malšovická u Lízátek a k tomu přidáme i rodinné startovné na Pohádkový les v Hradec Králové. Pohádkový les bude 19. září, přičemž se bude startovat mezi 10. a 13. hodinou v Šimkových sadech v blízkosti kavárny Rotunda. U každého stanoviště návštěvníky přivítají pohádkové bytosti, které budou mít děti za úkol poznávat, bude se tam malovat na obličej, občerstvení, projížďky na koních, doprovodný hudební program. No určitě moc pěkná akce, tak si pojďte spolu s námi.

0: mi zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže z Luzviky jsem slíbil, řeknu vám příběh, který podle mě byl zveřejněn taky na stránkách z Luzviku. A vy víte, že to nemusí být pravda, že si to můžu vymyslet, tak to dobře zvažte, než zavoláte. Dnes vám tvrdím, že paní V, které je 76 let, tak napsala, že když doma zabije mouchu, nechá ji přesně na tom místě, kde zemřela, na parapetu, na stole nebo na zemi, a má to jako vzpomínku, mouchám dává jméno a tvrdí, že je nefér je po smrti přemisťovat. Jediný problém má se svou 78-letou sestrou, která jejím poctivě pojmenovaným mouchám prý nedá pokoj a při každé návštěvě jí je zametá. Tak co vy na to? Věříte nebo nevěříte, že má někdo zlozvyk nechávat mrtvé mouchy na místě spočinutí a pak si je ještě pojmenovávat?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo je s námi, krásné dopoledne.
2: Dobrý den, tady Jarouš.
0: Ano.
2: I když vy ze 100% 80 hrdloužete, ale tohle vám věří, oni jsou lidi poťápli dneska.
0: No a co?
2: Jako když to je ta stará máma.
0: No a co vy, pane Jaroslave? A předpokládám z toho, jak reagujete, tak vy si tam mouchy nenecháváte na parapetu a na stole, nedáváte jim jméno. Tak něco na sebe práskněte, máte nějaký zlozvyk nebo jste dokonalý?
2: No dokonalý nejsem, ale tohle by mě rozčilovalo.
0: To je mrtvolky na stole nechávat, chápu. No dobře, no, tak píšu si první, ano, a mějte se moc krásně. Naschledanou.
2: Přeji vám všem hezký den.
0: I vám krásný den. Máme tady dalšího z vás, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Hanka Strutnová.
0: Ano, paní Hanko, tak co myslíte? Mouchy.
3: No, já si myslím, že to pravda bude, protože ty mouchy, že jo, oni taky potřebují nějak důstojně odejít z toho světa. Ale každý má svůj nějaký zlozvyk. Já například sbírám ztracené kapesníky a dávám jim šanci. Vždycky pečlivě vyperu a ještě zařadím do šatníku jako památku, ale už je moc nepoužívám, používám ty papírový. Ale je mi líto, když tak ležej na zemi.
0: Jako na ulici se berete jako posmrkaný kapesník.
3: A víte, kolik jich tam je? Ty lidi je furt ztrácej.
0: No to je dobrá úchylka, se mi chce říct, ale jako život dávat kapesníčkům krásné, no taky ještě, že jste přišla na ty papírové, dovedu si představit ten váš šuplík, zásuvku, jak to máte plné těch...
3: Tak není dřív... to zase tak velká sbírka.
0: Počkejte, paní Janko, ale dříve byly krásné ty šnuptychly,
3: no,
0: jak se říká, s výšivkami,
3: krásné,
0: s kraječkami.
3: Že už odcházejí tady z toho našeho životního stylu, tak nějakým způsobem ještě vracím.
0: To by stálo za to napsat Kateřině Šedé, myslím, že byste se dostala na čelní místa těchto zlozvyků v národní sbírce. Mějte se krásně.
3: Já jsem, že to existuje, ale možná, že to zkusím.
0: Děkuju za ten příběh. Mějte se krásně. Naschledanou. A do třetice, kdo je s námi, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Strutnová.
0: Ano, křesní jméno, no. Řekněte, prozradíte. Mirka.
4: Mhm. No, je mi teda taky 76, ale myslím si, že by tohleto paní v tomhletom věku nedělala.
0: Mhm, takže máme tady první ne, mrtvolky se vám nelíbí, mouchy někde nechané, kolik by jich tam bylo, víte, kdyby.
4: No právě.
0: A těch jmen tam, čím více obklopujete, nebo máte nějakou takovou zajímavost, kterou byste prozradila na sebe?
4: No, já zase teda nedám pavouka ven z bytu, ale nevím, kam se mě pak ztrácej, ale opravdu je nevynáším.
0: Chápu, to mají mnozí, hodně to mají chlapci a muži. Já si říkám v zimě, oni nám tam většinou nalezou, co ty pavučiny. Ty jim vymetete, nebo tam žijete v pavučinovém ráji? Jo, vy jim síťky jim zrušíte, ale pavoučky necháte. A štěstím jste obklopená, paní Mirko, tak to vám přejeme, samozřejmě. Mějte se krásně a děkujeme. Mějte se hezky, naschledanou. Další z vás ještě můžete zavolat, případně napsat a podělit se třeba o nějaký zajímavý zlozvyk na naší mailové adrese studio.hradec@rozhlas.cz.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

A máme tady vyhodnocení dopolední soutěže. Ptala jsem se vás, jestli 76-letá paní V. z Národní sbírky zlozvyků nechává doma ležet zabité mouchy, dává jim jména, hádá se se sestrou, která jí je zametá. Mnozí jste reagovali i přidávali něco svého. Paní Lidie mi říkala, že její stejně jako paní V. vůbec si to neumí představit, že by se to dělo, a doporučuje jí kočku, protože u ní doma prý její kočka všechny mouchy pochytá a sežere. Jinak prý lidé vymýšlejí různé blázniviny, ona to tedy pojmenovala trošku jadrněji, ale věřila. Paní Jessice se to nezdálo naopak, i když přiznala, že k ní pravidelně létala vosa, které říkala Amálka, pojmenovala si. Na to konto jsem si vzpomněla, že my jsme tady zhruba před týdnem s Jakubem také vždycky, když jsme si předávali službu, tak jsme mluvili o mouše, protože jsme tady jednu měli mouchu a ona s námi vysílala, na vysílací pulce dala na mikrofon a my jsme ji nechávali, protože jsme říkali, že je to zakletý princ, takže jsme ji nechávali poletovat. Už tady není dnes, tak nevím, jestli ji někdo někde políbil plácačkou, možná pravděpodobně. No ještě z těch vašich písemných reakcí, dobrý den, spíš hrozná úchylka než zlozvyk, jestli to paní dělá proto, aby varovala ostatní mouchy, ale co hygiena, třeba k ní chodí sestra denně a ty mouchy odklízí, v tom případě věřím. Asi každý máme svůj zlozvyk nebo úchylku, já osobně si koušu nechty a na zahradě vytrávám plevel z trávníku, ale kdo určuje, co je normální? Hezký pozdrav bez much přeje všem paní Jarmila Strutnova. Paní Lenka nevěří, ale je fakt, že může být možné všechno, ale tohle je už zkrátka praštěné. Přiznává, že jejím zlozvykem je kupovat si pěkné náušnice a náramky, ale to je spíš mánie než zlozvyk, souhlasím, paní Lenko. Pan Michal píše zajímavý příběh, já bych ani mouše neublížil, určitě nevěřím. Panu Pavlovi se to zdá také přehnané, třeba je paní počítá a ty jména, to určitě ne, nevěřím. No a vidíte, měl jste věřit, protože to celé, co jsem říkala, byla pravda. Ten příspěvek je absolutní unikát, řekla bych, z Národní sbírky zlozvyků, která mimochodem, připomínám opět, získala ocenění Zlaté pero za ty nejlepší texty ve veřejném prostoru. Paní V. skutečně napsala, že je i nefér mouchy přemisťovat a její sestra tím, že je zametá, nerespektuje její osobní prostor. Takže i toto se zkrátka děje. Takže výhru dnes získává někdo z vás, kdo jste věřili, a myslím, že nepřekonatelné jsou dnes kapesníčky. Takže cenu od nás získává paní Hanka. Gratulujeme. Autorkou celého projektu Národní sbírky zlozvyků je Kateřina Šedá. Před časem jsme ji měli také ve vysílání a ona říká, že od začátku ji nejvíc fascinuje, že skutečnými autory těch příběhů jsou tisíce lidí, kteří se rozhodli přiznat něco, co by o sobě možná normálně nikdy neřekli. Z těch jednotlivých vět, drobných trapností, posedlostí a každodenních rituálů postupně vzniká společný portrét nás všech. No a právě proto je pro ní cena za text tak výjimečná. Ukazuje, že silný text nemusí nutně napsat spisovatel. Někdy zkrátka stačí dát prostor lidem a opravdu je poslouchat. To je to, co rádi děláme i my v Českém rozhlase Hradec Králové.

Ale za chvíli ještě Jennifer Rush nabídneme, no a pak už nás čekají zprávy. Hradec Králové do konce roku nasadí do provozu 18 nových trolejbusů za 321 milion korun. Mluvit o tom budeme s detaily tedy v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dnes dopoledne připravuje Alena Brantová. No a potom už radioporadna dnes se zahradníkem Františkem Hlubockým. Pokud máte s něčím na zahradě starosti, určitě se i na ty vaše dotazy v našem vysílání dostane.

0: Hitničky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš, co si chtěla, s tím já už víc.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové nasadí do konce roku do provozu 18 nových trolejbusů. Na Nymburské radnici zasahuje policie, má jít o veřejné zakázky. Český snímek získal stříbrného studentského Oscara a dnešek bude polojasný s teplotami do 23 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Dopravní podnik města Hradce Králové zahájil postupnou obměnu svého vozového parku. Do konce roku nasadí do provozu 18 nových parciálních trolejbusů za 321 milionů korun. Ty díky bateriovému pohonu obslouží i úseky bez trolejového vedení. Do roku 2028 chce dopravce koupit ještě dalších 13 vozů a obměnit tak všech 31 trolejbusů z let 2011 až 2013. Říká ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.
3: Vysoutěžili jsme 31 trolejbusů, objednaných máme 18, teďkon přijde 10 trolejbusů, 4 kloubová vozidla, 6 solo vozidel. Ke konci roku v listopadu přijde ten zbytek, což je jedno solo vozidlo a 7 kloubových vozidel. 13 dalších hledáme financování.
2: Mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou nejezdí od dneška až do čtvrtka vlaky. Provoz na této trati je přerušený kvůli údržbě a pro cestující je zajištěná náhradní autobusová doprava. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku Českému rozhlasu potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
4: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
2: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrnou sošku studentského Oscara. Na tamním festivalu ocenila americká filmová akademie její krátký snímek Folklore. Ten sleduje fiktivní influencerku Vivi, která provází diváky folklorními tradicemi v průběhu jednoho roku. Popisuje přímo ze slavnostního ceremoniálu Viktorie Štěpánová.
5: Já jsem teďka prožila krásný moment a zároveň jsem tady byla hrozně ráda, že jsem mohla hrdě prezentovat česko-moravské tradice, protože jsem se hodně snažila oblíknout se do našich jakoby tradičních mladých designérů.
2: Studentský snímek Folklore se díky studentské ceně může ucházet taky o Oscara v kategorii krátkých filmů.
0: Počasí.
2: Po rozpuštění nízké oblačnosti čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17. Foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové srazilo na pražské třídě v Kuklenách osobní auto chodce. Policie nehodu došetřuje, místem s opatrností projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po horkém létě přichází ochlazení, zahrada se během několika dnů mění, přes den mohou ještě dozrávat rajčata, papriky, dýně, ale chladnější noci, maraní rosa a vlhkost už podporují i plísně a další choroby. Co ještě nechat na rostlinách a co už sklidit? Mají zelená rajčata šanci dozrát doma? Jak správně větrat skleník? Co s posledními cuketami, dýněmi, melouny? Má smysl ještě zalévat, hnojit, dosévat trávník nebo zakládat nový záhon? Na praktické otázky odpoví náš pravidelný zahradní radce František Hlubocký. Zahradnická radioporadna zase do minut.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do zahradnické radioporadny. Zahrada se pomalu loučí s létem, po dlouhých teplých dnech přicházejí chladnější noci a zahrádkáři teď musí během krátké doby rozhodnout, co ještě ponechat venku, co sklidit, co už připravit na podzim. Tak jaké je září na zahradě, to dnes probereme se zahradníkem Františkem Hlubockým, kterého už vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den a celý příjemný podzim. A kéž nám dlouho takhle příjemný vydrží.
1: Jako je dnes, že? A bude
2: jako
1: zítra.
2: Je dnes, anebo možná i nějaký stupeň bych dovolil snížit, ale ideál by bylo tak do 10. prosince, kdyby to vydrželo.
1: No kéž by
2: a pak napadnout sníh, ať máme hezké Vánoce.
1: No, zahrada přichází, ale každopádně z režimu horka a sucha do režimu těch chladnějších nocí, rosy, kratšího dne. Rostliny před několika dny dobře rostly, mohou najednou začít reagovat úplně jinak?
2: Tak je to čas vyzrávání, ať ovoce, třeba staří, jak bych řekl, sadaři, teď se to sice nedělá, ale děda můj ten sklidil jablka, nějak touhle dobu okolo Václava a tak, za stodolou nastlal slámu a tam je vyrovnal ještě na třeba týden rosit a ta jablka se tam krásně vybarvila, protože právě to střídání denních teplot vyšších a slunných dnů a studených nocí podporuje vybarvení. Ono to platí tedy třeba i u rajčat, to je pravda, ale na těch jabličkách je to ze všeho nejvíc vidět.
1: A dělá to ještě někdo? To jsem neviděla. No, že
2: jablička... ve velkosadech se na to nemají čas, ale zahrádkář si to může, který má jeden nebo dva stromečky na zahradě, pro svoji potěchu, pro svoji radost udělá, doporučuje, nemusí to být rovnou za stodolou, může to být na bedince, ale je dobře pod tím trocha nějaké slámy nebo sena a vystrčeno takhle na to sluníčko.
1: No je to potěcha pro naše oči, ale zmínil jste ta rajčata, ta mají teď stejný problém, mnohá nedozrála, ano. Tak co s nimi?
2: Letos byl problém opravdu, protože zase ty vysoké letní teploty, které jsme měli, paradoxně brzdí růst, brzdí vyzrávání. Ideálno, to je to, jak si rozložit teploty, ale my za to nemůžeme. Ideální je, když ty letní teploty červencové jsou 28, 30, 31, to jsou ideální teploty, kde se brzdí už růst zelené a vyvíjejí se dobře plody. Ale jakmile jdou teploty nad 33 nebo tak, už se zastavuje růst, zastavuje se všechno, protože ta rostlina má do starosti sama se sebou sehnat vodu a vůbec zůstat naživu.
1: No, je to nepříjemné, potraviny se začnou letokonto i zdražovat
2: ano,
1: kvůli tomu
2: to
1: suchu, no, straší. No, tak kdo si napěstoval, tak je možná ano. Trošičku ve výhodě. Co s těmi rajčaty? Ostříhat teď?
2: Tak,
1: nebo jak jim pomoci?
2: Jasně, teďka přichází doba, kdo to má všechno venku, kdo nemá v nějakém foliáku. Už ty vrcholy u rajčata, u paprik, kde už jsou jenom květy, nebo ty hodně mrňavoučké plody odstranit, uříznout, ustřihnout a můžou se i začít vytrhávat listy ze spory. Já během léta to moc nerad vidím, ale teďka už takové ty odstraněné listy, ty spodní, které, na kterých jsou třeba skvrny nebo žloutnou, je ze dvou důvodů, aby opravdu to světlo mohlo k plodům, ale zároveň právě na těchto těch starých listech už se schromažďují škůci a choroby. Tak radši pryč s tím.
1: Mm-hmm. I když to někdo pěstuje v panelákovém balkóně, tam to platí úplně stejně.
2: Ono na balkón tak tam ten přístup toho světla, ty teploty jsou trochu jiné, protože tam ta noc není tak studená. Tam jako můžeme to protáhnout třeba tu sklizeň o 3 neděle nebo o měsíc pomalu déle. Když je to chráněná poloha, není proti severu, tak ta zeď, to je akumulátor. Já třeba, můj syn speciálně, protože mají malý byt, tak má malá rajčátka v květináči, ty jsou dlouho teda na balkonku, mají i malý balkon, ale má tam vždycky asi 5 květináčů, Vilma se ta odruda jmenuje, nizonka, a během léto si tu a tam to rajče z toho utrhnou, no a pak, když už přijde opravdu třeba druhá půlka října, tak je dají do bytu za okno, kde svítí sluníčko a ještě pomalu do Vánoc klizejí.
1: Mně se líbí, že to zmiňujete, protože na to konto musíme říct, každý může pěstovat rajčátka, ano. Je to obrovská radost.
2: Takhle, cokoliv, nejenom, já miluju rajčata, trefili jsme se do mé noty, ale jako cokoliv, papriky, rajčata se dají pěstovat na těch balkonech dobře a myslím si, že se pomaloučku. Ono totiž pěstování, taková ta vlastní sklizeň dělá dobře naší duši a mnozí lidé už zase na to přichází, že takové to sklidnění, soustředění na to semínko, než vyroste, než a tak dále, ten plod, všelička, opilit a tak dále. Ty myšlenky se nám od těch blbých někdy denních zkušeností nebo co nás potká, zase trochu odpoutají nám a je na co se těšit. Zahradničina je totiž o tom, že my se vlastně pořád na něco těšíme. Z jara, když sejeme, pak když začínáme sklízet, pak už zase přemýšlíme skovat semínka, jak je zase nasejeme. Už se zase těšíme na jaro, abychom mohli set. A to už říkal Karel Čapek, že zahrádkaření nebo zahradnictví je o těšení.
1: Říká i František Hlubocký, no těšit se můžeme i na muškáty. I teď je v určitém slova smyslu jejich čas, ale o tom si řekneme zase za chvíli.
2: Za
1: po písničce tak. Dáme kontakty i našim posluchačům, kdo by se chtěl zeptat s něčím bojuje. 726 a 3x46. Případně dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes se zahradníma rádcem a Františkem Hlubockým. Slíbili jsme Františku ty muškáty, tak v jakém ohledu je jejich čas?
1: Takhle, jejich čas je jenom, kdo chce si namnožit, tak teďka by byla ideální doba si odebrat ty vrcholové řízky. Kdo s tím má zkušenost, tak se asi s tím nebudem dlouho zdržovat vysvětlovat. Tak teď je ideální čas. Doporučuju buď dát je do menších květináčku, anebo třeba i do nějakého truhlíčku ty řízky a mít je někde ve stínu a můžou být venku, nebo když už je vemete domů, ale ještě bych, ani by se mě to nechtělo, moc bychom je hýčkali, tak někde trochu ve stínu na tom balu koně nebo na terase nebo na zahrádce, aby do nich teda nepršelo, nemohli nějací slimáci a lehce přikrytou netkanou textilí bílou. No a nechat být. A koupit teda samozřejmě, já doporučuji, nechci říkat firmu, ale ono těch výsevních takhle se jmenuje se to výsevní substrát. Tak,
0: tak to stačí možná.
1: A jinak on se dá používat právě k řízkování.
0: Tak. Mm-hmm. No mnozí lidé se do toho řízkování pouštějí. Ono nevýhodou je potom, že to dlouho trvá, než nám to ozdobí to okno.
1: No,
0: tak je to takové drobnější.
1: Kdo si chce řízkovat až tak v lednu, v únoru, tak opravdu pak dost dlouho ten druhý rok nebo tu druhou sezonu čeká na květy. Tohleto zářijové množení všech těchto květin, oni zakoření, oni už mnoho nenarostou, ale když je dáme ven, tak rychleji se těch květů dočkáme.
0: Františku, vemte si sluchátka, no. Máme tady telefonát. Vítejte v radiu poradně zahradnické. Dobrý den. Ale utíkejte od rádia. Utíkejte od rádia, protože nám to tam píská.
2: Já bych se jenom chtěla poradit, mám premiéru, pěstuju melouny, premiéra,
1: ano.
2: Jo, volám z Trutnovska.
0: Ano.
2: A najednou během dvou dnů zvadly listy. Uh-huh. Je tam teda jeden velký meloun, jestli má 23 v průměru, a tam ty jsou menší a najednou to normálně povadly listy.
1: Jenom se optám, byly to ze semene, jako pravokořené.
2: Ne.
1: Ty byly to ty roubované.
2: Koupila jsem normálně sazenice, jsem koupila od pěstovatelů.
1: Ne, ale jestli byly roubované, jsou dva druhy. Buď se dá koupit ze semen vypěstovaný u zahradníka, speciálně od ruda, to je určitě v pořádku, jak se říká pravokořený, anebo se už dají koupit tak, jako se roubují okurky na podložku dýně, je to určitý druh dýně.
0: Je to nakombinované
1: je
0: zkrátka.
1: To a meloun je na tom ta ušlechtilá část a kořeny jsou od té dýně. Oni mají větší takovou energii, víc všech těch živin, všeho do té rostliny dostávají, ale hlavně netrpí chorobami. A tady si myslím, že to byl pravokořený meloun, kdy vlastně vlivem změn počasí a všeho možného už teďka ty kořeny vám odešly. Šli. To, tam se nedá už teď nic.
0: Asi nevíte, co jste tady pořídila, jestli to bylo to naroubované.
2: Ne, to byly pravo, já si myslím, že byly pravo, protože stálo 130 korun. Takže
1: to je tak 30 korun, to je za normální melon pravokořený semenář.
0: Co s tím?
1: Roubované by stály 70-80.
0: Co s tím teď, ale Františku?
1: Nic se nechat ležet, aby ty melouny, pokud možno plody došly, protože tam není záchrana, tam odešly kořeny. To je ta... Je to druh prostě mikroskopické houby, která napadne kořeny a oni doslova v zemi uhýjí postupně a přestanou dodávat vodu. Hmm. A to je korné v tuhle dobu neléčitelné.
0: Další dotaz po telefonu, jste v radioporadně. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana Strutnova. Já bych se chtěla pána zeptat, mám za okýnkem v paneláku muškátky, moc krásný, teďka nejvíc úplně ze všeho kvetou, ale zjistila jsem, že z jedné strany ty listy mají takové jakoby bílé skvrny a někde i otvory a mají to i květy a takovej malý červík mě z toho včera stalo,
1: no,
3: co by to asi
1: bíla,
3: tak mohlo být
1: no.
3: A co bych s tím mohla dělat, děkuji. děkuji.
1: Takhle vystříkat tak, jak se koupí ty různé už naředěné přípravky hmyz, proti na hmyz. Jo, oni jsou, to jsou takové, já vím, o co jde malinka ty zelený červíček a dokáže pěkně previt, potrápit. No teď jedině tahle ochrana přípravek jakýkoliv, asi když máte jich pár, tak si kopte ve spreji. A to vám v každém...
0: Stačí postříkat.
1: No, hmyzohubný přípravek, když řeknete, tak by v odborné prodejně měli vědět, co vám mají podat. Abych neřekl jméno.
0: Doporučuje František Hlubocký.
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Dnes jsme se v Radiu poradně s Františkem Hlubockým zaměřili na zářijovou zahradu. V září už se zahradník často nerozhoduje podle toho, co by rostlině nejvíc prospívalo, ale možná i podle toho, co ještě stihne dozrát před tou zimou. Tak co teď s tou zeleninou poslední?
1: Rajčata, papriky, samozřejmě okurky, cukety, dýně už odchází a tam nemá cenu se snažit nějak je udržovat. Nechat pouze rozrát a spíš ty nemocné listy, které jsou třeba šedivé, plné, padly a tak raději odstraňovat, buď do kompostu nebo do popelnice, že jo, tak. Rajčata, papriky, tam zase ještě ano, stojí to za starost, chce to pouze odstranit nebo odstříhávat už ty vršky, ony by byly ochotné ty papriky dorůstat pořád a pořád zakládat další a další, ale ty už nedozerají a berou zbytečně ty mladé zelené plody, berou sílu zbytečně těm starším, co tam máme a chceme, aby dozerali, aby měli dobrou chuť. To též platí o rajčatech.
0: Mm-hmm, takže nebát se
1: zastříhat, očistit nemocné listy, pouze hnojit už nemá význam v tuhle dobu.
0: Už nehnojíme vůbec.
1: A rajčata, papriky ne. Zase ale třeba jahody, nebo tak, když se vrátím k tomu, to, co tam už zase chceme mít na jaře, tak je dobře teď přihnojit. Bývají k dostání hnojiva, která rád doporučuju. Je to třeba na základě nějakých těch přírodních surovin, jako je drcená rohovina, takže třeba pro jahody je to označené, protože tak základ většinou tvoří nějaká ta rohovina, ale mnohdy třeba i z vlny, z trusu ptačího, že jo, guáno bývá v tom. Ale jsou tam přidané minerály, což je většinou teďka draslík, hořčík a hořčík, draslík nejčastěji, fosfor taky pro jahody může být tam, které jsou takové, které podporují vyzrávání těch rostlin, aby přežili dobře zimu. Tahle hnojiva bývají označena podzim třeba, zase nebudu říkat ty firmy k tomu, ale většinou pro podzimní, pro závěrečné hnojení bývá na
0: najdeme,
1: nich napsáno. Takže to, co nám na té zahradě bude dál, to jsou ty jahody a pak to jsou různé třeba dřeviny, okrasné dřeviny, růže, tak to všechno tímhletím, jak bych řekl, podzimním hnojivem, ale zase všude v odborných prodejnách vědí, když chcete závěrečné hnojení nebo podzimní hnojení,
0: tak poradí,
1: co vám mají podat a jejich víc druhů, takže nemusíte běhat.
0: Ale nakousnul jste ty růže, královna květin, pojďme se do nich pustit, protože myslím, že to je ozdoba nejedné růže zahrady, tak co s nimi teď?
1: Keřové růže jsou úžasné, ať to jsou ty drobnokvěté nebo velkokvěté. Teďka už je tak nechat dokvítat, můžete, nemusíte se bát zakracovat. Takové už ty odrostlé výhony, odkvetlé výhony, tak ty už se můžou zakracovat. Před zimou se tak řekl bych třeba o 2/3, to se musí trochu odhadnout, jo. Nechávají se delší, protože se počítá, že třeba za zimu ten konec toho výhonu zaschne nebo umrzne tak, aby bylo kam stříhnout ten dokonalý jarní řez, kdy se dělá. Samozřejmě letos je poměrně dost skvrnitosti, takové ty hnědé tečky na listech a listy opadávají. Zásadně nenechávat, pokud možnost té rostliny
0: odstranit,
1: když to jde, protože právě je to mikroskopická houba, která ty listy napadá a její start bývá tak koncem května. Teď si bude spát v zemi, když tam ty listy necháme a koncem května nám zase bude infikovat. Takže tyhle listy odstraňovat a klidně se může i ten chemický, není to potravina, chemický postřik proti skvrnitostem, proti houbám, jsou to obdobné postřiky,

0: jako používají ovocnáři.
1: Vy jste mi říkal v průběhu písničky, že je taková poučka, že těm růžím neuškodí ten řez. Čím více řeže, jak jste to říkal?
0: Tím více roste.
1: Tím více roste. No ale zase nemůžeme to přehnat úplně.
0: No, tak nemůžeme, no tak. Ale zase třeba mám otázky, potřebujeme něco, já nevím, chodník předělávat, nebo budeme kopat elektriku, co s těma růžema? No tak já řeknu, neboj se to ustřihnout. No tak budou trochu kratší z jara, ještě možná víc budeš stříhat, ale to je taková zásada, že většina dřevin, které ořežeme, zkrátíme, spíš vydráždíme, tak vydráždíme k bujnému jarnímu obrostu. Tak.
1: Ale když tam zůstane pahýl, tak to moc nerozdráždíme, to už
0: no,
1: to skončí.
0: Tak přesazování, nedávno jsem měl otázku, že prostě musí ty růže 30 leté přesadit, no tak jsem pouze řekl, hele, zkus to, vyrej to, co to půjde, ale růže se ti samozřejmě nepovede, tak neboj se, a to právě na mě, je to kamarád koukal, říkal, jo, já říkám, nové mnůžky a nech z každé větve třeba dvě, tři očka jenom. A ty růže teda přesaď na to nové místo, kam je chceš dát, přesaď je hloub a udělej trošku takovou kupičku jako krtinu, ať jsou chráněny, a já myslím, že z jara vyrašej.
1: Stačí modlitba a na jaře tady máme růže.

0: Za 4 minuty bude 11:45. Před námi poslední vstup dnešní zahradnické radioporadny s Františkem Hlubockým a máme tady další dotaz po telefonu. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Prosím vás, já bych se zeptala pana zahradníka, jak ošetřit na zimu hortenzie, jak je zastřihnout, nebo co s nima mám udělat. Krásně kvetou.
2: Dobrá připomínka a opovažte se je stříhat. Často to pečlivé hospodinky dělají, když pak přijde podzim, tak hortenzie nechat tak, jak jsou. Já tam nechávám i ty květy, které na zimu uschnou a vůbec to ani není ošklivé. Opadají listy, tak samozřejmě jako u všeho opadané listy vyhrabat, nenechávat ležet, aby měli dostatek vlhkosti, dostatek vody a až by mělo začít přijít holomrazy, celou dobu si jich nevšimá, ale tohle bývá tak někdy před Vánoci, okolo Vánoc, tak nejlepší zabalit do té bílé netkané textilie, ale docela vám poslouží i stará bílá silonová záclona, taky tak trochu obalit, jako bývaly obalené pumpy kdysi na navsi. Takže takhle a takhle budou až do jara a pak z jara to sundáte a teprv prohlédnete ty větve, které vám zbyly a vy uvidíte, že jsou některé pupeny takové baculaté po straní a tam jsou poupata. A právě ty hospodyňky pečlivé, které to chtějí mít všechno ve stejné lajně a teď na podzim je ostříhají.
0: Tak tam ty pupeny potom nejsou.
2: A pak tam nejsou a pak mě z jara volají, proč jí nekvetou hortenzie.
0: Ale Františku, to se týká možná těch velkokvětých, ty latnaté to mají trošičku jinak, ne?
2: No, jenom tě, já jsem teď mluvil o těch velkokvětých, opravdu.
0: Latnaté, ty se stříhají.
2: Ty se stříhají, ty se očistí, ale stejně u těchto hortenzií na podzim jen tak to, co vám překáží a tohle je lepší dělat v předjaří.
0: No, ať máme krásné hortenzie, je to nádherná rostlina, musím souhlasit. Ale my jsme ještě se domlouvali, že se budeme věnovat česneku, protože to je také jeden z velkých darů přírody a teď je dobré na to pamatovat.
2: Speciálně český česnek, že české odrůdy jsou ve světě uznávané. Oni prostě, jiné národy mají jiné česneky přizpůsobené jejich podmínkám i jejich chuti, ale občas, když si třeba Francouz koupí v Čechách pár paliček česneku,
0: se diví,
2: protože ten francouzský se dá jíst pomalu jako jabko. No to nic, česnek přichází jeho doba, teďka je dobře si ty paličky, které jsme si koupili, rozloupat na jednotlivé stroužky, abychom viděli, který je zdravý, a namořit v sůlce. Tam se nedá nic jiného, já to musím říct to jméno, protože je to jedno z nejlepších mořidel na česnek. Moření značí podle návodu, se naředí, namočí se na několik hodin, já to většinou upřímně řečeno třeba v 8 hodin večer udělám, že namočím ty stroužky a ráno třeba v 7 za 8. Nic se nestane, tam třeba se doporučuje 4 až 6 hodin, to já vím, ale těch 8 hodin
0: nevadí to
2: a přijde mně, že to je naopak lepší a druhý den rychle usušit, nebo druhé třeba 2 dny, rychle usušit a tehle namořený česnek skladovat, schovávat někde, třeba v chladnu, v kůlně, kde je vzduch na lístce a sázet až tak v půlce listopadu.
0: Ale
2: tohle
0: si to
2: moření
0: připravit,
2: je potřeba
0: teď
2: udělat teď, protože často se stane, kdo si ty paličky schovává a pak je chce v polou listopadu sázet, zjistuje, že některé stroužky už se tak jako cvrkávají a tak a nejsou v pořádku.
0: Že vyschly.
2: A to nemá, no tam je i roztočík, to bychom se zase zamotali.
0: Všechno možné.
2: Ne, prostě to je česnek vhodný k jídlu, ale k sázení je to potřeba právě udělat takhle, aby byl od tohohle třeba od té naší půlky září už tou sůlkou, což je sírný přípravek, ochráněný.
0: Paní Jarka poslala dotaz, mám půdu po létě tvrdou jako beton, pomůže podzimní rytí nebo ji tím ještě více rozhodím?
2: No tak, když ji ureje, dobře, já bych chvíli počkal s tím podzimním rytím, bych tolik nespěchal, ono snad přijde takovéto podzimní deštivé počasí, aby byla vlhká ta zem, a nemá cenu s tím rytím moc spěchat. Já, to je moje zkušenost, protože když se velice brzo zrije, tak vlastně všechny škůdci, všichni se stihnou tam skovat, jo, protože my je jakoby přikrajeme, slimáci všichni čekají na to, aby se dostali a tam přezimovali. Mnohdy vyklíčí semena plevelu, takže já bych to nechal až někdy na ten listopad asi tak.
0: Ještě vydržíme, ale zmiňovali jsme ten česnek, tak ještě na to konto, i když je to květinové, dotaz od paní Jitky, kdy je vhodná doba na výsadbu tulipánů, narcisů, krokusů
2: už se může,
0: a dalších
2: už
0: jarních
2: se může,
0: cibuloviny.
2: Už se může, jestli už máme místa, takhle, řekněme od poloviny září zhruba do poloviny října by mělo tohle všechno už být v zemi. A není jako plus minus týden, 14 dní nic neznamená, speciálně, když je právě ještě ta půda suchá, tak...
0: To už je předzvěst toho podzimu, že?
2: No,
0: že?
2: Ale těšíme se
0: na další sezonu,
2: no,
0: se jistě, těšíme.
2: Se, těšíme se, sázíme tulipány, letos byly hezky, ale příští rok se těšíme, že budou ještě
0: hezčí. Slibuje, říká František Hlubocký, těšíme se spolu s vámi. Děkuju.
2: A já se budu těšit zase na setkání.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 8 minut bude 12 hodin a před chvílí jsem mluvila, ani nemůžu říct vlastně s posluchačkou, ale zkrátka s jednou paní, která volala, ani nevěděla, že volá do rozhlasu a pořád mi říkala, že potřebuje opravit kotel a nechápala, že jí nemůžu pomoct, že je v rozhlase. 726 a 3x46, to je naše telefonní číslo, které mnozí znáte z paměti a určitě byste ho přeříkali, kdyby vás někdo o půlnoci vzbudil. No možná i na ty opravy kotlů. S tou blížící se sezónou se v některé z našich radioporaden brzy dostane, aby i tato paní měla nějaké informace, i když znělo to velmi akutně, což bohužel neposloužíme. Zítra budeme houbařit v našem vysílání. Kdo už jste se někam vypravil, určitě budete mít radost, budete se moci podělit o houbařské úlovky, případně poradit, protože tady budeme mít mykologickou radioporadnu. Teď už se nám blíží ale pravé poledne, s ním zprávy písničky od srdce, takže je tady prostor už jen pro závěrečnou babskou radu, která dnes potěší hlavně milovníky hořké čokolády.
1: Babské rady.
2: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? Dva malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Zástupci kraje schválili financování úprav pavilonu chirurgie v Rychnovské nemocnici. Nejvyšší žalobkyně Bradáčová slibuje dodržování zásad z trestního řízení. V Novém Městě nad Metují pokračuje filmový festival komedie. A dnes je slunečno, s teplotami kolem 20 stupňů. Pěkné poledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Krajští zastupitelé včera schválili financování úprav pavilonu chirurgie v Rychnovské nemocnici. Kraj za ně zaplatí zhruba 21 milionů korun. Dočasně tam budou bydlet seniori z domova u Byřičky v Hradci Králové, kde se jedna z budov bude kompletně rekonstruovat. Pavilon proto musí být upraven tak, aby splňoval podmínky pro poskytování sociálních služeb, vysvětluje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Pavilon nemocnice čekají drobné stavební úpravy a změny užívání jednotlivých místností tak, aby vyhovovaly požadavkům na sociální služby. Například zajištění odpovídajícího hygienického zázemí nebo možnosti celodenního pobytu klientů či zajištění stravování.
2: Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze Země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obraným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku pokračuje třetím dnem festival české filmové komedie. Dnes kromě dětských představení nabízí dva soutěžní filmy. Od 17 hodin snímek Po večerce a v 8 večer Dream Team.
4: Po večerce v režii Dana Pánka popisuje vyhořelého manažera, toho hraje Vladimír Polívka, co se na pár dní vrací do tábora svého dětství, ten má převzít po nemocném otci. Místo klidu ho ale čeká rozpadající se areál, šílená táborová parta a návrat první lásky. Hrdinou druhého snímku Dream Team je rázný a svérázný basketbalový trenér Marek, který se rozhodne splnit sen svému synovi s mentálním postižením. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Euro Hockey Tour utkají se Švédskem. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty se pohybují mezi 20 a 23 stupni, na horách je maximálně 17. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dvě nákladní auta se srazila na 35. kilometru dálnice D11 ve směru na Jaroměř u Vrbové Lhoty. Počítejte tam se zdržením. A dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobře dojeďte a ideálně netůrujte tady pod rozhlasovými okny. No občas se nám sem dostanou zvuky do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, protože i my rádi vyvětráme naše prostory, ale myslím, že je to přirozené. A milé vzkazy budou, věřme, znít ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové i v těch následujících minutách, kdy pro vás otevíráme polední písničky od srdce. Svátek dnes slaví všechny Jolany, jak jsme připomínali i v dnešní bleskovce, tak uvidíme, jestli znáte i nějakou jinou než tu naši východočeskou nejslavnější. U mikrofonu zůstává a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Rozhlasová pošta e-mailová je nějaká zaseknutá, protože bohužel až teď přišel dotaz i od paní Katky z Rychnova, která se chtěla ještě poradit ohledně okrasných jehličnanů a stříhání. Ale paní Katko, František chodí každý měsíc, tak věříme, že ta rada se bude hodit i za pár týdnů. Kontakty k nám připomínám tady studio.hradec@rozhlas.cz. Teď nám tady ta pošta začala naskakovat, takže asi se to obnovilo a je funkční. Rozhlas.hradec.rozhlas.cz, to je odkaz na webové stránky, kde najdete případně i písničkový formulář. No a z těch písemných kontaktů ještě samozřejmě máte možnost poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy, aby se nám tady ale zobrazila, musíte jako první slovo napsat slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.

Následující písnička Od srdce bude pro pana Petra Kolbea. V mailu se píše: zahrajte našemu drahému tatínkovi Petrovi Kolbeovi z Trutnova k jeho úžasným 84. narozeninám. Přejeme, aby ho zdraví nikdy neopouštělo. Na tváři měl stále ten svůj úsměv a každý den mu přinesl nějaký důvod k radosti. Všechno nejlepší přeje s láskou Stáňa a Jirka.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Já tady mám teď návštěvu. Ondra se jmenuješ. Ahoj, Ondro.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ty chceš být moderátor,
1: jo.
0: Že? Jo?
1: Jo, na chvilku.
0: Na chvilku moderátora. Kolik ti je roku? Pochlup se.
1: 4.
0: 4 roky. Takhle se nestydíš, nebojíš. Přijel se podívat do rozhlasu. Líbí se ti u nás?
1: Jo.
0: Jo? Tak sedíš na zprávařské v židličce. Ty jsi říkal, že umíš i zpívat, že nám něco zaspíváš. Zkusíš
1: jo.
0: To?
1: Jo.
0: Tak zaspívej. Pec nám spadla. Umíš? Zpívej.
1: Jo. Pec nám padla, dopak nám ji postaví, starý pecák nemá.
0: Není doma.
1: Není doma.
0: A mladý to nezvládne. Nezvládne, neumí. No ty jsi skvělý moderátor, protože si poradíš. Když nevím, vymyslím si to, viď? S dědou si ses přijel podívat. Co se ti tady nejvíc líbí u nás?
1: No, počítače.
0: Počítače, takže hraješ asi, viď? Nějaké hry doma?
1: Jo,
0: s dědou nebo s maminkou?
1: Maminkou.
0: S maminkou.
1: A já mám doma počítač.
0: No ty se máš.
1: Ale malej, hraju na něm spoustu hry.
0: No a není to lepší s kamarády, že někam jdeš do školky nebo někam se podívat a zahrát si, kopnout do balónu? Není to lepší?
1: Je to lepší.
0: To je lepší, tak to jsou moje slova. Ondro, tak děkuju, že jsi se zastavil. Tak za pár let kolega tady rozhlasový náš Ondřej. Ondřej čtyřletý tady bude bavit i naše posluchače určitě.
1: Jo, já tady ještě chvilku budu.
0: Ještě tady chvilku budeš, tak to máme radost z tebe. Tak krásný den, měj se moc hezky.
1: Jo.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavci!

studio.hradec@rozhlas.cz opět nahlíží mezi písemné pozdravy. Pan Ondřej je dnes také s námi a prosí o písničku pro všechny, kteří se prý stejně jako on těší na zítřejší radioporadnu na téma houby. Houby doplňuje, že sice nezbírá, ale děsně rád je jí. Takže za zahrání děkuje a krásné úterý všem přeje Ondra Černý. Připomínám tedy na to konto, že u nás skutečně v radioporadně zítřejší po 11. hodině bude Jana Čapková, Mikološka, se kterou budeme houbařit v českém ráji a mluvit budeme také o ochraně hub. Takže vezmeme ty houby i trošičku jinak, ale chutě si společně určitě dělat budeme.

0: 12 hodin 35 minut, tak nevím, budeme šeptat.
1: Ne, vezmeme to na hlas, víte, pane Luboši. Krásné odpoledne. Vítejte, vítejte.
2: Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
1: Děkujeme.
2: A že tam je jak na jaře.
1: Příjemně,
2: tak
1: že?
2: Tak máme lepší náladu.
1: Tak jste na procházce, předpokládám, někde venku.
2: Ne, tak já jsem teďka měl nějakou schůzku s někým tady v okolí baráku a teprve půjdeme
1: vyvenčit se.
2: No, ona už je vyvenčená, ale já jsem měl nějakou schůzku venku tady v okolí s někým, tak teprve půjdeme do města.
1: Dobře, ale tak písnička na povzbuzení, pro dobrou náladu, ať to vydrží s tím pěkným, příjemným počasím. Ještě zítra,
2: zítra léto.
1: No, to přání budiš vyslyšeno, ale myslím, že se toto nepoštěstí, ale užívejme těchto krásných dnů. Ať žije život, tak se jmenuje i ta následující skladba, kterou i k vám do dvora posíláme.
2: K vám taky.
1: Mějte se krásně, naschledanou.

kapela Coldplay ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a opět to vystřídá Česká melodie. Činasky nám zaspívají kapela a budou zpívat především pro kolegyni Květoslavu Krtičkovou, protože právě pro ní dorazil pozdrav, ve kterém se píše, prosíme, o veselou písničku pro kolegyni Květoslavu Krtičkovou, napsala paní Iva Mládková a doplňuje k tomu, hlásím, že tvé pracovní místo se na tebe už těší stejně jako já. Tak doufám, že záda neprotestují a přivítáme tě brzy v plné parádě. Iva.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátem a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.

Z Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme všude, kde posloucháte. Paní Silvie z Prahy je také s námi, zdraví všechny Jolany, přeje krásný sváteční den. Písničku posílá i narozeninovým oslavencům a všem, kteří jste s námi. Pozdrav u nás má pak taky Jolana Cermanová. Krásný sváteční den vám přeji, přátelé.

Pan Petr nám ještě poslal krásný pozdrav z fotografií z cest. Děkujeme. Pod Zvičinsko je kouzelná krajina, ty ranní mlhy, nízké slunce tam vykouzlili opravdu pohádkovou krajinu, tak děkujeme, že jste se podělil. A Mira Žbirku máme v hudební nabídce, takže vám na další příjemné cesty zahrajeme jeho melodii klidnou a určitě i pro zamyšlení pro ostatní. Ale ještě stihneme pozdravit i oslavenkyni Michaelu Kvačkovou. Krásný narozeninový den, hodně štěstí, zdraví a pohody přejí Katka, Petra a Lenka.

Život nehraje féle, ale přesto je krásný, stojí za to bojovat, že ano, nádherná skladba. Ty další od srdce s vašimi pozdravy budou znít ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zase zítra po 12. hodině. Teď už se nám blíží 13. hodina, s ní i další zprávy a po nich už Alex Minářová přivítá svého dalšího hosta, kterým dnes bude Rostislav Osička, tedy výtvarník, malíř, básník a taky bývalý československý reprezentant a trenér boxu. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a těším se na slyšenou v našem vysílání zase zítra. Mějte se hezky.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Stavební údržba mostu dál komplikuje dopravu u Vysoké nad Labem. Kopidlno zahájilo dlouho plánovanou revitalizaci centra. Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice. A dnes je slunečno, s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. Most přes Labe u Vysoké nad Labem zůstává kvůli stavební údržbě zcela uzavřený. Práce začaly s novým školním rokem a potrvají do pátku 18. září. Řidiči mezi Vysokou a Opatovicemi nad Labem musí do té doby využívat objízdnou trasu přes Zborovskou ulici v Hradci Králové. Uzavírka platí jen pro auta. Pěší můžou most po dobu oprav přecházet po lávce na jeho okraj. V Kopidlně začala oprava městského centra. Rozdělená je na několik etap. V té první začaly stavební stroje odstraňovat současný povrch. Práce v prostoru kolem kašny by neměly obyvatele města nijak výrazně omezovat.
5: Nejvýraznější omezení se bude týkat dočasného uzavření vjezdu z Hilmarova náměstí do ulice Tomáše Svobody kvůli úpravě šachty v komunikaci. Přesný termín tohoto opatření radnice včas oznámí. Revitalizace Hilmarova náměstí je jednou z významných investic do veřejného prostoru. Druhá etapa revitalizace bude pokračovat na jaře příštího roku. Kompletně hotovo má být do 4 let a celkové náklady se podle radnice mají vyšplhat k 50 milionům korun. Skopitlna Kateřina Kohu. Hutová, Český rozhlas.
4: Kriminalisti zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
6: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
4: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o 3. největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Sport. Hokejisté Hradce Králové nastoupí ke středečnímu utkání prvního extraligového kola stejně jako před rokem na ledě pardubického rivala. Také letos budou v roli outsidera a útočník Radovan Pavlík by nerad zažil něco podobného jako v loni, kdy Hradec skytal debakl 1-7.
7: Nechci, aby to bylo takový deja vu, no. Musíme začít jinak, tam jsme začali blbě, měli jsme hned oslabení a tam druhá minuta nebo třetí a 2-0 Pardubicích prohráváš. To není ideální začátek, takže toho se vyvarovat a myslím si, že máme výborný tým a tyhle velký zápasy už jsme si odehráli všichni. Takže věřím, že to zvládneme. Počasí.
4: Je polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty jsou mezi 20 a 23 stupni, na horách maximálně 17. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce. A v noci teploty klesnou k 9 a na horách k 8 stupňům Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Do 25. září na Rychnovsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Důvodem je oprava vozovky. Objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Rád. rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na kontě má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, které vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, nebo to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál kdysi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to disciplína bojová, je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mně se líbí, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12, takže to vysílala Česká televize, přenosy byly a to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina, ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: No a pak se box utopil v krvi vlastně, jelikož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy a o tom řeknu až potom.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligové zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný, špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A

0: a i zahrát si ve filmu. I to vám,
1: taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s Kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. A z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Jsem si trochu zahrál, Masaj, První republika, Pěstět, Mě kamarádové, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano, boxerský. Hlavní roli, ano, Marek Vašut.
1: A vy jste zahrál byl... špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Jardá Tomsa byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, no a pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý to ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to, téma? Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to stoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme se trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější, a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma
1: aby
0: i veselé
1: si téma. Lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko a dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které
1: máme? No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly. Hradec Králové chystá sluneční elektrárnu na střeše Malšovické arény a zítra bude polojasno až oblačno a o něco teplej než dnes. Dobré odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody. Třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
3: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60, spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
2: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Hradec Králové plánuje stavbu své dosud největší fotovoltaické elektrárny. Solární panely chce umístit na střechu městem vlastněné Malšovické arény. Rada města už schválila výběrové řízení na projektanta. Odhadovaná cena zakázky je 800 tisíc korun. Definitivní náklady na projekt určí výsledek soutěže, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Podle odborné studie se počítá s instalovaným výkonem kolem 230 kW-píků, který nyní projektant technicky dopracuje podle možností střechy a celé budovy. Vyrobená elektřina má být zapojena do energetického společenství Hradec Králové a využívána v systému sdílení energie mezi městskými objekty. Město tak pokračuje v rozšiřování vlastní výroby elektřiny na svých budovách.
2: Výkon elektrárny bude vyšší než souhrnný výkon 4 elektráren, které doteď radnice v rámci takzvaného energetického společenství umístila na 3 základní školy a střechu ubytovny v Brněnské ulici. V Novém městě nad Metují pokračuje 48. ročník festivalu České filmové komedie. Kromě vybraných snímků nabízí i možnost mluvit s jejich protagonisty, nejčastěji herci nebo režiséry. Letošní potvrzené hosty popisuje mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
5: Ve festivalovém týdnu do novoměstského kina zavítají herci Lenka Vlasáková, Ondřej Vetchý a Matyáš Řezníček. O tom, jak se natáčela komedie Pierš Švestek, povypráví režisér Jan Cvirák. Film po večerce doprovodí herečka Dana Batulková a režisér Dan Pánek.
1: Sport.
2: Atletické mistrovství světa bude poprvé v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát bude o 2 roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, s postupným přibýváním oblačnosti od západu teploty klesnou k 9 a na horách k 8 stupňům. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, přes den polojasno až oblačno, během dne od severozápadu zataženo a k večeru na většině území déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 19 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku je po celé září kvůli opravám vozovky uzavřena silnice mezi obcemi Luková a Mlékosrby. Objízdná trasa vede přes Písek a Chlumec nad Cidlinou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A je to tady úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu. Karel Sladký vás z Hradce Králové zdraví. Modrá, žlutý pes za chvíli. Pak dověží s Valdemarem Matuškou. Babi Daněk nás vezme na huconské šífy. Maria Carey také zaspívá. Anaka, Karel Zich, Kristina, Bruce Springsteen. No, hudební nabídka je velmi pestrá. Stejně tak ta informační. První soukromé technické liceum v Královéhradeckém kraji, konkrétně v Nové Pace, začalo vzdělávat budoucí techniky a vědce. Založili ho tamní firmy. Co za první polovinu září ve škole už studenti zažili a proč si tuto vědeckou školu vybrali, to právě teď zjišťuje naše reportérka, se kterou se spojíme. První požáry komínů v září jsou i v Královéhradeckém kraji signálem, že lidé by se měli důkladně připravit na podzimní sezónu. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje má k tomu doporučení. I dnes je v terénu náš rozhlasový stopář, dnes ve Špindlerově mlýně, tak jak to na horách vypadá, uslyšíte. A vám držíme pěsti v signálové soutěži o vstupenky na fotbal. Ta je u vás posluchačů velmi oblíbená. Hudební ochutnávku jsem vám dal, tak kým otevřeme skupinou Žlutý pes Modrá. Karel Sladký zdraví z Českého rozhlasu Hradci Králové. Příjemné odpoledne 15. září.

0: A je to tady, hrajete obstupenky na fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice a jste pozorní, protože se nám tady všechno rozblikalo, tak hned zjistíme, kdo se dovolal nejrychleji do Českého rozhlasu. Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pavel Hradec Králové.
0: Pavel z Hradce, zdravíme vás, fotbalový fanoušku, Pavle.
1: Ano, děkuju, samozřejmě.
0: Jak se těšíte?
1: Těším, už je to odpoledne, nebude taková zima, takže pohoda.
0: Ano, pod Královéhradeckými lízátky výkop po neděli 20. září ve 13 hodin. Koho vezmete, Pavle?
1: No, tak asi syna, pravděpodobně.
0: Jasně.
1: Ten taky rád chodí na fotbal.
0: Táta se synem si to užijí pod lízátky, tak pořádně fanděte. Gratulujeme k výhře, dvě vstupenky jsou vaše na fotbalový zápas na neděli 20. září. Vydržte ještě chvíli, jinak naše soutěž pokračuje. Kdykoliv uslyšíte tento fotbalový signál, volejte do Českého rozhlasu Hradec Králové. Máte šanci.
1: Děkuji.

0: Vaby Daně Gudsonské šífy, to bude další hudební nabídka. Maria Carey, Anna K., Karel Zich, Český rozhlas Hradec Králové. Úterý 15. září sledujeme události v Královéhradeckém kraji. Dnešní den v kraji je na ně velmi bohatý. A teď do Nové Paky. Průmyslové firmy v Nové Pace otevřely v letošním školním roce soukromé technologické liceum. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho i 4 dívky. Proč taková soukromá střední škola vznikla? To už je otázka pro reportérku Kateřinu Kohoutovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak tou základní snahou je podpořit zájem o technické vzdělávání v celém regionu, které dlouhodobě slábne, studentů ubývá a obory kvůli malé poptávce dokonce i zavírají. Ale podle firm, které liceum založily, tak jsou a budou v tomto směru tito lidé potřeba. Proto si je chtějí vychovat a zajistit jim práci a tím vlastně i sobě nové lidi. Tyto společnosti produkují různé konektory, kabelové svazky a elektromechanické sestavy třeba pro letectví nebo obranu a nebo dopravu.
0: Škola v Nové Pace vzdělává budoucí techniky a vědce. Jaký je o ní zájem?
1: Ten zájem je velký, jak už jste zmínil, je tam 15 studentů, což je maximální kapacita. Víc škola do každého ročníku ani přijímat nebude, je to z toho důvodu, aby ta výuka byla efektivní, což by při tom větším počtu studentů být nemuselo. Dva studenti z toho celkového počtu jsou přímo z Nové Paky, ale pak jsou z různého okolí, například z Lomnice nad Popelkou nebo třeba z Jičína. Já jsem s některými mluvila a říkali mi, že se rozhodli pro liceum z toho důvodu, že je láká technika, věda a také, že mají možnost brzy setkávat s praxí, provozem a nejrůznějšími odborníky.
0: Já jsem říkal, že mezi studenty jsou 4 dívky, tak jestli pak i Kateřina nahlédla do výuky plánu letošní rok, co studenty čeká?
1: Určitě, tak ono v podstatě celkově to liceum svůj koncept označuje jako badatelsky orientovanou výuku, při které studenti budou různě experimentovat, objevovat, hledat vlastní řešení. Dokonce mi už přiznali, že byli také se podívat v provozu, už mají za sebou první praxe, dostávají dost prostoru a budou dostávat dost prostoru ke zkoumání, učí se v blocích a odborných předmětů jim bude postupně přibývat. Kromě učitelů nabíz do školy budou docházet také odborníci z nejrůznějších odvětví, kteří budou těm studentům předávat jak své zkušenosti, tak je připravovat pro ně i různé pokusy a úkoly a dá se říct, že i připravovat je na tu jejich budoucí vědeckou dráhu.
0: Mm-hmm. Tak to je první soukromé technické liceum v Královéhradeckém kraji v Nové Pace, které začalo vzdělávat budoucí techniky a vědce. Představila nám ho reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Kateřina Kohoutová. Děkujeme za to a hezký zbytek dne.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A aby vám nehořelo v komíně a tedy žádné požáry, které nikdo z nás nechce, poslouchejte dál Český rozhlas Hradec Králové. Hasičský záchranný sbor pro vás bude mít důležité doporučení. Hezké odpoledne.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já,

pár után hagy, egy röpek a szed híved a hrebem. Jaha, jaha, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej k lodníků, jako já, jo, jako já.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Nejtek z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje se mnou u mikrofonu Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A je před námi podzim, podzimní sezóna. Na co si právě v tomto období dávat největší pozor? Co je důležité?
1: Většinou říkáme, že je to příprava na zimu. I v médiích ostatních se ukazuje, že je potřeba začít ty, kteří topí doma, mají ať plynový kotel nebo napevná paliva, tak aby si nezapomněli zavolat kominíka. Aby udělali pravidelnou kontrolu, která se dělá jednou ročně, a případně provést vyčištění.
0: Ten podzim je asi hodně důležitý právě před tou zimní sezónou.
1: Určitě, určitě je potřeba dělat teď, protože v zimě většinou, když ty kominíci pak nestíhají, a teď máme krásné počasí a se může ochladit a někdo bude tě topit. Takže no, kolikrát se nám stává, že v září už jsou první požáry.
0: Z vašich zkušeností, je ta prevence u lidí dostatečná? Opravdu nepodceňují to?
1: Bohužel spoustu lidí to podceňuje. Buď teda na poslední chvíli, že jsou si třeba vědomí, nebo opravdu, že nedbají, říkají, nech mám komín relativně nový třeba a tak dále, topidlo, kotel máme nový, proč bychom to dělali, jo? Takže nerespektuje předpisy, což je náš zákon o požární ochraně, ale co spoustu lidí třeba u těch topidel, nerespektuje návod výrobce. Protože návod výrobce nám třeba může i některé lhuty zkrátit, kde výrobce řekne ano, je potřeba tohle zkontrolovat třeba jednou za půl roku, za rok. Jo? Takže v návodu se dočteme vždycky k tomu výrobku vlastně nejvíc, jak se k němu máme chovat.
0: Vy jste řekl důležitou věc, že to je vlastně naše povinnost ten komín zkontrolovat. A pokud to neuděláme a dojde k nějaké té události, kde budete zasahovat i vy, jaký to má potom vliv?
1: Má to vliv na to, že prostě někdo něco porušil, takže přijde bohužel sankce. Jo? My už nejsme ty, kteří mají být hodní, ale jestli někdo porušil, tak vždycky musí přijít nějaká sankce. Ať je to ta nejmenší, což je možné napomenutí, až po nějakou finanční částku.
0: Takže někdy ve snaze ušetřit se tomu může pořádně prodat.
1: Většinou se to pak prodraží, protože my říkáme, dobře, nedali jste 1000 korun za kominíka, tak nám dáte 2. Jo, uvědomit si to, protože to není jenom o té pokutě, ale bohužel se nám může něco stát a pak ty škody na tom majetku můžou být velký a samozřejmě záleží, jestli jsme pojištěni, nejsme, ale i ta pojišťovna nemusí krýt úplně všechny škody.
0: Takže to je to nejdůležitější, co bychom měli teď v této době.
1: Já si myslím, že ano, je to vlastně taková ta příprava na tu zimu teď momentálně.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.

0: číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
1: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
0: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
1: A jak je to tedy s tím výjezdem?
0: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Tak to byl další díl řidičské abecedy. Zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem vyjíždějícím z levého pruhu. Zítra tuto konkrétní situaci z provozu probereme. Teď už Kristina pro vás v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkný den.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13.

0: hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Na hodin 41.40 minut, za chvíli už za rozhlasovým stopařem Českého rozhlasu Hradec Králové, který je dnes na horách.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Teď se mi vybavila písnička Ve Špindlerově mlýně, tam překrásně v zimě, píseň Ivana Mládka, ale já myslím, že Ve Špindlu je krásně 15. září. Ostatně náš reportér Zuzana Boučková to teď potvrdí. Hezké odpoledne, Zuzko Dohor.
2: Pěkné odpoledne přeji a opravdu potvrzuji, dnes je tu pohádkově slunečno. Právě zkouším zdejší vyhlášenou zmrzlinu z hor a podzim hraje všemi barvami. Na hlavních horských trasách je příjemný klid bez lidí. Mám pocit, že si všichni, kteří tu jsou, přijeli dobít baterky před zimou.
1: Zmrzlina z hor, to zní hodně zajímavě. Prosím tě, jakou je příchutí?
2: Já mám dubajskou příchuť, ale jinak tam mají asi dalších 25 příchutí, takže se dá vybrat a byla mi tady opravdu místními špindlerovskými domorodci doporučena. Takže kdo by sem chtěl přijet, tak je to na konci Bílého mostu malý stáneček se zmrzlinou z hor.
1: No, rozasvý stopař ale nejel na zmrzlinu. Ty ses vydala po mlynářových okruzích. Jak na tebe tyto okruhy působí a co nabízejí?
2: Je to tak a podle mě je to skvělý koncept. Stezky jsou tři a začínají v parku u sochy mlynáře naproti hotelu Savoy. Mimochodem je to kousek od toho stánku se zmrzlinou. Červená stezka je o fauně a floře, modrá o geologii a já prošla zelenou. Ta měří jen 1,5 km, takže je ideální pro rodiny s dětmi nebo také pro seniory. Povede vás klidnými zákoutími z centra přes vyhlídku na skále ke slunečním kamenům a v parku, navíc v rámci projektu Město bez kouře, jsou k dispozici nádherné velké sedací kameny ve tvaru obřích labských kamenů, takže centrum tady pěkně prokouklo.
1: No ale já vím, že tvým hlavním cílem byla nová vyhlídka na slunečních kamenech a lavička v podobě křídel tetřívka. Prosím tě, jak vypadá naživo?
2: Vypadá to opravdu pěkně. Lavičku vyrobilo studio Base Point ze speciálního kortenového plechu v barvě přirozené rzy, který sem do přírody dokonale zapadá. I místním, když jsem s nimi mluvila, tak mi říkali, že se jim to moc líbí. Tvar křídel, v tomto případě takový velký vějíř z per, navazuje na andělská křídla, která jsou umístěna u Bílého mostu. Ale tady na skále mají hlubší smysl. Tetřívek obecný je totiž vzácný pták, jak víme, který potřebuje klid a lavička lidem má připomínat, že mají být právě ohleduplní k přírodě. A když si na ní sednete, máte špindl jako na dlani. A vedle je také i tabule s QR kódem pro další informace.
1: Tetřívek potřebuje klid, i člověk čas od času potřebuje klid a tak třeba právě na hory, na lavičku. Co na tuto novinku říkají ostatní turisté?
2: Tak jak se tam tak dívám, tak právě u tetřívka stojí právě teď rodina s dětmi a všichni se tam veselé fotí. Funguje to totiž jako perfektní fotopoint, kde to vypadá, jako by vám vějíř per rostl přímo ze zad. Mluvila jsem tu dopoledne se starším pánem z Pardubicka. Ten si chválil, jak se město díky projektu Město bez kouře kultivuje, že je tu čisto, nové koše i lavičky. Já osobně si myslím, že Špindlerův mlýn prostě ukazuje, jak dělat moderní turismus s velkým respektem k přírodě.
1: Říká rozhlasový stopař Zuzana Boučková. Fotografie i záběry tetřeví lavičky najdete na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na webu hradec.rozhlas.cz, Instagramu, Facebooku, všechno to tam bude. Tak si ještě pochutnej na té zmrzlině a pak šťastnou cestu, Zuzko.
2: Děkuji a přeji krásné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Řidičskou abecedu vysíláme po celé září a důvod evidentně je, protože lidé na silnicích umírají. Konkrétně budeme v 15 hodin ve zprávách, nabídneme čísla, detaily. A uslyšíte také o tom, že skončila oprava městské knihovny v Jičíně. I tam vás vezmeme ve zpravodajské relaci v 15 hodin. Hezké odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Je 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Na silnicích o prázdninách zemřelo 100 lidí. V Jičíně skončila oprava knihovny. Čeští volejbalisté se na mistrovství Evropy utkají s domácí Itálií. A zítra bude polojasno až oblačno a o něco tepleji než dnes. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné odpoledne. Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí. To je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
7: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič vlivem alkoholu.
6: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Rekonstrukce knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 82 milionů korun je hotová. Trvala 3 roky, což je oproti původnímu plánu o rok více. Práce zdržely sanace a oprava sklepa, kde vznikl sklad knih.
8: Jičínu se na stavbu podařilo získat evropskou dotaci, a to ve výši 60 milionů korun. Uvnitř je téměř vše hotové. Objekt je bezbariérový, má výtah a nový sklad knih s pojízdnými regály. Zásadní změny jsou ve východní části budovy v oddělení pro dospělé. Stavbaři tam rozšířili prostory o nástavbu s galerií, čítárnou a přednáškovou místností. Knihovníci navíc mohou využívat i dříve obtížně přístupné podkroví. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Hradec Králové nechá opravit městskou jídelnu v suterénu hlavní budovy magistrátu. Stavební práce vyjdou na více než 23 milionů korun a radní už pro ně vybrali zhotovitele. Dalších téměř 13 milionů město zaplatí za dodávku a montáž nového vybavení pro kuchyň. Práce mají být hotové do 7 měsíců od podpisu smlouvy. Zmodernizované prostory chce město pronajmout provozovateli, který bude zajišťovat stravování pro zaměstnance úřadu i pro veřejnost.
5: Sport.
6: České volejbalisty ve 21 hodin a 5 minut čeká 4. zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí s jistotou postupu do osmifinále proti domácím Italům. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími světovými šampiony jako výjimečnou událost.
9: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
5: Počasí.
6: noci bude jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti od západu. Teploty klesnou k 9 a na horách k 8 stupňům. Ráno ojediněle čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den pak polojasno až oblačno. Během dne se od severozápadu zatáhne a k večeru na většině území déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Osobní auto se srazilo s nákladním na trase mezi Kosičkami a Bydžovskou Lhotkou na Hradecku. A na 131. kilometru dálnice D35 ve směru na Hradec dejte pozor na vatu v levém jízdním pruhu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje 4,5 minuty po 15. hodině. Hezký den, je 15. září. My vás v této hodině vezmeme na filmový festival do Nového Města nad Metují, sledujeme, co se tam děje, řekneme, kteří herci letos na festival přijedou a také připomeneme práci takzvaných smíchoměřičů. Ve čtvrteční rozhlasové návštěvě vám nabídneme výpravu na ostrovy Svatopluk a Hrnčíře. Zastavíme se přitom v bělohradském zámeckém parku a oranžerii, kde vám Hana Eliášová představí svého otce, Svatopluk a Hrnčíře, bělohradského rodáka, redaktora, spisovatele, autora dobrodružných knížek pro mládež. Malou rozhlasovou ochutnávku ze čtvrteční rozhlasové návštěvy vám dáme v této hodině. A chybět nebude ani radiobazar, to bude po půl čtvrté. Z hudby Xindlix, Robbie Williams, Mirai, Chrisra, Eláni nebo Petr Rezek. Tak s Elánem do další hodiny dnešního dobrého odpoledne. Jsme Český rozhlas Hradec Králové.
5: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

teď vám povím o nečekaných objevech. Letošní restaurátorské práce na ženské galerii modlitebny bývalé synagogy v Hořicích přinesly nečekané objevy hebrejských nápisů. A protože kolem jejich postupného odkrývání a luštění panuje docela velké nadšení, tak máte možnost setkat se s hebrejistou, překladatelem a znalcem židovských památek. Zveme vás na dva všední, když nevšední podvečery s Achabem Heidlerem. Jeden bude už dnes v úterý 15. září v 17:30. To bude o tom, že tajemství hebrejštiny v bývalé synagoze v Hořicích není stále ještě zcela odkryté, takže za tajemstvím hebrejštiny se můžete dnes vypravit. Symbolika, akronymy, skryté významy hebrejských nápisů. Dnes v 17:30. No a zítra v 17:30 komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Hořicích. S výkladem o symbolice, tradicích a příbězích ukrytých na náhrobcích. Dva všední podvečery a nep, jak napsal Achab, všednodennost s krášlenou. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na rekonstrukci bývalé židovské synagogy v Hořicích. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Přejeme dobré odpoledne.

0: To byl Robbie Williams v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli ho vystřídá Miraj, vedle tebe usínám. Chris Rea také ještě zaspívá. Ale teď v 15 hodin 17 minut do Nového Města nad Metují.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Sledujeme festival České filmové komedie v Novém Městě nad Metují na Náchodsku a ten dnes nabízí další dva soutěžní snímky. Tím prvním je od 17 hodin po večerce v režii Dana Pánka. Ve 20 hodin Dream Team režiséra Jana Karáska podle scénáře Petra Kolečka. No a jak to žije v Novém Městě nad Metují, o tom teď s mluvčí festivalu Kateřinou Toholovou, kterou zdravím. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den, dobré odpoledne.
0: Vedle zážitků z filmů se návštěvníkům Kina 70 snažíte také nabízet setkání s tvůrci nebo s herci a to je velké lákadlo. Kateřino, na koho se lidé mohou v Novém Městě nad Metují těšit?
2: To je opravdu velké lákadlo. Já už teď můžu slíbit, že k nám přijede herečka Dana Batulková, také režisér Dan Pánek. Diváci se u nás mohou těšit na Aničku Dvořákovou, Stanislavu Jachnickou. Přijede také Lenka Vlasáková nebo producent Miloslav Schmidmajer a mnozí další. A letos máme slíbenou i návštěvu Ondřeje Vetkého, což je velké lákadlo, musím říct. A je to taky člověk, který si odsud už nejednou odvezl cenu. Tak uvidíme, jak mu to klapne letos.
0: Filmový festival v Novém Městě nad Metují je unikátní v tom, že ocenění získává film, při kterém se lidé nejvíce smějí. Jak si zatím vedou letošní komedie?
2: Komedie se vedou velice dobře. Už jsme změřili vlastně 4 soutěžní komedie a ten žebříček pomyslných smíchů vede komedie Někdo to dá v Plzni, kde se diváci smáli 25,3% celého filmu.
0: Od minulého roku také dáváte možnost divákům, aby svůj názor na film vyjádřili po promítání pomocí ankety. Kateřino, jak to je v praxi, jak to funguje?
2: Funguje to tak, že každý divák dostane od nás takový lísteček, který si bere sebou do sálu, no a po skončení filmu zatrhne jednu ze 3 možností, jestli to bylo skvělé, jestli to bylo dobré, anebo jestli to šlo. No a na konci my vybereme lístečky a takovým speciálním systémem propočítáme potom vlastně procenta toho filmu a je to tedy druhý žebříček, který je k tomu žebříčku smíchu. No a já už teď můžu prozradit, že zatím vede také komedie Někdo teda v Plzni a tam je 98%, což je teda úžasné číslo.
0: Mluvčí filmového festivalu v Novém Městě nad Metují Kateřina Toholová. Děkujeme za informace a hezké odpoledne.
2: Krásný den.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: úterý 15. září s vámi Český rozhlas Hradec Králové a vy s námi v září, já doufám, že záříte. A už se určitě těšíte na Radio Bazar, ve druhé polovině této hodiny nebude chybět, pomalu si chystejte inzeráty. I dnes můžete v našem vysílání prodávat, nakupovat, vyměňovat, něco darovat za odvoz, nebo se třeba zkusit i seznámit. Po 15. hodině 35. minutě, po písni Petra Reska Nejkrásnější déšť, to bude signál pro vás, abyste do Radio Bazaru Českého rozhlasu Hradec Králové zatelefonovali. Ještě předtím si dáme i skupinu Elán, Že mi je ľúto. Ale teď ochutnávku ze čtvrteční rozhlasové návštěvy, která bude stát za to. Po 18. hodině vám totiž nabídneme výpravu na ostrovy Svatopluka Hrnčíře a přitom se zastavíme v bělohradském zámeckém parku a oranžerii, kde vám Hana Eliášová představí svého otce Svatopluka Hrnčíře. Kdo by nevěděl, tak je to bělohradský rodák, redaktor, spisovatel, autor dobrodružných knížek pro mládež. Budeme na něj vzpomínat, protože letos by se dožil rovné stovky rovných stalet. Pořad Návštěva pro vás připravila právě Vlaďka Vildová.
1: Nikdy jsem si nenechala ujít, když v televizi reprízovali záhadu Hlavolamu, kde ještě vystupoval Jan Tříska jako Široko. Jen mě vždycky mrzelo, že tam ta děvčata jaksi scházejí. To mi bylo líto.
2: No, tak o tom bych ráda pohovořila, ale nejdřív bych možná řekla, že Foglar byl tátovi inspirací i jako spisovatel, protože už několik let po Foglarově smrti se tatínek pustil do takové knížky, která na Foglara navazuje. Když četl knížky o rychlých šípech, když četl knížku Stínadla se bouří, tak tam se Foglar zmínil o takovém tajemném sdružení uctívačů Ginga. Bylo tajemné, protože nikdo vlastně nevěděl, kdo to jsou ty uctívači a podrobnosti. No a tatínek se hrozně těšil podle svých slov, co ten Foglar o nich dál napíše. Jenomže Foglar, jak měl těch nápadů spoustu, tak tuto myšlenku opustil a už o nich nic nenapsal. Právě někdy v 90. letech táta si jednou posteskl svému kamarádovi Jurovi Stegbauerovi, že to je škoda, že Foglar nevyužil tuhletu myšlenku, tenhleten námět. No a Jura mu řekl, protože on byl zároveň nakladatel, vydával knížky dobrodružné pro děti, tak mu řekl, tak to zkus napsat ty, zkus něco vymyslet. No tak táta to zkusil a nakonec ty knížky byly tři. Je to tedy Ostrov uctívačů Ginga, Poklad uctívačů Ginga a Maják uctívačů Ginga. Vy jste narazila na to, že vás mrzelo, že Foglar nikdy v knížkách neměl děvčata. Tak myslím si, že je dost důležitý tady podtrhnout, že u táty tomu bylo naopak, že vlastně v každé té jeho knížce, i když se vždycky odehrává, teda je o nějaké partě kluků, tak vždycky tam má nějakou důležitou dívčí figuru. Například v těch uctívačích Ginga je dívka, která velice ráda luští šifry a která, když vlastně ti kluci pátrají po stopách tady toho starého tajemného sdružení, tak ona jim pomůže rozluštit různé stopy, aby tady mohli v tom pátrání pokračovat.
0: Hanu Eliášovou, dceru bělohradského rodáka, spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře, uslyšíte už tento čtvrtek po 18. hodině v pořadu Návštěva. V bělohradském zámeckém parku a oranžerii ji u příležitosti letošních nedožitých stých narozenin spisovatele natočila Vlaďka Vildová. Nenechte si ujít. Tento čtvrtek po 18. hodině. Teď už skupina Elán, pak Petr Rezek a pak vy v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Kyros a Hradec Králové, úterní dobré odpoledne s datem 15. září. A teď vy.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A je to tady, Radio Bazar má otevřeno a můžete inzerovat. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, prosím vás, nabízím vozík za auto a zelák na 20 kilo. Mám ze Hradce Králové.
0: Ano.
2: A je to na telefonní číslo 775 165 435.
0: Děkujeme, zelák se teď bude hodit a vozík za auto taky určitě. Tak děkujeme pěkně za nabídky, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: 775 165 435, pokud vás hned první zahrát Radio Bazaru Českého rozhlasu Hradec Králové zaujal. Jedeme dál, Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já nabízím k prodeji automobil Škoda Fabia, tmavomodré barvy, rok výroby 2009, platná technická do května roku 2028 a dálniční známka je platná do konce února roku 2027. Auto je ve velmi dobrém stavu a zájemci mohou volat na telefonní číslo 724 514 827 a nebo 724 514 828.
0: To by bylo, aby se nikdo neozval. Děkujeme, mějte se hezky, pěkný
3: taky
0: den.
3: Děkuju.
0: Naslyšenou. 724 514 827 nebo 828 na konci. Český rozhlas Hradec Králové pro vás vysílá Radio Bazar. Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Prosím pěkně, já nabízím zavařovací hrnec zánovní. Velice prakticky je jednak na zavařování na sklenice a jednak na stáčení propařené šťávy přímo do lahvy.
0: Mm-hmm.
4: Je to Hradec Králové.
0: Ano.
4: A číslo bližší informace 728 280 653.
0: Děkujeme pěkně za nabídku zavařovacího hrnce. Mějte se hezky, nashledanou. Zavařovací hrnec velmi prakticky, jak jste slyšeli, 728 280 653 je telefonní číslo posluchačky. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, hotel. Já mám k prodeji letošní jehňata, beránci, jehničky.
0: Letošní jehňata, beránci, ovečky. Vás už slyšet, já to budu opakovat, proto takto. Tak, ano.
5: Očkovaná od červená
0: jehňata.
5: A je to Semilsko.
0: Semilsko.
5: A číslo 737.
0: Ano.
5: 670767.
0: 737 670767. Samilsko.
5: Ano, děkuji.
0: Také děkujeme. Tak to

0: Byla další nabídka v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové ze Semilska. Zdravíme i vás, přejeme dobrý den, dobré odpoledne a můžete inzerovat.
1: Dobrý den, já bych podal nový mobilní grill na opékání prasat, ovcí, kýt, bůřku, kuřat a všeho ostatního. Příkony 220 voltů, plynová regulace otáček, celoroční provoz i nepříznivém počasí. Ještě by to byla řezačka kopří, fajné píce, má dva stoly, pracovní a odkládací, je za 380 voltů, je vhodná pro chovatele drobného hospodářského zvířectva. A ještě by to bylo prodloužené kalové čerpadlo vhodné na čerpání bazénu, studní, výkopu, septíku a tak dále. Bere i hustší kaly. Mm-hmm. Je to všechno Hradec Králové na telefonu 739 772 746. Děkuju.
0: Děkujeme také za nabídky. Kalové čerpadlo, řezačka kopři, fajné píce a mobilní grill 739 772 746. Telefonní číslo posluchače, který to všechno nabízel. Český rozhlas Hradec Králové, vysíláme Radiobazar. To je příležitosti pro vás, abyste něco prodali, koupili, vyměnili. No už je to na vás, fantazii se meze nekladou. Tak teď zdravíme a vítáme v Radiobazaru i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Prodal bych skutra 50, značka Venus, na je to 4000 km za 8000, pak velkou elektrokoloběžku 1500 W, brašný kufr za 10 a obytný karaván bez SPZ, ale pojízdný, dopravu zajistím vše levně. Je to Trutnovsko a telefon 604 968 352.
0: Děkujeme na Trutnovsko, hezký den i vám. Skuter Venus, elektrokoloběžka velká, obytný karavan bez SPZ, 604 968 357. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Když budete mít úspěch, dovoláte se přímo do živého vysílání a můžete inzerovat. Tak jako vy, dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Ráda bych koupila staré pohledy nebo známky nebo cokoliv od starého od papíru. Děkuji za nabídku a bylo by to na telefon 730 938 020.
0: Tak ať se ženete, mějte se hezky, pěkný den. Staré pohledy, známky, cokoliv od starého papíru koupí paní 730 938 090 její telefonní číslo. Ještě máte chvíli na to, abyste zkusili štěstí. Dovolali se do Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové do vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobrý den, já bych koupil na Škodu 100 novou nádrž na benzín, nový chladič, nový olejový chladič, případně i jiné díly na Škoda 100, 110 nebo 110R. A je to na telefonní číslo 731 75 33 89. Děkuji a naschválnou.
0: Ať se ženete, ať můžete někomu také poděkovat. 731 75 33 89. A to bylo poslední telefonní číslo, které pro dnešek zaznělo, co se Radiobazaru týká. Otevírat budeme zase zítra odpoledne po 15. hodině 35. minutě.
5: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Nejen Radiobazar, ale vše, co jsme nabídli, co prošlo naším vysíláním, jsou tam i celodenní záznamy, to znamená vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v záznamu hodinu po hodině. A Michal David teď bude zpívat Nenapovídej.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Pozvat můžeme na první ročník turistického pochodu Rajzovým pod Zvičinskem. Z místa Rajzova rodného domu vyrazí v sobotu 19. září se v Lázních Bělohradě uskuteční první ročník turistického pochodu Rajzovým pod Zvičinskem. Účastníci se vydají z místa, kde stával rodný dům spisovatele Karla Václava Raise, a potom krajinou, která výrazně ovlivnila jeho život i tvorbu. Připraveny budou trasy pro pěší o délce 6, 10 a 27 kilometrů. Kratší okruhy jsou vhodné také pro rodiny s dětmi a příležitostné turisty. Nejdelší trasa je určena už těm zdatnějším. Na pochod můžete vyrazit také se psy. Jedním z mimořádných míst pochodu budou byšičky s kostelem svatého Petra a Pavla, který bude při této příležitosti zpřístupněn. Kostel přitom běžně otevřený není. V cíli obdrží účastníci pamětní diplom a startovné je pro všechny zdarma. Pochod je součástí připomínajícího 100. výročí úmrtí Karla Václava Raise. Zahrnuje také výstavu Karel Václav Rais, komu bylo z hůry dáno v Bělohradské sýpce, odbornou konferenci, komentovaný koncert Karel Rais hudbou zvětšněný nebo koncertem Miroslava Palečka Podsta písničce, který bude v den pochodu od 18 hodin. Bohatý program v sobotu 19. září v Lázních Bělohradě. První ročník turistického pochodu Rajzovým pod Zvičinskem, který se vydá z místa Rajzova rodného domu, a můžete si vybrat z tras v délce 6, 10 a 27 kilometrů podle náročnosti. Protože je úterý, tak dnes po 18. hodině sáhneme do rozhlasového archivu a nabídneme vám ve Vybíráme šarmantní galavečer záznam speciálního galavečera, na kterém jsme po covidové přestávce vyhlašovali hned dva vítěze, a to za rok 2019 a 2020. My vám dnes nabídneme záznam první části. Ve 24. ročníku ankety získal nejvíc hlasů Jiří Suchý. Pokud ho máte rádi, poslouchejte dnes po 18. hodině Český rozhlas Hradec Králové. V Humoriádě s vámi Jiří Ptáčník už po 16. Karel Sladký přeje pěkný den.

A když už jsem zmínil Jiřího Suchého, kterého si připomeneme dnes po 18. hodině 95. narozeniny, oslaví 1. října. Jak vtipně sám komentoval a napsal v sociálních sítích, jak krásně zapomenu 1. října na svoje narozeniny, ale zřejmě se mi to nepodaří, protože Česká televize mě připomněla, že je mám ty narozeniny. Tak si to také nenechte ujít, ale nenechte si ujít šarmantní gala večer. Jiří Suchý dál tedy na obrazovkách televize. Při této příležitosti spousta pořadů, Člověk z půdy, Na Artu, Kytice, bude mít televizní premiéru 28. září na ČT Art od 20 hodin 15 minut. Zadáno pro semafor, Bláhový básník Jiří Suchý. Česká televize, naše sesterská Česká televize, mu také věnuje prostor různými pořady. Třeba i Úsměv Jiřího Suchého na ČT jedničce, nebo Dobře placenou procházkou, Lehce s životem se prát. Ale to nejbližší, to bude dnes záznam gala večera, na kterém byl Jiří Suchý vyhlášen šarmantní osobností. Po 18. hodině si to připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: 14 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové do konce roku nasadí 18 nových trolejbusů. Policisté hledají osobu, která na Semelsku odložila mrtvé dítě do kontejneru. Armáda zítra začne s průzkumem kontaminovaných míst na Šumavě a ve středu večer přijde déšť. Dobré odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Dopravní podnik města Hradce Králové zahájil postupnou obměnu svého vozového parku. Do konce roku nasadí do provozu 18 nových parciálních trolejbusů za 321 milionů korun. Ty díky bateriovému pohonu obslouží i úseky bez trolejového vedení. Do roku 2028 chce dopravce na základě rámcové smlouvy se společností Škoda Group koupit ještě 13 dalších vozů a obměnit tak všech 31 trolejbusů z let 2011 až 2013, říká ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.
2: Vysoutěžili jsme 31 trolejbusů, objednaných máme 18, teďkon přijde 10 trolejbusů, 4 kloubová vozidla, 6 solo vozidel. Ke konci roku v listopadu přijde ten zbytek, což je jedno solo vozidlo a 7 kloubových vozidel. 13 dalších hledáme financování.
1: Policie pátrá po osobě, která na Semelsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad, podle informací médií v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají.
1: Armáda podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup.
4: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky do plateb za vytápění budov.
0: Počasí.
1: Zítra ráno ojediněle čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, postupně zataženo a k večeru na většině území déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte na silnici 14 v Podbřezí na Rychnovsku. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. A dvě auta se srazila i na silnici 33 ve Vysokově u Náchoda. I tam se připravte na komplikace.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
6: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
0: Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Toužil být na ostrově právě teď, když jsem sem jel.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím vznášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to
0: jízdenku na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý jako vůli, ne?
0: Jestli, dobře.
1: Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Chechtá se pan dědoch navrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, rač nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
1: je
0: to, za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná, úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčníku.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčníka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštík. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí. Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbydeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní. Zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říkal, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Ani.
2: Ne, to v té, v žádném případě. No ale opravdu ne,
1: máme
2: to, jsou, bezva, to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: To jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohle
1: myslel
2: by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české a taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Genzenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
1: Děkujeme.
2: Také my vám.
3: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
1: Máme zapsáno, děkujeme.
2: A zdravíme do Čerčan.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
2: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
4: Právě.
2: Ano.
4: Tady Petr Zezdounek. Zdravím Juru a Pavla.
2: Ano,
4: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
1: Mm-hmm.
4: A dál bych si tého Krampola.
1: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
2: Naschledanou.
1: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude? Dobrý den.
2: Haló. Špatně vás slyšíme?
1: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další prosím, dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
1: No výborně.
5: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
1: Děkujeme.
2: Dobře.
1: Naslyšenou.
2: Naschled.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
2: Jo.
6: Moje pejsanda vás zdraží.
2: Slyšíme.
6: Vás zdraví.
2: Ano, ale velmi
6: takže
2: výrazně.
6: Zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
1: Děkujem.
6: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
2: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
6: To je křižetka.
2: Aha.
6: Vypadá to jako zmenšená labradorka.
1: A je to správná žena, je pěkně to je upovídaná. Vodíška. Ano.
6: Já mám
2: ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
6: Abych tak blbě nekecal.
1: Jo, takhle.
6: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
2: Dobře.
1: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
2: Děkujeme moc, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku. I zdravím vás i pana Ptáčínka.
2: Ano, já vás taky.
7: Jste zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
2: Prostě. My vám přejeme tež.
7: Mějte krásně, chlapci.
1: Děkujeme, mějte se.
2: Vše dobré, naschle.
1: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
8: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten DAF ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě, ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu,

0: to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten magor otočil, fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama. A jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu tohleto. Pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijdeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy ty kravaty byly použitelný. A přišla tam taková mladá hezká holka, já pám dobrý den, na pá dobrý den, Fousek pá dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistěla povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek pá, nazdar Pepo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme, ještě scházet budeme.
3: No určitě, on tak, je vitální.
2: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
3: No, to bych velice rád slyšel.
2: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako, říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
3: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí tak daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
2: Zvládli jste to.
3: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
2: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám Sakvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se toho chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed. Jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko. Koňák jako tohleto povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: A Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu.
2: Ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na dálnici D11 můžou řidiči využívat novou odpočívku. Krajští zastupitelé schválili podporu studijnímu oboru všeobecné ošetřovatelství. Evropská komise navrhuje premiéru Babišovi řešení jeho možného střetu zájmu. A zítra večer přijde déšť. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Na trase dálnice D11 u Předměřic nad Labem silničáři zprovoznili novou oboustrannou odpočívku. Každá část nabízí 14 stání pro kamiony, 28 míst pro osobní auta i plochy pro autobusy nebo karavany. Stavba začala před půl rokem a ředitelství silnic a dálnic za ní zaplatilo přes 160 milionů korun. Státní podnik tak podle generálního ředitele Radka Mátla reaguje na celostátní nedostatek parkovacích míst pro nákladní dopravu.
2: Tomu roku 2026 už by to mělo být přes 4000 stání pro nákladní automobily s tím, že bychom do roku 2031 se chtěli dostat až přes 6000. Věřím a doufám, že se nám to povede. Jenom v tom letošním roce bychom měli zprovoznit 290 nových parkovacích stání pro nákladní automobily na 6 odpočívkách a v roce 2027 by to mělo být dokonce 505 stání na dalších 11 odpočívkách.
0: Královéhradecký kraj dá Univerzitě Hradec Králové 24 milionů korun na nový bakalářský program všeobecné ošetřovatelství. Dotaci včera schválili krajští zastupitelé. Kraj bude univerzitě v letech 2026 až 2028 posílat každoročně 8 milionů korun, říká mluvčí hejtmanství Jakub Sochor.
3: Bude se jednat o tříleté studium v prezenční formě, které od prvního ročníku propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci všeobecné sestry a Královéhradecký kraj si od to slibuje, že vlastně pomůže navýšit počet zájemců o práci ve zdravotnictví.
0: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiéru v střet zájmu. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmu dlouhodobě odmítá. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví dnes informoval o vysokém pH a o podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky v šarži jemně perlivé půllitrové vody Natura se spotřebou letos v listopadu. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. V Česku podle hygieniků není. Její výrobce tvrdí, že ji dostal jen na slovenský trh. Sport. Evropská atletická federace nominovala tři Čechy na ocenění vycházející hvězda roku, kladiváře Josefa Pazderu a překážkáře Michala Radu s Lindou Bodkovou. A v 18 hodin začne úvodním zápasem nový ročník hokejové typ Sport Extraligy. Karlovy Vary budou hostit Třinec. Počasí. V noci bude jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti od západu. Teploty klesnou k 9 a na horách k 8 stupňům. Ráno ojediněle čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, postupně zataženo a k večeru na většině území déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 19 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na exitu Sedlice dálnice D11 dejte na 83. kilometru ve směru na Jaroměř pozor na porouchané nákladní auto s návěsem. A dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Proč chce Hradec Králové postavit nové náměstí za cenu od 46 milionů vyšší, než nabízí konkurence? A hrozí kvůli dalším námitkám v tendru ztráta milionových dotací? Podrobnosti o dalším posunu v kauze, kterou dlouhodobě Český rozhlas Hradec Králové sleduje, nabídneme také v této hodině. Je tady zpravodajsko-publicistický souhrn dne. První soukromé technické liceum v Královéhradeckém kraji v Nové Pace začalo vzdělávat budoucí techniky a vědce. Založili ho tamní firmy. Co za první polovinu září ve škole už studenti zažili a proč si tuto školu vybrali? První požáry komínů září jsou i v Královéhradeckém kraji signálem, že lidé by se měli důkladně připravit na podzimní sezónu. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k tomu má varování. Vezmeme vás i na filmový festival do Nového Města nad Metují. Uslyšíte, kteří herci letos na festival přijedou, a také připomeneme práci takzvaných smíchoměřičů. A v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové se zeptáme i na počasí. Den v kraji s datem 15. září.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
4: A provede vás jím Karel Sladký. Dobré odpoledne.

0: čas shrnout stručně jasně události 15. zářijového dne v Královéhradeckém kraji. Teď to uděláme.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Poví vám to Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou ode dneška až do čtvrtka nejezdí vlaky. Provoz je na trati přerušený kvůli údržbě a pro cestující je zajištěna náhradní autobusová doprava. Mezi zastávkami obchodní domy Tesco a Atrium, Centrál a Střelnice můžou lidé v Hradci Králové ode dneška do konce září v obou směrech cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Dopravní podnik opatření zavedl kvůli uzavření rekonstruovaného podchodu na třídě Karla IV. Pěší můžou místo obcházet přes Střeleckou ulici. Až do pátku kvůli stavební údržbě pokračuje uzavírka mostu přes Labe u Vysoké nad Labem. Řidiči mezi Vysokou a Opatovicemi nad Labem musí do té doby využívat objízdnou trasu přes Zborovskou ulici v Hradci Králové. Uzavírka platí jen pro auta, pěší můžou most po dobu oprav přecházet po lávce na jeho okraj. Společnost ČEZ Teplárenská na Trutnovsku zahájila topnou sezónu. První domácnosti teplo dostali dnes ráno. Topná sezóna podle regionální mluvčí ČEZu Šárky Lapáčkové-Beránkové začala o dva dny dříve než loni a o den později než v roce 2024. Firmy Stako a Smola HK znovu zpochybnili výsledek tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Více k tématu za pár minut. A v Novém Městě nad Metují na Náchodsku pokračuje festival české filmové komedie. Dnes nabízí dva soutěžní filmy, Povečerce a Dream Team. Podrobnosti k letošnímu ročníku v této hodině přidá ředitelka festivalu Kateřina Toholová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Proč chce Hradec Králové postavit nové náměstí za cenu o 46 milionů vyšší, než nabízí konkurence? A hrozí kvůli dalším námitkám v tendru ztráta milionových dotací? Podrobnosti k posunu v této kauze nabídneme už za 3,5 minuty. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Je 15. září, Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn. Firmy Stako a Smola Hradec Králové znovu zpochybnili výsledek tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v krajském městě v Hradci Králové. Tvrdí, že město i při novém hodnocení soutěže porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když nesprávně posoudilo zkušenosti stavby vedoucích. Vítězné sdružení firm Garden Line a Buck navíc nabídlo 46 milionů vyšší cenu než firmy, které v tendru neuspěly. Téma dlouhodobě sleduje reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Kavříková. Tak vítám ve Dnu v kraji. Dobrý podvečer, Adélo.
1: Dobrý podvečer. Neúspěšné sdružení firm Stako a Smola HK v dnešním tiskovém prohlášení uvádí, že postup města považuje za protiprávní. Jednatel firmy Stako Petr Kulda uvedl, že radnice postupovala v rozporu s principem rovného přístupu ke všem účastníkům. A sdružení tvrdí, že zkušenosti jeho stavby vedoucího město neprávem neuznalo, zatímco vítěznému sdružení dalo body za reference, které podmínky dokumentace údajně nesplňovaly. Ještě upřesním, že nabídka neúspěšného tandemu Stako a Smola činila 92 milionů korun, zatímco vítězné sdružení Garden Line a Buck nabídlo cenu 138 milionů, to je ten 640 milionový rozdíl.
0: Připomeňme, že toto není první námitka v daném tendru. Proč muselo město nabídky hodnotit po druhé?
1: První hodnocení napadla stejná dvojce firm už loni v listopadu, když radnice námitku zamítla. Firmy se úspěšně obrátily na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Po jeho zásahu muselo město zakázku přehodnotit. Při novém hodnocení ale hodnotící komise došla k téměř stejnému výsledku. Bodové skóre se sice změnilo jen mírně, pořadí účastníků ale zůstalo stejné. Vítězem tak zastupitelé na konci srpna opět schválili sdružení Garden Line a Buck. Rozhodující bylo kritérium zkušeností stavby vedoucího s váhou 40%, cena ta tam měla váhu 60%.
0: Adélo, jak na novou námitku reaguje hradecký magistrát a kdy bude jasné, jestli jí vyhoví?
1: Tak radnice potvrzuje, že rozsáhlou námitku s desítkami příloh obdržela dnes v noci. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové ji úředníci od dnešního rána podrobně vyhodnocují. Město má nyní zákonnou lhůtu 15 dnů, tedy do 29. září, aby o námitce rozhodlo. Rohlíčková k tomu dál uvedla, že magistrát posoudí všechny možnosti dalšího postupu tak, aby přijaté rozhodnutí bylo právně korektní a transparentní. Konečné slovo pak budou mít radní města.
0: A co to znamená pro samotnou stavbu náměstí?
1: Podle těch původních plánů měla stavba začít už na počátku letošního roku v lednu a skončit v roce 2027, tedy příští rok. Město má na projekt schválenou evropskou dotaci téměř 32 milionů korun. Výstavba náměstí navíc přímo navazuje na rekonstrukce obou kasárenských budov, využívaných muzeem východních Čech, do kterých Královéhradecký kraj investoval s pomocí dotací 840 milionů korun. A pokud by město ten parter v areálu neobnovilo, hrozilo by podle ředitele Muzea východních Čech Petra Grulicha vrácení dotací.
0: Zjistila reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Kavříková, která bude dál situaci sledovat. Děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Kim Wild a pak počasí. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Jak je a hlavně jak bude, tak to uslyšíte.

0: kde se vzdělávají v Královéhradeckém kraji budoucí technici a vědci. To vám také ještě povíme ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu dne. Teď je 17 hodin 22 minut a my míříme do Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: A v něm v Hradci Králové má službu Jmirich Drapák. Zdravím vás, dobré odpoledne přeji.
2: Pěkný podvečer.
0: A jak jste viděl 15. zářivý den v Královéhradeckém kraji? Něco mimořádného?
2: Mimořádno nic, ale byl docela příjemný, slunečný, byl? Nějakých 20 stupňů. Ráno si se nám vyskytovaly mlhy a ty se poměrně rychle rozpustily a vítr byl jenom slabý do 4 metrů za sekundu.
0: Po zbytek dnešního dne to bude vypadat, jak bude dál klid, nic už.
2: Nic nás nečeká, během té noci nám začne přibývat oblačnost a k ránu se nám opět můžou objevit lokálně mlhy, 13 až 9 minimální teploty a zítra si nejteplejší den tohoto týdne, tam by ty maximální teploty měly být 22 až 25 stupňů, polojasná až oblačno, ráno odíle mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dne už nám potom od severu západu začne přibývat oblačnost a k večeru potom už nás ovlivní srážky, které budou na studené frontě, to může tam být nějaké lokálně i nějaké bouřky a vítr slabý, během nemírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu se potom později na večer bude mít na té frontě na západní a bude nám zesilovat v těch bouřkách.
0: Tak kdo ví, co nám ta fronta vyvede dál, jak bude v dalších dnech?
2: Poměrně rychle přejde, takže už ve čtvrtek v těch dopoledních hodinách už začne odstupovat ty srážky, ta oblačnost, ale bude chladněji, tam ty teploty pouze nějakých 20 stupňů a pak do konce týdne docela příjemné teploty, nějaký maxima 20 až 23, minimální 12 až 9, v podstatě bez srážek, nějaké první srážky se nám opět můžou objevit až někdy v neděli na večír.
0: Říkal jste nejteplejší den tohoto týdne zítra, středa, a ten víkend tady také zatím vypadá poměrně příjemně, bez deště, až v neděli večer nějaké ty první srážky.
2: Ano, přesně tak. Teploty nějak kolem těch 22, 23 stupňů a jdeš až v neděli na večír.
0: No a když se ještě zeptám krátce, jestli tam máte výhled, jak by to mělo vypadat potom dál?
2: V neděli pod tou frontou, tam ten příští týden zase jako nějaké slabé ochlazení, tam by zase měl pondělí, úterý, mohli být teploty do nějakých 20, ale pak prostředku týdne to opět stoupá na nějakých 21, 22 a srážek tam moc není, takže myslím, že to docela příjemné počasí bude pokračovat.
0: Příjemné počasí, říká Jmirich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme vám za aktuální předpověď, za výhled počasí, zůstáváme ve spojení a samozřejmě i zítra v tomto čase se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. A nebo ráno 5 minut, respektive 15 minut po 8 hodině, to je také už naše tradice. Děkujeme, příjemný zbytek služby, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mám také, naslyšenou.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Úterý 15. září sledujeme události v Královéhradeckém kraji. Dnešní den v kraji je na ně velmi bohatý. A teď do Nové Paky. Průmyslové firmy v Nové Pace otevřely v letošním školním roce soukromé technologické liceum. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho i 4 dívky. Proč taková soukromá střední škola vznikla? To už je otázka pro reportérku Kateřinu Kohoutovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak tou základní snahou je podpořit zájem o technické vzdělávání v celém regionu, které dlouhodobě slábne, studentů ubývá a obory kvůli malé poptávce dokonce i zavírají. Ale podle firm, které liceum založily, tak jsou a budou v tomto směru tito lidé potřeba. Proto si je chtějí vychovat a zajistit jim práci a tím vlastně i sobě nové lidi. Tyto společnosti produkují různé konektory, kabelové svazky a elektromechanické sestavy třeba pro letectví nebo obranu a nebo dopravu.
0: Škola v Nové Pace vzdělává budoucí techniky a vědce. Jaký je o ní zájem?
1: Ten zájem je velký, jak už jste zmínil, je tam 15 studentů, což je maximální kapacita. Víc škola do každého ročníku ani přijímat nebude. Je to z toho důvodu, aby ta výuka byla efektivní, což by při tom větším počtu studentů být nemuselo. Dva studenti z toho celkového počtu jsou přímo z Nové Paky, ale pak jsou z různého okolí, například z Lomnice nad Popelkou nebo třeba z Jičína. Já jsem s některými mluvila a říkali mi, že se rozhodli pro liceum z toho důvodu, že je láká technika, věda a také, že mají možnost brzy setkávat s praxí, provozem a nejrůznějšími odborníky.
0: Já jsem říkal, že mezi studenty jsou 4 dívky, tak jestli pak i Kateřina nahlédla do výuky plánu letošní rok, co studenty čeká?
1: Určitě, tak ono v podstatě celkově to liceum svůj koncept označuje jako badatelsky orientovanou výuku, při které studenti budou různě experimentovat, objevovat, hledat vlastní řešení. Dokonce mi už přiznali, že byli také se podívat v provozu, už mají za sebou první praxe, dostávají dost prostoru a budou dostávat dost prostoru ke zkoumání, učí se v blocích a odborných předmětů jim bude postupně přibývat. Kromě učitelů navíc do školy budou docházet také odborníci z nejrůznějších odvětví, kteří budou těm studentům předávat jak své zkušenosti, tak je připravovat pro ně i různé pokusy a úkoly a dá se říct, že i připravovat je na tu jejich budoucí vědeckou dráhu.
0: Mm-hmm. Tak to je první soukromé technické liceum v Královéhradeckém kraji v Nové Pace, které začalo vzdělávat budoucí techniky a vědce. Představila nám ho reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Kateřina Kohoutová. Děkujeme za to a hezký zbytek dne.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Pavel Nejtek z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje se mnou u mikrofonu Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A je před námi podzim, podzimní sezóna. Na co si právě v tomto období dávat největší pozor? Co je důležité?
1: Většinou říkáme, že je to příprava na zimu. I v médiích ostatních se ukazuje, že je potřeba začít ty, kteří topí doma, mají ať plynový kotel nebo napevná paliva, tak aby si nezapomněli zavolat kominíka. Aby udělali pravidelnou kontrolu, která se dělá jednou ročně, a případně provést vyčištění.
0: Ten podzim je asi hodně důležitý právě před tou zimní sezónou.
1: Určitě, určitě je potřeba dělat teď, protože v zimě většinou, když ty kominíci pak nestíhají, a teď máme krásné počasí a se může ochladit a někdo bude tě topit. Takže no, kolikrát se nám stává, že v září už jsou první požáry.
0: Z vašich zkušeností, je ta prevence u lidí dostatečná? Opravdu nepodceňují to?
1: Bohužel spoustu lidí to podceňuje. Buď teda na poslední chvíli, že jsou si třeba vědomí, nebo opravdu, že nedbají, říkají, nech mám komín relativně nový třeba a tak dále, topidlo, kotel máme nový, proč bychom to dělali, jo? Takže nerespektuje předpisy, což je náš zákon o požární ochraně, ale co spoustu lidí třeba u těch topidel, nerespektuje návod výrobce, protože návod výrobce nám třeba může i některé lhuty zkrátit, kde výrobce řekne ano, je potřeba tohle zkontrolovat třeba jednou za půl roku, za rok, jo? Takže v návodu se dočteme vždycky k tomu výrobku vlastně nejvíc, jak se k němu máme chovat.
0: Vy jste řekl důležitou věc, že to je vlastně naše povinnost ten komín zkontrolovat. A pokud to neuděláme a dojde k nějaké té události, kde budete zasahovat i vy, jaký to má potom vliv?
1: Má to vliv na to, že prostě někdo něco porušil, takže přijde bohužel sankce. Jo? My už nejsme ty, kteří mají být hodní, ale jestli někdo porušil, tak vždycky musí přijít nějaká sankce. Ať je to ta nejmenší, což je možné napomenutí, až po nějakou finanční částku.
0: Takže někdy ve snaze ušetřit se tomu může pořádně prodat.
1: Většinou se to pak prodraží, protože my říkáme, dobře, nedali jste 1000 korun za kominíka, tak nám dáte 2. Jo, uvědomit si to, protože to není jenom o té pokutě, ale bohužel se nám může něco stát a pak ty škody na tom majetku můžou být velký a samozřejmě záleží, jestli jsme pojištěni, nejsme, ale i ta pojišťovna nemusí krýt úplně všechny škody.
0: Takže to je to nejdůležitější, co bychom měli teď v této době.
1: Já si myslím, že ano, je to vlastně taková ta příprava na tu zimu teď momentálně.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: Sledujeme festival České filmové komedie v Novém Městě nad Metují na Náchodsku a ten dnes nabízí další dva soutěžní snímky. Tím prvním je od 17 hodin po večerce v režii Dana Pánka. Ve 20 hodin Dream Team režiséra Jana Karáska podle scénáře Petra Kolečka. No a jak to žije v Novém Městě nad Metují, o tom teď s mluvčí festivalu Kateřinou Toholovou, kterou zdravím. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den, dobré odpoledne.
1: Vedle zážitků z filmů se návštěvníkům Kina 70 snažíte také nabízet setkání s tvůrci nebo s herci a to je velké lákadlo. Kateřino, na koho se lidé mohou v Novém Městě nad Metují těšit?
2: To je opravdu velké lákadlo. Já už teď můžu slíbit, že k nám přijede herečka Dana Batulková, také režisér Dan Pánek. Diváci se u nás mohou těšit na Aničku Dvořákovou, Stanislavu Jachnickou. Přijede také Lenka Vlasáková nebo producent Miloslav Šmídmajer a mnozí další. A letos máme slíbenou i návštěvu Ondřeje Vetkého, což je velké lákadlo, musím říct. A je to taky člověk, který si odsud už nejednou odvezl cenu. Tak uvidíme, jak mu to klapne letos.
1: Filmový festival v Novém Městě nad Metují je unikátní v tom, že ocenění získává film, při kterém se lidé nejvíce smějí. Jak si zatím vedou letošní komedie?
2: Komedie se vedou velice dobře. Už jsme změřili vlastně 4 soutěžní komedie a ten žebříček pomyslný smíchu vede komedie Někdo to rád v Plzni, kde se diváci smáli 25,3% celého filmu.
1: Od minulého roku také dáváte možnost divákům, aby svůj názor na film vyjádřili po promítání pomocí ankety. Kateřino, jak to je v praxi, jak to funguje?
2: Funguje to tak, že každý divák dostane od nás takový lísteček, který si bere sebou do sálu, no a po skončení filmu zatrhne jednu ze 3 možností, jestli to bylo skvělé, jestli to bylo dobré, anebo jestli to šlo. No a na konci my vybereme lístečky a takovým speciálním systémem propočítáme potom vlastně procenta toho filmu a je to tedy druhý žebříček, který je k tomu žebříčku smíchu. No a já už teď můžu prozradit, že zatím vede také komedie Někdo to rád v Plzni a tam je 98%, což je teda úžasné číslo.
1: Mluvčí filmového festivalu v Novém Městě nad Metují Kateřina Toholová. Děkujeme za informace a hezké odpoledne.
2: Krásný den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Takové byly události 15. zářivého dne v Královéhradeckém kraji. A co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra ve středu 16., o čem budeme vysílat? V sídle Královéhradeckého kraje vznikne nové coworkingové centrum pro studenty, začínající podnikatele i další lidi s vlastními nápady a projekty. Krajští zastupitelé schválili příslib financování, zítra to probereme. V Dešném v Orlických horách začal první ročník participativního rozpočtu. Obyvatelé mohou navrhovat veřejně prospěšné projekty. Budeme sledovat i dopravní situaci v Jičíně. Řidiče tam čeká v nejbližších dnech výrazná změna na frekventované křižovatce u biografu Český ráj. Město kvůli dopravním komplikacím způsobeným rekonstrukcí ulic Poděbradová Ruská dočasně změní přednost v jízdě. Hradeckým hokejistům začne zítra nový ročník extraligy. První utkání odehrají zítra na večer v Pardubicích s tamním Dynamem. Na místě budeme mít reportéra.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: O čem Český rozhlas Hradec Králové zítra jste slyšeli? hradec.rozhlas.cz, také tam jsou nejdůležitější události dne. Dnem v kraji vás provedl Karel Sladký a po 18. hodině si připomeneme šarmantního Jiřího Suchého. Hezké chvíle s námi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kraj bude pokračovat v ochraně podzemních vod. Kopidlno zahájilo revitalizaci centra. Policie prověřuje veřejné zakázky u Střední vojenské nemocnice. A zítra bude až 25 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj bude v příštích dvou letech pokračovat v ochraně podzemních vod. Zastupitelé včera schválili akční plán pro roky 2027 a 2028. Kraj chce dál zpracovávat odborné studie v územích důležitých pro zásobování pitnou vodou a pokračovat také v inventarizaci starých a nepotřebných vrtů. Ty můžou představovat riziko pro kvalitu podzemních vod. V Kopidlně začala oprava městského centra, rozdělená je na několik etap. V té první začaly stavební stroje odstraňovat současný povrch. Práce v prostoru kolem kašny by neměly obyvatele města nijak výrazně omezovat.
2: Nejvýraznější omezení se bude týkat dočasného uzavření vjezdu z Hilmarova náměstí do ulice Tomáše Svobody kvůli úpravě šachty v komunikaci. Přesný termín tohoto opatření radnice včas oznámí. Revitalizace Hilmarova náměstí je jednou z významných investic do veřejného prostoru. Druhá etapa revitalizace bude pokračovat na jaře příštího roku. Kompletně hotovo má být do 4 let a celkové náklady se podle radnice mají vyšplhat k 50 milionům korun. Z Kopidlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Vojenská policie dnes zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ podle ní souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisté zadrželi 3 lidi.
3: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek, dodává mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hájková.
4: Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
3: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s vojenskou policií spolupracuje. UVN spadá pod ministerstvo obrany a podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD je situace znepokojivá.
5: Je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízena v minulých letech.
3: Ve Střešovické nemocnici vojenští policisté zasahovali už v květnu. Kvůli vystavení nepravdivé lékařské zprávy nebo podplácení pak obvinili 10 lidí. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
1: Hradečtí hokejisté nastoupí ke středečnímu utkání prvního extraligového kola stejně jako před rokem na ledě pardubického rivala. Také letos budou v roli outsidera a útočník Radovan Pavlík by nerad zažil něco podobného jako v loni, kdy Hradec schytal debakl 1-7.
6: Nechci, aby to bylo takový deja vu, no. Musíme začít jinak, tam jsme začali blbě, měli jsme hned oslabení a tam druhá minuta nebo třetí a 2-0 Pardubicích prohráváš. To není ideální začátek, takže toho se vyvarovat a myslím si, že máme výborný tým a tyhle velký zápasy už jsme si odehráli všichni, takže věřím, že to zvládneme. Počasí.
1: Zítra ráno ojediněle čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, postupně zataženo a k večeru na většině území déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme příjemný úterní podvečer. Jiří Suchý, básník, textař, moderátor, umělec, oslaví 1. října 95. narozeniny. Připomene to naše sesterská Česká televize mnohými pořady. Ale my si Jiřího Suchého připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové už dnes a v této hodině. Protože anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku slaví jubileum 30. výročí. Připravili jsme pro vás ohlédnutí za minulými ročníky. No a dnes je na řadě záznam speciálního gala večera, na kterém jsme po covidové přestávce vyhlašovali hned dva vítěze, a to za rok 2019 a 2020. Dnes vám nabízíme první část. V 24. ročníku ankety získal nejvíc hlasů právě Jiří Suchý. Večerem v Královéhradeckém Aldisu provázeli Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura. Dobře se bavte.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer do plného kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Zdravíme vás tady v sále.
1: Je to neuvěřitelné, ale je tu čtvrt století rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. 25. ročník, my jsme o to radši a o to víc jsme se těšili, že ten minulý rok jsme se nemohli kvůli covidu sejít. A tak věřím, že ten letošní večer si patřičně užijeme.
0: Ano, my máme takovou dvouletku díky tomu. Takže my máme v podstatě dvě šarmantní osobnosti. Jednu už znáte, zatím ji nezmiňuji, a jednu ještě nikdo nezná. Dokonce ani ona šarmantní osobnost neví, že je úplně ta nejšarmantnější. Ale myslím, že se mnou budete souhlasit, že to, co je za námi pro posluchače, to je celý velký orchestr, je šarmantní každým coulem, to je Vlado Valovič a rozhlasový Big Band Gustava Broma.
1: Pokud tu s námi nejste poprvé, tak určitě si pamatujete, že vždy končíme náš gala večer písničkou Život je jen náhoda. Tradice se mají ctít, ale my jsme si přece jen řekli, že dnes touto písničkou začneme, abychom vám večer zpříjemnili.
0: A když jsme rozhlasová anketa, tak prosím, do vašeho potlesku přichází rozhlasová dramaturgině, rozhlasová moderátorka a já to teď řeknu, i rozhlasová zpěvačka Jana Chládková. Děkujeme za potlesk.
2: Dobrý večer.

0: Jana Chlápková.
1: Děkujeme. Děkuju moc.
0: Když se to sejde, když to někdo dobře napíše, někdo to dobře aranžuje, zahraje a zaspívá, tak to je prostě šarmantní každým coulem, jak už jsme říkali. No, víte, my jsme si říkali, že právě dnešní večer by mohl být tak trochu o náhodách a dnešních hostů se na ty náhody budeme rádi ptát, bude to velmi zajímavé, ale přesto si myslím, že bychom se, Ladě, měli vrátit trochu na zem a držet se faktu. Takže pojďme zopakovat, jak se tedy hlasuje a tak.
1: No, hlasuje se už 25 let
2: stejně,
1: klasickou poštou, SMS-kami, na internetu můžeme hlasovat a také e-maily. Je to dvoukolové hlasování, takže v prvním kole vy, naši posluchači, posíláte tipy na šarmantní osobnosti a v druhém kole my sečteme všechny hlasy a vytvoříme takzvanou desítku nejšarmantnějších. No a z těch nejšarmantnějších potom vybíráme toho úplně nejšarmantnější.
0: Takže se hlasuje dvakrát a protože to jednou nebylo díky covidu, tak se vlastně hlasovalo čtyřikrát.
1: Tentokrát právě kvůli covidu přišly 10 000 hlasů, protože jsme nehlasovali pouze 3 měsíce, jak to bývalo zvykem, ale hlasovalo se celý rok. Stále jsme čekali, kdy ten hezký večer přijde a dlouho nepřicházel.
0: Proto ten, který vyhrál šarmantní osobnost roku za rok 2019, dostal opravdu rekordní počet hlasů. Zvítězil na 90% oproti jiným. Dámy a pánové, přivítejme prosím do potlesku šarmantní osobnost roku, která je sice úřadující, ale ještě ji nikdo neocenil. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý.

0: pan Jiří Suchý, šarmantní osobnost roku. Tady stojí celý Aldis, potlesk ve stoje, Jiří Suchý dokonce tančil.
1: To tady ještě nebylo.
0: To tady opravdu ještě nebylo. Takhle nějak jsme si představovali, pane Suchý, konec dnešního večera. Ale my jsme na začátku.
1: A já musím říct, že pan Suchý vtančil do Aldisu za krásné melodie Babety, takže dobrý večer, pane Suchý.
2: Dobrý večer. No to nedalo, netanči.
0: Že? Vy jste oslavil kulaté narozeniny. Všichni se vás už na všechno ptali.
2: Tak.
0: Na všechno jste už odpovídal, i na to, na co jste nechtěl. Vy máte všechny ceny, které si lze představit doma. Na co se vás máme ptát?
2: No to já nevím, to je váš problém.
0: To je pravda.
1: Já si myslím, že něco vymyslíme. My o vás také víme, že jste sběratel všeho možného. Prý paní Jitka Molavcová mi to pověděla, říkala, pan Suchý má doma skoro úplně všechno. A tak jsme si řekli, že snad vám uděláme radost tím, že vám teď na pódium pozveme toho, koho máte rád, kdo zvítězil v roce 2018 a stal se šarmantní osobností roku, a to je chirurg profesor Pavel Pavko.
0: Dámy a pánové, šarmantní osobnost za rok 2018, v podstatě úřadující profesor Pavel Pavko.
1: Dobrý večer.
0: Pojďte k nám. Dobrý večer, pane profesore. Ano, pan profesor si s panem principálem podali ruku. Jestli pak víte, kolikrát vy v životě jste si už mohli takhle podat ruku? Asi.
2: No tak občas v divadle, no. On je to náš štamgast.
0: No my víme.
2: Pan profesor chodí do semaforu, poněvadž je slušný člověk a tam chodí takový. A tak tam si občas tu ruku podáme, že jo? Ale nedělal jsem si čárky, takže číslo vám říct nemůžu, kolikrát.
1: No my víme, že nechyběl na žádné vaší premiéře, anebo když se křtilo, takže jsme velice rádi, že dnes je to tedy nikoli Praha, ale Hradec Králové, kde to souznění duší dnes doufám večer bude.
3: Já jsem panu Suchému nikdy jako mladý ruku nepodával, protože jsem tak vysoko nikdy nedosáhl. Ale byl jsem poprvé na semaforu, když hrál ještě v Alfie, teda tam vzadu, a to bylo v roce...
2: 63, no.
3: No, tak to bude už řádku let, ale to jsem byl student, končil jsem studium medicíny a od té doby si pana Suchého velmi vážím a to neříkám, protože se to tady patří, ale přemýšlel jsem o tom, komu bych měl předat toto ocenění? A opravdu vzpomínám ještě na pana profesora Zahradníka, to byl předseda České akademie věd, už mezi námi není, ale já nenacházím osobu, ke které bych zlížel s takovou důvěrou a obdivem jako k panu Suchému. Díval jsem se na internetu, než jsem sem šel, máte tam celkem 17 různých zaměstnání. Mimořádné. A chtěl bych vám říct, že pana Suchého si pamatuju jako pacienta, který u nás na klinice před lety ležel, a obdivuju jeho pracovitost. Kdykoliv jsem do jeho pokoje přišel, tak pokud neležel po operaci, tak seděl a psal. Je to velmi vzácné. A ta pracovitost, ta je mimořádná. Víte, pane Suchý, každý podnik, každé divadlo, každou nemocnici, kliniku dělá skupina lidí. Někdo jí dělá to divadlo a někdo tam chodí, protože tam dostává plat. A vy děláte ten semafor už od těch 60. let a to je obdivuhodné. Obdivuhodné.
0: Profesor Pavel Pavko, úřadující osobnost, šarmantní, za rok 2018, sklonil poklonu Jiřímu Suchému. Já bych teď poprosil, kdyby k nám na pódium přišel Jan Menger, ředitel regionálního vysílání Českého rozhlasu, a Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice. Teď dojde k tomu, na co jsme vlastně několik let čekali. Já odeberu panu profesorovi mikrofon, aby mohl předat šarmantní osobnost, tedy to ocenění Zlaté slunce, Jiřímu Suchému. Chvíli se Jiří Suchý stává právoplatnou šarmantní osobností pro naše posluchače. Schovává se za Zlaté slunce.
4: Pane Suchý, velice vám gratuluji. jak k ceně, tak k narozeninám ještě a všechno nejlepší a hlavně zdraví.
2: Děkuju.
1: A tahle kytice je od floristů. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové si dala hodně záležet a jsou to nádherné žluté růže, jsou tam i další květiny, je to pro vás, pane profesore. A pan ředitel Jiří Kánský předává broušené sklo a sklenice, které vám doufám také udělají radost. Jsou to na vínečko, takže doufám, že bude chutnat.
2: Děkuju.
5: To zlaté slunce vám moc sluší.
0: Tak tady je taková tradice, naši posluchači to vědí, že vždycky šarmantní osobnost, respektive to jméno, se vyspívá. My ho neříkáme, ale vyspívají ho tamhle ti urostlí mladíci. To je královéhradecká vokální skupina, mohli to tak říci Gentleman Singers. Ale vy už víte, že jste vyhrál. Tak tentokrát to nebude vyspívaná šarmantní osobnost, tedy vaše jméno, ale bude to gratulace jenom pro vás. Poslouchejte.

0: dnes v noci. Věřím, že dnes budou se zdát.
1: A mě veselý sen se pod tom jablunkom zdává celý svět spát. Vidím to jako dnes, na okně seděla kočka a venku štěkal ves. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
3: Složeno speciálně pro vás, pane Suchý.
4: To jsem pochopil. A děkuju.
3: Tak, gentlemani zaspívali, ale já si říkám, že přece jenom ještě někdo, pane Suchý, tady chybí. Kdo by tu určitě dnes s námi rád byl, ale nemohl přijet. A tak teď bych poprosila o to, jestli byste se takhle otočil tamhle na tu televizní obrazovku. Jakou gratulaci si pro vás připravila tahle dáma?
5: Gratuluji, blahopřeji a vzhledem k tomu, že vedle tebe stojím na jevišti už 52. sezónu, dovoluji si přednést chvalospěv, který napsali před mnoha lety tvoji učitelé. Sláva mu, on je pašák, piškumpreja, krucejda, žumpajda, ahujaja, zdar, zdar, zdar.
3: Jitka Molavcová, děkujeme.
6: Jiří Suchý zamával Jitce Molavcové, která tuto zdravici natočila, protože věděla, že se nebude moci zúčastnit dnešního přímého přenosu. Vy jste prý, pane Suchý, někde říkal, já jsem si to tady poznamenal, že si stanovíte konec vaší divadelní kariéry, až nerozeznáte Molavcovou od Kopty. Poznal jste, že to byla Jitka?
4: Ano, to jsem poznal.
6: No tak to je ještě v pořádku.
4: První chvíli jsem si nebyl jist, říkal jsem si, je to Kopta, není Kopta, a pak jsem říkal, to je jasná Molavcová, a taky, že jo.
6: Děváci potvrzují, byla to Jitka. No, víte, setkání spřízněných duší, to by měl být takový podtitul toho následujícího povídání. A my jsme rádi, že mezi nás teď můžeme přivítat buď už oceněné šarmantní osobnosti, anebo nominované pány do šarmantní osobnosti za rok 2020. Dámy a pánové, prosím, aby mezi nás přišel houslista Pavel Šporcl.
3: Šarmantní osobnost roku 2014, tedy 19. šarmantní osobnost, se kterým jsme tady také prožili krásný večer. Pavle, vítejte, dobrý den. A nepřichází jenom on, jsou tu i další, tentokrát už nominovaní za rok 2020. Dovolte, abychom mezi nás pozvali astronoma, astrofyzika Jiřího Grygara.
6: Doktor Jiří Grygar, Královéhradeckém Aldisu. Prosím, vemte místo vedle pana profesora Pavka. Teď přichází další zajímavý člověk, vlastně nejmladší nominovaná šarmantní osobnost.
3: Ano, muž, který v internetovém hlasování hodně šlapal na paty vítězi internetového hlasování, toho dnes vyhlásíme, vy už ho také možná znáte, a tím je moderátor a redaktor České televize, velký popularizátor vědy, Daniel Stach. Dobrý večer, Dané.
6: Dobrý večer, Dané.
3: Dobrý večer.
6: No a poslední, všimněte si zatím sami pánové, poslední nominovaná šarmantní osobnost. Já řeknu, že už je to takový inventář trošku naší ankety, ale bude to určitě i dnes zajímavé povídání, dámy a pánové.
3: Přichází herec Jan Přeučil.
6: Jako nevítejte.
3: Elegantním krokem. Dobrý večer, pane profesore.
6: Teď podtrhneme tu pánskou společnost. Přichází také šarmantní, vám dobře známý, dámy a pánové, Dan Bárta.
7: Dobrý večer. Oh, what a lovely day. Knocks on my window pane.

0: Ďakujeme pekne.
1: Jan Bárta. Big band, rozhlasový big band, samozřejmě. Píseň pro šarmantní osobnost pana Jiřího Suchého. Pane Suchý, co tomu říkáte? Vy textař a slyšíte Pramínek vlasů v angličtině.
2: No, tak začínám být světovej, no. A já bych chtěl říct jednu věc. Pan Bárta, jak to bývá u slušných lidí, mě poslal tuto nahrávku, jestli souhlasím s tím, že by jí mohl jaksi uplatňovat. Já jsem mu napsal, že ano, ale pak jsem si uvědomil zpětně po několika dnech, teď já jsem mu napsal ano, ale já jsem mu ji nepochválil. A tak jsem mu napsal, že se mně to opravdu líbilo, a sice z toho důvodu, že písnička starosvětská, kterou jsem složil v roce 1956, v polovině minulého století, jo, a že žije v nový úpravě, dokonce v anglické verzi, no co víc si takovýhle skladatýlek, jako jsem já, může přát. Děkuji, pane Bárto.
3: My jsme si řekli, že dnešní večer bychom chtěli věnovat také povídání o náhodách, když už jsme začínali krásnou písničkou Život je náhoda. Věříte na náhody, pane Suchý?
2: Já nemůžu na náhody nevěřit, protože mám náhodama prošpikovaný celý život. Já se nestačím pouze divit. Takže náhody ano, beru a vždycky si říkám, i když je nejhůř, tak už si říkám, tak ona se nějaká náhoda dostaví a ona se dostaví.
1: No mimochodem, to je vlastně náhoda, že vy jste Jiří, že?
2: Ano, maminka, když byla malá dívka, tak chodila do biografu a tam se zhlédla v nějakém herci americkým, to byl ještě němej film, a který se jmenoval Savo. A jí se to hrozně líbilo a říkala si, když budu mít chlapce, musí se jmenovat Savo. No a když jsem se narodil, tak ona zůstávala ještě v porodnici, poněvadž měla nějaký komplikace a poslala mého tatínka, aby mě dal pokřtít. Tatínek cestou do chrámu to jméno zapomněl. A tak jsem Jiří.
1: To bylo v Plzni, že? Život je náhoda. Jiří Sávo Suchý.
3: My jsme si říkali, že jsme velice rádi, že přijal pozvání také Pavel Šporcel, šarmantní osobnost roku 2014. A když už tedy pan Suchý, šarmantní osobnost roku 2019, Pavle, tak otázka na vás, jestli pak se u vás doma také zpívají písničky Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra. A vím, že jsme chtěli připravit hezký dárek pro pana Suchého, že zaspívá celá vaše rodina. Bohužel Bára dnes hraje, tak na to nedošlo. Nicméně zpívá se u vás právě, zpívají se tyhle písničky?
4: Zpívají a velmi se poslouchají, kdykoliv vyjedeme na cestě někam autem, okamžitě pouštíme Semafor, takže ano, ano, máme velkou radost, že se s panem Suchým známe, celá rodina i s paní Molavcovou v Semaforu, dokonce připravujeme společný náš tedy rodinný program, takže my jsme tak říkajíc, teď už budeme ještě více propojeni, než jenom tím, že se hezky na sebe usmíváme a dobře se známe. S panem Suchým už se známe poměrně dlouho a máme se moc rádi.
3: Takže když to nedopadlo dnes, dopadne to v Semaforu. Pan Suchý nedávno říkal, choďte do Semaforu, takže já to teď ještě zopakuji. Určitě choďte do Semaforu, zažijete tam nádherné věci a hlavně tam uvidíte pana Suchého, který dnes přijel sem do Hradce Králové. No a pane Suchý, teď tedy poprosíme Pavla, jestli by byl tak laskav a on si pro vás také připravil takový malý hudební dárek, takže Pavel bere své modré housle a poprosí. Prosíme ho tedy o to, aby nám zahrál.
1: Dámy a pánové, šarmantní osobnost roku a Pavel Šporcl.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Ďakujeme.
1: Bravo!
0: Děkujeme. My tady připomínáme čtvrtstoletí naší rozhlasové ankety a tak jsme s Mirkem dnes tak trochu vzpomínali a vraceli se zpátky na ty ročníky minulé a říkali jsme si, který byl ten nejlepší. Byly báječné všechny, ty s Markem Ebenem, stejně jako s Karlem Gottem, který přijel také a zaspíval. A tenkrát u Karla Gotta, Mirku, jsme si říkali, že byla velmi zajímavá a hezká beseda. A tak, když dovolíte, nám totiž posluchači během posledních dvou měsíců stále posílali dotazy na naše milé hosty, na pana Suchého, na pana profesora Pavka, na pana Grigara, Daniela Stacha a také pana Přeučila i na další nominované. A tak jsme si řekli, pokud vám to nebude vadit, tak my bychom některé ty posluchačské dotazy teď tady s vámi rádi rozebrali a zeptali se za ty naše posluchače, kteří vám vlastně posílají každý rok hlasy a nesmírně vás mají rádi.
2: Tak pánové, my budeme rádi, když budete odpovídat úplně všichni, a ten první dotaz se nabízí, abyste odpověděli úplně všichni. Pánové, kdybyste si mohli vybrat jinou profesi, která by to byla a která určitě ne, ale z těch profesí, které jsou tady zastoupeny na pódium, tak já začnu u pana Suchého. Kdybyste nebyl divadelník a těch 17 profesí, co máte, jak říkal pan profesor Pavko, čím byste chtěl být? Chtěl byste být lékař?
3: To je těžký, poněvadž každá ta profese mě láká. Já jsem takovej multiprofesista, že jo? Já dělám, co se dá. A já bych chtěl být vším. Hvězdičky třeba, nebo 9 let jsem se učil na housle, ale nezahrál bych to, co vy. No.

0: zažívá s těmi pacienty ty nejdramatičtější chvíle a učí se, jak je zahrát, protože jsme do jisté míry taky herci. Neprožíváme s každým pacientem jeho neštěstí a stejně tak tu jeho radost. Umíme ji do jisté míry podat, já vím, že to není dobře takhle říct, ale tak to je. Kdyby jsme prožívali s každým pacientem jeho osud, tak se zblázníme za 2, za 3 roky po promoci. Já bych chtěl být hercem.
1: Kdybyste si chtěl něco zahrát, tak v semaforu vám dáme možnost. Jo, takové třeba angažmá na půl úvazek jenom, abyste...
2: Pan Suchý právě lanaří pana profesora Pavka. Pavel Pavko se potutelně usmívá.
3: Pane doktore Grigare, čím vy byste chtěl být, když se tady podíváte na pány kolem?
4: Já jsem vlastně v podstatě chtěl být učitelem, jenomže měl jsem špatné kádrové předpoklady a tak se mě ta astronomie stala osudem. Ale nakonec si myslím, že to bylo dobře, protože když to vezmu zpátky, tak jsem například přednášel asi na všech českých a slovenských univerzitách.
3: Děkujem. Vedle sedí Daniel Stach, takže i otázka pro vás, Danieli, moderátor, redaktor České televize.
5: Já bych si chtěl od každého něco ukousnout. Od pana Suchého bych si chtěl ukousnout tu schopnost vládnout slovem. To skládání slov za sebe, takže dávají úplně nový svět. Od pana profesora Pavka bych si chtěl vzít tu lidskost. I tu schopnost tu lidskost posouvat dál. Od pana Přeučila bych si chtěl vzít ten hlas. Protože ten je fenomenální. Mimo jiné i to, jak umí brilantně nosit klobouky. Co vím jistě, nemohl bych být hercem, protože já se nejsem schopný naučit nazpaměť text. Od Pavla Šporcla, který mě teď tady úplně dostal, bych si chtěl vzít ty rychlé prsty. Tam jsme se dostávali na hranice možností vědy, protože zatím jsme nepřišli na nic, co je rychlejší než rychlost světla, ale tady možná věci budou mít práci. A vemte si, kdybych tohle všechno měl a navrch bych uměl to, co umí pan doktor Grigar. Otvírat okna vesmíru do kořán. Jak bych tohle všechno dokázal předat lidem? To by byla prostě paráda.
2: Daniel Stach.
3: Všechno může ještě přijít.
2: Pavle, čím byste chtěl být? Třeba právě z těch profesí, které tady teď sedí na Královéhradeckém jevišti.
6: To je samozřejmě poměrně na jednu stranu jednoduchá, na to jsou komplikovaná otázka. Vzhledem k tomu, že já se v té kultuře pohybuji od dětství, můj tatínek byl herec 50 let v Jihočeském divadle, můj tchán konec konců, Jiří Kodet, byl herec, moje manželka je herečka, tak a já občas mohu říct, že i na pódiu, i když hraju na housle, tak svým způsobem jsem herec. Takže tuto profesi si myslím, že mám svým způsobem za sebou. Vy jste báječný a víte toho spoustu o vědě, já o vědě nevím vůbec nic. Nechtěl bych se v žádném případě dotýkat skalpelem lidského těla a ještě do něj hlouběji a hlouběji se dostávat. Co obdivuju od malička, ale taky tomu vůbec nerozumím, je vesmír. Mě opravdu velmi láká. A kdykoliv teď píšu třeba i bilety mým fanouškům a je něco nového, jakože ve světě vesmíru, takže já bych si možná koupil ten malý dalekohled a chtěl bych být tady panem Grigarem.
2: Hvězdářem prostě.
6: Hvězdářem,
2: ano, ano, tak. Ano. Pavel Šporcl, děkuji. Děkujeme.
3: Pan Jan Přeučil se zamyslel, takže...
0: Já pochopitelně miluji svoji hereckou profesi, nerad bych ji měnil, ale kdybych se měl dostat do situace, že bych měl zvolit nějakou profesi, tak s mojí milovanou Evičkou milujeme a velice rádi chodíme na koncerty. A obdivuji každého dirigenta, který fantastickým způsobem zvládne jakoukoliv skladbu a ten tým těch muzikantů ohromným způsobem ovládá a vyzařuje z toho krása hudby, krása života, krása optimismu, nádherné melodie. A to je krásná profese, kterou možná bych chtěl někdy dělat. Být dobrým dirigentem.
2: Říká Jan Přeučil a sleduje Vlado Valoviče. Možná, Vlado, že by si to tady Jan Přeučil zkusil? Ne, u následující skladby, že by to oddirigoval? Šlo by to. No tak pojďte si to zkusit.
0: Ano.
2: Dámy a pánové, šarmantní Jitka Zelenková. Diriguje Jan Přeučil.

jak nože a z těch zubů čiší strach. Mekin nesl, ach můj bože,

Věc, kdo život dokonal. Mortal nebyl, víme jen, McKinney Messer.

0: Českého rozhlasu a Jan přiučil poprvé v životě v roli dirigenta rozhlasového big bandu Gustava Broma. Jitko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Že se ti zpívalo tak nějak lépe dneska?
1: Lépe? Mně se zpívá krásně téměř vždycky, ale dneska je to mimořádný, protože když vidím legendu úžasnou a shodou okolností a Mackieho Messera, to není specifický pro dnešek. Já to zpívám, protože to mám ráda a když pan Jiří Suchý zamykal svoji šatnu, tak jsem běžela a držela jsem takhle svoje CDčko Intimity v ruce a běžela jsem za ním, protože já jsem nahrála ještě jednu jeho věc a sice Teach Me Tonight. Vím už, co to znamená, což je dvojitá podsta Jiřímu a Evě Pilarové.
0: Tak za to zatleskáme, ano. Máme tady další posluchačský dotaz, Ladi.
2: Tak, tentokrát je to od paní Bohumily z Ústí nad Orlicí, která se ptá, představte si, že byste dostali nabídku stát se tváří nějakého libovolného produktu v televizní reklamě. Jaký produkt by to byl a proč? Prosím, nejde o značku, ale o produkt. Chtěl byste být produktem v televizní reklamě, pane Suchý?
3: Já se přiznám, já jsem byl jeden z úplně prvních, neli první, došel do reklamy. A byla to reklama na prací prášek. A mnoho lidí z mých bývalých fandů se mě zřeklo. Já jsem zjistil, že jako dělat reklamu je něco podřadného, přitom já jsem začínal svou kariéru a mnoho let jsem byl jako reklamní grafik a pro mě reklama byla prostě způsob obživy docela seriózní a tak. Teď mnoho lidí se mě zřeklo a koukali se na mě, já jsem si připadal jako účetník přistiženej při samohaně. Jo? Hele, on dělal reklamu. A potom už to dělal kdekdo, že? Ale já jsem byl první a strašně jsem si to odnes. Takže já jakožto reklamní pracovník od svého útlého mládí, od 17 let jsem dělal reklamu, tak já jsem v tom neviděl nic špatného a šel jsem do toho a jak říkám, odnes jsem, akorát jeden člověk se mě v novinách zastal a říkal, hleďte, když vezmete váhy a na jednu misku hodíte, co ten člověk, který jako já, všecko udělal a potom na druhou, že udělal takovou jednu malou půlminutovou reklamu a vy ho odsoudíte za tu reklamu, to byla pravda, no, a takže to byl jediný člověk možná v republice, který se mě zastal.
0: On ten prášek možná nepral.
3: No, je to možný. No, tak kdybych měl dneska dělat reklamu, já bych bral i ten prací prášek.
2: Děkuji.
0: Říká Jiří Suchý. Lado Valovič je připraven. Připraven je rozhlasový big band a doufám, že to mám teď správně. Měl by být připraven i Dan Bárta. Dane, vítej.
4: Dobrý den, on je připraven. Následující píseň se jmenuje Human a je z autorské dílny rockové skupiny Killers.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

Taková byla atmosféra v kongresovém centru Aldis Hradec Králové, kde se konalo vyhlášení výsledků 24. a 25. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Sestřih první hodiny gala večera pro vás připravili Tomáš Dražek a Tomáš Kačner. Záznam druhé části, který moderovali Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura, nabídneme opět za týden v tomto čase.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Český rozhlas, hasiči, policisté a záchranáři budují systém vysílání pro krizové situace. Zástupci kraje schválili úpravu pavilonu chirurgie v Rychnovské nemocnici. Lidé věnovali 70 tisíc korun na opravu sakrálních památek na Broumovsku a zítra bude maximálně 25 stupňů. Čekáme déšť. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů. Konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
2: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
3: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
2: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
4: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
2: Při vysílání z krizových oblastí budou mít u sebe reportéři rozhlasu nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Krajští zastupitelé včera schválili financování úprav pavilonu chirurgie v Rychnovské nemocnici. Kraj za ně zaplatí zhruba 21 milionů korun. Dočasně tam budou bydlet seniori z domova u Byřičky v Hradci Králové, kde se jedna z budov bude kompletně rekonstruovat. Pavilon proto musí být upraven tak, aby splňoval podmínky pro poskytování sociálních služeb, vysvětluje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
5: Pavilon nemocnice čekají drobné stavební úpravy a změny užívání jednotlivých místností tak, aby vyhovovaly požadavkům na sociální služby. Například zajištění odpovídajícího hygienického zázemí nebo možnosti celodenního pobytu klientů či zajištění stravování.
0: Církev získala během prázdnin od drobných dárců 70 tisíc korun na obnovu malých sakrálních památek v Broumovském výběžku. Přispěla k tomu akce Léto otevřených kostelů, během které si zájemci mohli prohlédnout 11 barokních památek v okolí Broumova.
6: Lidé přispívali dobrovolným vstupným, kupovali pietní svíčky nebo posílali přímé dary. Vybrané peníze pomůžou s další péčí o unikátní broumovskou skupinu kostelů. Konec letní sezóny doprovodilo vysvěcení hned několika dokončených oprav. Žehnání se dočkali například obnovené varhany v Horním Adršpachu, opravená věž kostela svatého Petra a Pavla v Broumově anebo kaple Panny Marie v Šonově. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci teploty klesnou k 9 a na horách k 8 stupňům. Ráno ojediněle čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den pak polojasno až oblačno, postupně zataženo a k večeru na většině území déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách naměříme 16 až 19 a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zdržením počítejte na Trutnovsku na trase mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory. Omezení potrvá až do července. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Český rozhlas vám přeje dobrou chuť. No a dáme si brinzové halušky, oblíbené jídlo. Nedávno jsem slyšel nějaký rozhovor s Tatera, mluvilo se tam o nich a zbíhaly se mi sliny, tak jsem poprosil, abyste právě brinzové halušky vybrala. Taky jste si je dala?
2: Dala jsem si je nedávno a mám je hrozně ráda.
1: No a brinzu na nich samozřejmě, kde se vzalo slovo brinza?
2: To je docela zajímavé, totiž tohle slovo ku podivu existuje třeba i v italštině, anebo v polštině, nebo v ukrajinštině, ale k nám přišlo ze slovenštiny a do té slovenštiny přišlo z rumunštiny. A to je otázka historického vývoje. Ve slovnicích se i píše, že je to staré pastýřské slovo. Tedy šlo o souvislost s pasením ovcí, někdy i koz nebo krav, a šlo samozřejmě o to, že se z jejich mléka vyráběl takový ten rozmělněný slaný sýr.
1: S výraznou vůní a chutí samozřejmě. A co ty halušky? Slengově se říká halucinacím halušky, ale to asi s tím nemá nic společného.
2: Ano, to slovo k tomu zjevně vedlo svou podobností, ale jinak slovo halušky samozřejmě v souvislosti s tou brinzou máme ho ze Slovenska, nicméně paralelně jsme to slovo převzali z polštiny, kde to byla zdrobnělina ve významu kulička nebo knedlíček. No a v té polštině ten původní výraz byl gala, galka, galka tedy zdrobnělina, gala jako koule, a šlo také o botanický název. Je to druh jedné vodní rostliny, která na těch částech, co jsou pod vodou, má přesně takové ty kuličky, hlízy.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasa!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elacherat Hesukar Shuniben, Samra Dohojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Oroma Vakeren. Slovenská kapela Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendrejovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes zahráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě, to je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí a nebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca ta tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme aj ten romský jazyk. Romský jazyk sa pomaly stráca v některých dedinách a mestách. Ale presne to, ten jazyk musí být zachovaný, aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tu mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem? S vámi také jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že spevácky zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytracajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať a naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Tiež sa trošku modernizujeme s Sendrejovci, skládáme v poslednom čase nové veci, ale aj tak sa snažíme neromom spievať staré romské piesne. Veľa neromov pozná napríklad Opoštári a Vel. Veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspievame našim štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma, Le, Hej Čavale, 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobíme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, toho mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My Noble Blues a Love. No, je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jak 30 hodin, tak jako se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete? A kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula? Já jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla. Jo? Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina. Vy malujete, oni hrají. Už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, no, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, protože se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal jsi mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni museli být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palíka Rauhojsana z Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam 3 osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bože.
1: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
0: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
1: Tak básník, dobře.
0: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
1: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
0: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
1: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
0: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
1: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
0: No ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
1: Na čem to závisí?
0: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
1: A kdo boxuje, tak co?
0: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to humené.
1: Má něco společného box a malování?
0: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postraních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
1: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
0: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
1: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
0: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
1: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál kdysi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili a polili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale já, mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je, to není sport, to je disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mně se líbí, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která je, má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že způsob. Jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhani do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénu, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se vlastně posunul, box utopil v krvi vlastně, jako ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu bylo hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky, přinesl taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstě, mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstě, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hroznou, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky, tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: točili, viděl jsem to v televizi na dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, no a pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý to ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje, tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. No, pak je to Haiti, tsunami, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
1: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
0: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
1: Abyste to vyvážil.
0: A vyvážil, přesně jak říkáte.
1: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
0: no, tak
1: závažný
0: mě to,
1: téma?
0: Mě to ten den, musí ten den být trošku zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
1: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
0: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
1: A myslíte na to?
0: Jo, taky.
1: V každodenním životě?
0: Dost, často.
1: A podle toho se chováte?
0: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
1: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáží bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci, bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak... teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj, řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkoholu moc neholduji, ale ochutnala.
6: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno. Alkohol arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své 3 syny. Luigiho, Giuseppeho a Stefana a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou 100 let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době 2, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing, odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady, hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotické a ne tak často používané.
7: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to... No trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
8: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
7: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
8: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří, je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
7: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
8: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
7: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
8: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
7: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
8: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezaný, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
7: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
8: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
7: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
8: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kg. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
7: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
8: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
7: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
8: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Stock. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu. Bylo mu teprve 18 a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka. Co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno? Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Stock. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Stock Cognac Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil ji jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát?
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že je minimálně půl roku, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Stock Original.
2: To jsi to řekl hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barví karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernet Stock vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionelo v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernetstock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernetstock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionel Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 97 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech královala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Airbar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický. To znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se smívá.
1: Zmizely sprýny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky zminula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak uchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu. To se natáčela jednou na Barandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za pět piv. A oni říkají, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on povídá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU. A my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem... Udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně obrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o Hrdzenu Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten útržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový typ, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, a to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ne, ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy, nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no, tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. A každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já Wulstera jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho, protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu, že. Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou. Krásný. Na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat, protože to prostě nešlo. Ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy, a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, a což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to že je to, nádherný, to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
1: Teďka má granty jiný smysl.
2: To ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci.

0: se jí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
0: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem: to chce inovaci! Sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková.

0: Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: a já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury.
1: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: máte v Čechách celkem slušný lesy. A dodal se zaujetím: potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus. Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy. Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: já ti to všechno vrátím, Láďo. A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: Láďo, já ti něco musím dát. Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik. Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka, A Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal: my jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barbuříková a budu moc ráda, když dnešní dvě hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na dvou kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídejte.
1: Tady je Jana. A já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsem jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někde v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici. A to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomočka, adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka, adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila, prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: Jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluji motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky a celý život já toužím se svíst, co se mě už nepodaří na Harleji. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím, a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano, takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: A
1: jenom
0: proč jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
0: Ano.
1: A já jsem neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák a pak teda už jsem začala jezdit autem. ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
1: to
0: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle, tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím. Jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži? Ježiš,
1: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty mě Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka, tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
0: Jako, máte to prostě v krvi, v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boj.
0: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. Třeba se to stane.
1: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harley, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme při chviličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil, takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem. No.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na pásek k řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt,
0: všechno
1: když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: Nehoda nebyla, ale pamatuju si, vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři jedí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna no, v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy, no tak
0: motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru? Nebo?
1: No, tak takhle mi to vysvětlil, ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Něco, točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem jezdil s tím tátou, potom s tím bratrem. To už mě bylo třeba nějakých 15, 16. A no to jste mě zaskočila. No jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek. Tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Že já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už to mě nebylo zajímavý.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes auto, ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mě se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju, ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád děkuji. Ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro...
1: Láďa
0: Stopolné. Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co no, máte k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tou jsem jezdil dost a jsem tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Několik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat jeli buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici, a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval. A jel jsem, jak když dom do Hluku, a tam je takový, za Kunovicema, taky dlouhý táhlý kopec. A jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant. A ten z toho okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350 a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem mu zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak jsem mu řekl uhni.
0: To je tak, hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi... Jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Mm-hmm. Tady jako od Hradiště tam do té Opavy.
0: No, je nějaká, jinak, tak... kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo.
0: Ty, na kterých vy jste jezdil, ty Javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto. Už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky moc. Taký táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, škoda 100, a tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl ze cátka, jak se ztrácá. To opravdu by, já ví, ty 350, to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí no, vám někdy tak... ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat. Jak když na řídítkách, potom mě tak bolely ruky, až jsem objel, dojel, no. Ale teď už, a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, kde jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už to. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no.
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někde jakýž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kaloty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl, nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo to.
0: Láďo, vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350,
0: já vám ano. Teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, to rád poslouchám, ano, Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano, přesně
0: v tom
1: tak.
0: Jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce. Dostali.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo...
0: Jo, že přejedete
1: Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou, jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála,
1: ano.
0: Co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jíždíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno, to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme. Přejeme. Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někdy i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale taky motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: A co jste nečekal?
2: Tady, no, Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahněl našetřil a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no, v 8 letech, no, už. Naši, když šli na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No, no a teda, jestli tolik jedete po dálnici jako běžně a
2: to
1: říkáte, že
2: zkoušel,
1: neblbnete,
2: tak zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no, tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: Ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív. To. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. Tož to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. No, tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No. A co se vám stalo?
2: Tak,
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Hocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam byl tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibržím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožrali, tahali auto, no. Překopy. Pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najedete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu, tak vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhoce, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo jak je známe teď? Dědině. To bylo v každé dědině. To byly Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmez, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnov a Uspěti Hněvy a tak, ale... Tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. A já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už... toho člověka zničí.
1: No, vy jste říkal, že teda v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v Přerově.
2: No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně. Tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roků v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kámošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně, poslední závody na okruhu. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Ať to zkusím.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: krásnou noc. No a jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256. ČZ 250, 62. A vnučka chtěla taky, tak má pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: Tak to se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů...
2: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď taky Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci. Ten kratě

0: první rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou životem. Haló, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňa se k babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, a je to o motorkách, tak říká, snad vás zavolám. Aj.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na pionýra, ale to byl bráchu pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, bežové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když si to bylo tak kolem 80. roku, čili 1980, seděl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? A potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt, a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, která potom měli ty 250-ky, aby policajti takového barevného značení, a taky jsem měl takovou přilbu bílou, a tak to se mi asi spletli a tak toto se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtíku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás slyší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: A jak se zeptal, vnímáte to nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovi svarební šaty, a tam z Halenkovic do napadu je to sama serpentina, jednu prozře, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
0: Počkejte, vy jste vezl svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatební šaty bez problémů, ale říkám trochu ohnutá supačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
1: Moje svatba.
0: Aha, tak to je teda něco.
1: To jsem zatajil po tomhle věstě a jsem to říkal až daleko pozdě, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
0: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi to, všemi ano.
1: Tolik ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem měl, což bylo na tu motorku hodně už. Jestli, tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. No, ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady a vyzjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový světr, úplně všechno, tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam naštěstí nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zaspatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, co byla Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam seděli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, já jsem uklidnil, že jsem byl z toho vedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to na, on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on ten na začátku myslel. No.
0: Dobře, tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidívají osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky ze školy vždycky psali.
0: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
1: projekt.
0: Bylo
1: to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
0: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom, v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se jel jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků po válce nebo co. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, halo, čte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastně ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco, ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky, ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbějí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chci akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. To, jak se to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohled jezka. Vím, že zepředu bylo takový plexisklo a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě v boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní. Premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: tu pro vás. Mám uložený, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala. Stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nazledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brno Jich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a pak se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy by předávali z boku a i v letáci na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběla.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roků řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám najetých 16 000 kilometrů a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, kdy se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den?
2: Teď v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, ani jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo? Na Hradě a na výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mm-hmm. No a jezdíte nejraději sám nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: Hmm. A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilů?
2: No jezdím aj po městě po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skútr má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skútr je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vyboural, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vyboural.
1: No ale tak nic vážného, to bylo předpokládám.
2: S kamarádama, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a přes něho jsem přeletěl. Teda. To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútera a tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal, Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka, bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, a takže, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních línek, jo. Strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako Konce. Náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuju, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Čezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, tak to ještě něco jiného, no tak vidíte co, a úplný laik jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami, pro mě novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy, vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono, jako to asi dost nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo, ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí, prodával se ostřič žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam je, dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo, ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak

0: jakože smelit.
1: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora, ale
0: jde to
1: vlastně
0: ze zhora 100%. I každá informace každá hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup tady a tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy zhruba, to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
1: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru pro ženu. Našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, nastanou.
1: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partí šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse 3x. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. To přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi. Jakoby někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jakože ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří, a za 14 dní, a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane student. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Student z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost, nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky. Jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než před usem. Choďte pak po nich, po těch mniších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit řadu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich vyproudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. A hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho, to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Fragner Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Fragner a Geisler značí švec a obuvník. A jen Fragner zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já i měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky svejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí,

Šanctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekirku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejích krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokinářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokinářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokinářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokinářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokinářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokinářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.